Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je poslední květová neděle, pravidelná ostavská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tiefdrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halliho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy. Z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný singl Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On est couteau la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského, dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety do Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jídlo končí.
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho zdrudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to i tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: No a pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno párty. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se Slávkem Jandákem.
4: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
3: Ano.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
5: Dobrý den.
4: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
3: Ano, tak, ano.
4: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
5: Nebyl to Přízrak.
4: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
5: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
3: A pro co hlasujete?
4: A já určitě pro Ačko. A dobře. Děkuju moc krát.
3: My taky děkujeme.
5: Ano, mějte se hezky.
3: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
6: Dobrý den. Já bych bral Bčko. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
3: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
5: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale. A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
3: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
5: No,
3: a bylo jich hned několik.
5: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
3: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky. Které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
7: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už tři, tak teď jednu zahradu.
8: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
7: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla

0: prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně.
1: A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pojď Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo, já říkám, nesundavej mu ten košík, je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš, ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pojď Neroušku, Helenka ti sundá košíček, už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
3: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
3: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
3: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
3: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
3: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
3: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
3: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec... fousek a tak.
3: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
3: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
3: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
3: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
3: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
3: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuju za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi jsou 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten Krejčí říká...
7: Jaký Krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: A dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třech hořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste jsem... byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale...
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v vlastním životě. Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl no, být. Měli... Tady naháněl krávy Slávek
3: Janda. No, ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý ano. Národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
3: Děkujeme.
4: Děkujem.
5: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
4: Díky.
5: A přál bych si Bečko.
3: Dobře, zapisuju.
4: Výborně,
3: Bečko. Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
6: Tady Roma Myslovec, Vysoký, Patriku, já zdravím pana Jandáka.
3: Ano,
6: a dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
3: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
7: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
3: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
4: Bývalého.
7: Pane, bývalého, teda pardon.
3: A?
7: To mi trošku uniklo.
3: A co vybíráte?
7: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
3: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
4: Musíme brže.
3: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
7: No, každopádně, těžká volba.
3: No, tak rychle.
7: Takže B.
4: Bčko.
3: Lustli dobře. Sehák, dobře.
4: Mějte se hezky.
3: Přiklonil na stranu vítěznou.
4: Naskle a díky.
3: Lubomír Lipský.
8: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
9: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
8: to byste se musel hodně změnit.
9: Tak jdete sem?
8: Ne, já jdu tam.
9: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
8: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
9: To je fraktura.
8: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
9: No, to jste si nalomil na chodníku.
8: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
9: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
8: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
9: Jak to?
8: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
9: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
8: Tak.
9: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
8: Já koukám, no. Havárie, co?
9: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
8: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký? No,
9: helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
8: A na co máte tu žlutou piluli?
9: To je právě ten oběd.
8: Vy jste labužník?
9: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
8: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
9: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
8: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
9: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
8: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: Humoriáda.
3: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
4: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
3: To je pravda. Děkuju moc, ať
4: já
3: se daří i vám.
4: Všem a zdravím všechny.
3: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Rezort pro místní rozvoj uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. Policie během sjezdu sudeckých Němců prošetřovala několik přestupků i trestných činů a bude většinou jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Čeští zemědělci se kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin k krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě častěji pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
2: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm. Tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
1: Lépe jsou na tom podle Hlaváčka některé porosty slunečnice nebo kukuřice. Suchu a jeho dopadům na zemědělce se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moci žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Policisté prošetřují 7 trestných činů a přestupků spáchaných na sjezdu sudeckých Němců, který skončil tento týden v Brně. Jednalo se o přestupky proti veřejnému pořádku, narušení zákona a o právu shromažďovacím či neuposlechnutí výzvy policisty. Podle policejního mluvčího Pavla Švába vyšetřovatelé prověřují také trestné činy různého stupně závažnosti.
3: Jednak to jsou výhrušky, které činíme prostřednictvím sociálních sítí už z Ústecka. Ten byl několik hodin poté zadržen v Ústeckém kraji ve spolupráci s tamními kolegy a řešíme také pospravování památníků v Pohřelicích svastikou. Sport.
1: České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
4: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle, a člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. K tomu bude foukat slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 96,5 kilometru ve směru na Prahu. Cesty bez nehod přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině s vámi Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 28. května 2026. Krásně nás ten Pavel uvedl, co říkáte. Budeme se o vás ve dvojici Pavel a Pavel starat až do 9. hodiny. Pavel Chaloupka přinese čerstvé zprávy a já vám k tomu budu hrát mimo jiné také písničky, které nestárnou. Den, kdy se vrátí láska k nám, ano, vzpomenete si schválně z jakého seriálu. Je tahle písnička, zpívat budou Leona Machálková s Petrem Kolářem. Na řadu přijde také Karel Gott, Oči barvy holubí a spoustu dalších písniček pro vás chystáme. Těším se na vás, přeju vám hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 12 minut. Je čtvrtek 28. května 2026. Před rovnými 90 lety publikoval anglický matematik Alan Turing článek, ve kterém navrhl abstraktní stroj, označovaný jako Turingův počítač. Proto je dnešek Mezinárodním dnem počítačů. Před 142 lety se narodil pozdější československý prezident Edvard Beneš. 85. narozeniny dnes oslaví zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská, dcera slavného herce Františka Filipovského. Účinkovala v legendárním Semaforu a její hity Včera neděle byla, Kapitáne, kam s tou lodí, jsou známé dodnes. Před 84 lety začala takzvaná Heydrichiáda. A to poté, co Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli v pražských Kobylisích atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Byl vyhlášen výjimečný stav, na dopadení pachatelů byla vypsána odměna 10 milionů korun. Začaly popravy za takzvané schvalování atentátu. Do července 42 bylo jen v Praze popraveno 442 osob. 84. narozeniny dnes oslaví slovenská herečka Božidara Turzonovová. Pochází z bulharské Sofie. Na filmovém plátně proslula například ve snímku Jiřího Krejčíka Božská Ema, nebo také ve dvou pokračováních filmu Bouřlivé víno pod názvem Zralé a mladé víno. 75. narozeniny dnes oslaví herec Svatopluk Skopal, absolvent Brněnské JAMU, a před rovnými 12 lety byl rozšířen seznam národních kulturních památek, tedy nejpřísněji chráněných. Na jihu Moravy se tak mezi ně zařadila železárna Stará Huť, viniční dům v Pavlově, zvonice v Louce a také usedlost v Kučerově. 5 hodin a 13 minut, do 8 ještě hodně času. Teď si dáme Bee Gees, chystáme počasí a samozřejmě také další písničky, které nestárnou. Pavel Kašpár přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Pět hodin na 18 minut, pro vás máme první předpověď počasí. Teploty na jihu Moravě se dnes po ránu pohybují v rozpětí od 6 do 14 stupňů Celsia. Chladněji je ve Strážnici a v Nemochovicích zmíněných 6 stupňů a nejtepleji 14 stupňů v Brně Tuřanech. Předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno, odpoledne může být i skoro jasno a teploty dnes nižší ve srovnání se včerejškem. Včera dosahovaly až 33 stupňů, dnešní maxima by se měla pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. Slabý přes den mírný vítr severních směrů, povane rychlostí do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 55 minut, zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego.

mi řek, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.

0: Domáci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to, uno, dva.

Zpívala vám Bára Basiková, je 5 hodin a 25 minut, tady je Český rozhlas Brno. Škodu více než milion korun způsobil podle jihomoravské policie cizinec obviněný ze zneužívání humanitárních dávek. Muže ve vazbě uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb a obdobných případů eviduje policie na jihu Moravy jen za poslední půl rok několik desítek. Policisté si na rodinu, která si přijela pro humanitární dávky, počkali minulý týden. Reálně totiž v České republice pobýval pouze muž, ale ani ten na adrese, která byla uvedena ve smlouvě o ubytování. Dávky muž čerpal neoprávněně po dobu 2 let a cizinec, se tak podle policistů dopustil podvodu a hrozí mu až 8 let vězení. A policejní případ z Prahy je ovšem spojený s Brnem. Policie v sobotu dopoledne pronásledovala v centru hlavního města řidiče, který nebezpečnou jízdou způsobil dopravní nehodu a ohrožoval své okolí. Policisté ho zadrželi za použití donucovacích prostředků, včetně hrozby namířenou střelnou zbraní. Zjistili, že auto bylo ukradené v Brně a 38-letý řidič má zákaz řízení motorových vozidel do roku 2028. Dechová zkouška na alkohol a test na přítomnost drog byly negativní. Ve voze ale policisté našli lahvičku s krystalickou bílou látkou, která bude podle mluvčího policie předmětem dalšího zkoumání. Policisté kontaktovali majitele do Brna, který byl velmi překvapený, že mu auto bylo ukradeno. Myslel si, že ho má zaparkované před domem. No a ještě hromadná nehoda včera ráno, která zkomplikovala provoz na D2 u Lučiny. Střetlo se tam 5 osobních aut a podle záchranářů se lehce zranili 2 lidé. Na krátkou dobu byla dálnice zcela uzavřená a poté mohla auta projíždět odstavným pruhem. Příčinu nehody policisté vyšetřují. Dejte pozor, když dojíždíte do kolony. Zprávy v půl s Pavlem Chaloupkou za chvíli.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dopravní podnik města Brna začal hledat firmu, která na Černovické terase postaví novou trolejbusovou trať. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha a Ericha Roučky a v ulici Tuřanka skončit smyčkou. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí, uvede i světové premiéry. Zlín Film Festival potrvá do 3. června. Letošní ročník se koná po 660. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. V Bučovicích budou dnes soutěžit hasiči z celého kraje ve vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. A fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Na jihu Moravy bude dnes jasno, odpoledne může být i skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na stém 96,5 kilometru ve směru na Prahu. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Hana Zagorová, je 5 hodin a 37 minut, tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků poslední dekády. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že s letošními výnosy obilí se nejspíš nedostanou z červených čísel. Je to případ i polí mezi Lanžhotem a Břeclaví.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysela v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká, jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Zemědělství se tady Alena Vaňková věnuje 14 let. Podobné sucho prý zatím nezažila.
2: Myslím si, že letos je to opravdu extrém, že bývaly suchý jara, ale až tak, jak letos, to určitě nebylo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila, že ten porost je tak, jaký je teď.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: To už jakoby teď není, že bychom to zachránili, že by byl 100% nebo naopak, že by třeba byl vyšší, ale aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě bylo. Že bychom si mohli vyskakovat, nebo že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně a ty pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý, pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 6:15, je pro vás připravena aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně mezi 6 a 14 stupni Celsia. Nejnižší hodnoty v tuto chvíli v Nemochovicích a ve Strážnici 6 stupňů a v Brně Tuřanech je 14 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešek slibuje jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný severních směrů do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před pátou, zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve čtvrtek 28. května posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak právě teď přichází Martin Písařík a pokusí se o to.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Ženy se od poloviny roku dostanou na mamograf bez žádanky. Některé větší firmy s fotovoltaikou mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Fotbalisté Artisu Brno na úvod baráže prohráli se Slováckem 1-4 a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ženy se od poloviny roku budou moci objednat na mamografický screening bez žádanky. Usnadní to cestu k prevenci rakoviny prsu pacientkám, které nemají praktického lékaře nebo gynekologa. Na vyšetření mají nárok ženy nad 45 let jednou za 2 roky, pokračuje Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu.
4: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově přes portál. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další.
3: Nadále zároveň funguje i tradiční způsob, tedy objednat se s žádankou od gynekologa nebo praktika. Distributoři EGD a PRE musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a také enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. PRE distribuce problém řeší v menší míře, nejvíc ale na severovýchodě Prahy. ČES jako třetí distributor na dotazy zatím nereagoval. Vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová dnes vyráží z Kunštátu na několikadenní pouť do Vranova u Brna. Zájemci se k ní mohou připojit tuto neděli na poslední kilometry trasy. Společně pak dorazí do tamního kostela Narození Panny Marie, kde pouť vyvrcholí slavnostní mší. Na poutní cestu zve i ředitel moravských regionálních stanic Josef Podstata.
5: Tak jako na každé pouti důležité je dojít do cíle. Nejkrásnější by bylo, kdyby se posluchači připojili na těch posledních 5-6 kilometrů z Lelekovic. Tam by je cestou ještě čekalo i takové hudební překvapení. Sport.
3: Fotbalisté brněnského Artisu na úvod baráže o účast v příští prvoligové sezóně prohráli na domácím hřišti se Slováckem 1-4. Před nedělní odvetou na hřišti soupeře tak je dosud druholigový tým ve velmi složité situaci. Trenér Roman Nádvorník přibližuje, jak za takového stavu udržet v týmu víru v úspěch.
6: Ukážeme si třeba sestřelit z nějakých takových zajímavých zápasů, že se to dá. Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool z 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3. Ty věci v té historii jsou a musíme ty hráče mentálně připravit na to, aby tomu věřili a šli do toho zápasu, že se s tím dá ještě něco dělat.
1: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů, večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: A v ní dobrá zpráva, provoz na silnicích regionu je aktuálně bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tady je Český rozhlas Brno, 4 minuty po 6. hodině vám Pavel Kašpar přeje dobré ráno. 28. května ve čtvrtek na Viléma vám budeme už za chvíli hrát Petra Spáleného v písničce Plakalo Baby, Bílou královnu pak přidají pánové Kotwald s Hloškem a další písničky, které nestárnou, chystáme. No a pak bude řeč o Uličníkovi. Více zatím neprozradím, počkejte si. Pavel Kašpar, dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Brněnskými ulicemi dnes chodí vědci z Akademie věd s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Je to takzvaný uličník, který dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukazují, kde má smysl zavést opatření jako stromy, mlžítka nebo světlejší dlažby. A o kolik mohou snížit tepelnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No? Nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
4: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to mnohem větší.
1: Snímá krátkovlné záření, sluneční a dlouhovlné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
4: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
1: Nasadíme o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
4: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny.
1: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z polymer betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26-27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
4: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Velmi osobité španělské duo Bacara na vlnách Českého rozhlasu Brno je 6 hodin a 17 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Sledujeme také, jak zvolna stoupají teploty po ránu. Na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí od 6 do 13 stupňů Celsia. Nejchladněji v tuto chvíli ve Strážnici 6 stupňů a nejvyšší teplota 13 stupňů Celsia v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek čekáme jasno, odpoledne může být i skoro jasno a nejvyšší teploty dnes nižší od 22 do 25 stupňů Celsia. Vítr dnes slabý, přes den mírný severních směrů do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio i na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut před pátou, zapadne dne ve 20 hodin a 47 minut. Dobré ráno.
2: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Marie Rotrová vám zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 22 minut. Posloucháte nás ve čtvrtek 28. května. Nejen Bula a Drbola pod komunistickou nadvládou trpěli. Zástupy lidí, říká brněnský kněz Orlita. Kněz brněnské diecéze Mons, Karel Orlita, připomene v rozhovoru venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Slavnost blahořečení se uskuteční 6. června v Brně. Toto blahořečení má pro českou církev velký význam. Možná, že to dohlédneme ještě o to víc později. Především je to určitý krok, který pomáhá nám všem k odpuštění a očištění od toho, co se stalo, říká Orlita. Kdy a jak se protnuly životy Buly a Drboly? Poslechněte si celý rozhovor s Karlem Orlitou, který s ním vedl Zdeněk Truhlář. Kompletní záznam najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. No a zprávy pro vás dnes připravuje druhý Pavel Chaloupka a ty další jsou tu už za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a hezké čtvrteční ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo krmných plodin. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc. V Modré na Uherskohradišťsku slouží řidičům nové záchytné parkoviště. Využijí ho návštěvníci blízkého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníci, kteří míří na nedaleký Velehrad. Náklady na stavbu přesáhly 16,25 milionu korun. Z 55% je pokryje dotace od Zlínského kraje. Technici brněnského dopravního podniku dokončili opravy prvních dvou historických tramvají pro Prahu. Dopravní podnik hlavního města si odvezl první vozy T3 a T4 z ústředních dílen v Medlánkách. Zároveň tam přivezl další dva, příští rok to zopakuje. Dopravní podnik města Brna za renovaci 6 tramvají dostane zhruba 60 milionů korun. Na zámku ve Slavkově dnes koncertem uskupení Pavel Haas Quartet začne festival Concentus Moravie. Do konce června nabídne klasickou hudbu na řadě míst Jižní Moravy i v Rakousku. 31. ročník přehlídky má podtitul Býti kvartetem. A na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů, který večer zeslábne. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 37 minut, posloucháte nás ve čtvrtek 28. května. Zní to zvláštně, ale když fotbalisté Slovácka dostali v baráži o účast v příští prvoligové sezóně od Artisu Brno úvodní gól, jejich trenér Roman Skuhravý věřil, že tento moment jeho týmu pomůže. Už několikrát podle něj totiž ukázal, že nejlépe hraje v krizových situacích. A to Slovácko potvrdilo, když nakonec na hřišti soupeře vyhrálo 4-1.
1: Je to přesně tak, jak jsem věděl, že to bude prostě. Pokud tohleto mužstvo dostane facku a je to po 8., po 9., tak najednou vlastně jakoby přepne do toho módu, co reálně umí.
2: Vracel se trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý po úvodní výhře 4-1 v baráži s Artisem Brno ke chvíli, kdy se dosud druholigový tým dostal do vedení.
1: To je moment, jako ta mentalita. Když najednou nemáte co ztratit, tak vlastně začnete vlastně dělat ty věci, které jsou pro vás jakoby standard. Pokud máte něco ztratit, a my jsme prostě ztratit jakoby mohli. Ta hlava a ty nohy prostě fungují jako jinak.
2: Slovácko ještě v prvním poločase vyrovnalo a ve druhém pak dominovalo. Přidalo další 3 trefy. Zástupci Artisu už před baráží mluvili o tom, že dosud prvoligový soupeř je výrazný favorit. Toto ale podle stopera Jana Štěrby nečekali.
3: Jsme v šoku, musím říct, že i po tom prvním poločase. Samozřejmě ten průběh byl trošku jiný, tak si řekneme jo, ale v důsledku sedíme teďka v šatně, byli jsme z toho špatní. Samozřejmě, co jsme si tam řekli, jak hráči, realizační tým nebo zvedení.
2: Obránce ale zdůrazňuje, že před nedělní odvetou na hřišti Slovácka ještě Artis nepovažuje dvojzápas za ztracený.
3: Pořád je tam ještě jeden zápas, 90 minut, takže snažíme se teďka dostat zase nějak do nějakého rytmu a zázraky se dějí, takže budeme dělat maximum pro to, aby jsme ještě uspěli. No.
2: Aby se zmíněný zázrak stal, bude muset Artis v neděli vyhrát v Uherském Hradišti aspoň o 3 góly. V jiném případě se Slovácko v nejvyšší soutěži udrží. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 6 do 13 stupňů Celsia, na tom se zatím nic nemění. Nejchladněji stále ve Strážnici, zmíněný 6 stupňů, a nejtepleji v uvozovkách v Tuřanech, tam je 13 stupňů Celsia. Dnes čekáme jasno, odpoledne může být i skoro jasno, teploty dnes příjemnější, ve srovnání se včerejškem nebude takové horko. Včera to bylo 30 až 33, dneska je to 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr slabý, přes den mírný, severních směrů do 20 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio je na jedničce. Slunce to dnes vyšlo 5 minut před pátou a zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
5: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
4: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
5: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
4: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
5: Jakože všichni?
4: No všichni, přidejte se.
5: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: lásko, vážne, relí poslední.
1: Dva charizmatické hlasy, Věra Martinová a také herec Jan Kaniza. Je 6 hodin a 49 minut, krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy čtvrtkem 28. května 2026. Radní Jihomoravského kraje dnes jednají mimo jiné o daru vyřazených sanitek na Ukrajinu nebo o placení integrovaného dopravního systému. Ředitelství silnic a dálnic dnes představí harmonogram prací na rozšíření odpočívky Vyškov na dálnici D1. V pavilonu Antropos v Brně dnes umístí do trezorové vitriny jeden z nejnovějších nálezů rytinu koně a mamuta. V dětské nemocnici se dnes koná oslava 70. výročí založení mateřské a základní školy při fakultní nemocnici Brno. V Malé konírně se dnes koná zahájení výstavy Jak se stavělo za císaře pána, která vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu a Národního technického muzea k 30. výročí zapsání lednicko-valtického areálu na seznam světového dědictví UNESCO. Ve Slavkově se dnes koná slavnostní zahájení festivalu Concentus Moravie, který přivítá přední kvarteta z celé Evropy i zámoří. Ve Zlíně začne 66. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež a potrvá do 3. června. Zprávy v 7 dnes s Pavlem Chaloupkou jsou tu za 10 minut. In the

박사님 해주세요.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno hledá firmu, která postaví novou trolejbusovou trať na Černovickou terasu. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. Centrem Bučovic dnes bude probíhat hasičská soutěž a má být jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dopravní podnik města Brna začal hledat firmu, která na Černovické terase postaví novou trolejbusovou trať. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha a Ericha Roučky a v ulici Tuřanka končit Smyčkou, doplňuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
4: Máme přislíbenou dotaci z operačního programu Doprava. Ten horizont je někde rok 27, zahájení 26, dokončení 27.
3: Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce více než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažným psychickým onemocněním, pro které je lepší individuální výuka. V centru Bučovic budou dnes soutěžit hasiči z celého kraje ve vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. Hasiči trénují specificky situace, kdy jsou vraky aut převrácené na bok nebo na střechu, vysvětlil jeden z rozhodčích a vedoucí žďárské stanice Jan Lukeš.
5: Oni ty auta v dnešní době jsou tak bezpeční, že ty čelní nárazy při standardních rychlostech do 80-100 km v podstatě jdou otevřít dveře a ten zraněný toho zraněného vytahujeme v podstatě z nepoškozeného auta. Nejnebezpečnější jsou tyhle nárazy, kdy auto se převrátí, narazí třeba střechou do stromu, boční nárazy, zadní nárazy a podobně.
3: V souvislosti s akcí bude ale pro dopravu až do večera uzavřené celé náměstí Svobody, včetně části Jiráskovy ulice a navíc i část parkovišť v Komenského ulici a u Arkády. Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění převzaly dvě ženy, Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků, a Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice.
0: Sport.
3: Basketbalisté Brna si finále NBL letos nezahrají. V šestém semifinále podlehli Pardubicím 87-98 a celkově v sérii 2-4 na zápasy. O titul se Východočeši utkají s Nymburkem, obhájcem prvenství. Ten si v semifinále poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Ostrovačic s kolonami a nehoda teď omezuje provoz v Brně na Zeleného ulici a také u Rájce Jestřebí na silnici do Sloupu. Pohoru na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Krásný čtvrtek vám všem, milí posluchači, 7:04 je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás další písničky po zprávách s Pavlem Chaloupkou. Láska má, to bude zpívat Václav Neckář, v prázdném expresu se můžete projet s Naděou Urbánkovou a pak už je pro vás připravena soutěž, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude dnes z Podluží a pro výherce máme knihu, která se jmenuje Máš nárok na život. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, zavolejte, zkuste si tipnout nebo vybrat některou z našich možností. 726465200, začínáme už za chvíli. Pochutnejte si na snídani a užívejte dnešního slunného dne. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo se tentokrát vypravíme na Podluží a dnes nás zajímá, co to znamená Třaslavice. Co jsou to podle vás na Podluží Třaslavice, nebo kdo by to eventuálně mohl být? Zavolejte 726465200, ptáme se vás, co je to Třaslavice, co nebo kdo, zkuste své štěstí anebo vyberte některou z našich možností, které pro vás máme připravené. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav. A uvidíme, kdo nám dnes zavolá, kdo se dovolá jako první. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Věra.
0: Věro, krásné ráno vám přeji. Odkud prosím voláte?
1: Vysočiny.
0: Tak, to není vám skoro vůbec rozumět, nějak nám to vypadává ta linka, ale tak doufejme, že se k té správné odpovědi nějak dopracujeme. Věro, takže je tu čas naší pravidelné soutěže, dnes se vás ptáme, co je to Třaslavice, co nebo kdo. Tušíte, co by to mohlo být?
1: Ne, netuším vůbec.
0: Netušíte vůbec, tak mám pro vás tři možnosti. Buď by to mohly být za A pracovní kalhoty, nebo za B by to mohla být horečka, a nebo za C by to mohl být strach. Třaslavice. Co to teda bude? Pracovní kalhoty Ačko, horečka Bčko, strach Cčko. Co myslíte?
1: No, zkusím to Bčko.
0: Zkusíte Bčko. Jaj, škoda, škoda. Není to horečka, byly to ty pracovní kalhoty. No tak nevadí, zkusíme zase příště. Věro, moc krát děkujeme za dnešní zavolání. Mějte se hezky a naslyšenou. 7 hodin a 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěžit budeme zase zítra, krátce po 7 hodině. Teď už jsou tu Alphaville, jejich legendární hit Forever Young. No a počasí po písničce. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí od 9 do 15 stupňů Celsia. 9 stupňů je ve Strážnici, to je nejnižší hodnota, a 15 stupňů ta nejvyšší v tuto chvíli v Lednici. Předpověď počasí pro dnešek je stručná a jasná, bude totiž jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Teploty dnes příjemnější ve srovnání se včerejškem, včera maxima dosahovaly hodnot 30 až 33 stupňů Celsia. Dnes to bude 22 až 25 stupňů. Vítr slabý, přes den mírný, severních směrů do 20 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio je dnes na jedničce. Slunce to vyšlo 5 minut před pátou a zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Přejeme vám hezký poslech a dobré ráno.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

7 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V Brně v prostoru Mendlova skleníku se dnes od 17:30 večer koná ochutnávka vín z mezinárodní soutěže Grand Prix Vinex 2026, tedy prestižní soutěžní přehlídky organizované Národním vinařským centrem ve Valticích ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a veletrhy Brno. Ve stejný den také proběhne slavnostní předání cen oceněným výrobcům. Nálety a protivzdušná ochrana v Brně v českých časech války 1939 až 1945. To bude tématem přednášky, která dnes zazní v prostorách sklepa nad Novou radnicí. Slovo bude mít Andrea Šimečková a vylíčí, jak žila jihomoravská metropole pod neustálou hrozbou letecké války, která zasahovala a ničila nejen průmyslové cíle, ale i obydlené městské čtvrti. Součástí přednášky bude i výstava dobových artefaktů, které umožní náhled do autentického vybavení protivzdušné ochrany. Začíná se v 18 hodin. Nadace Veronika zve na další benefiční kytko blešák. Výtěžek z akce tentokrát podpoří komunitní farmu Olešná Ublanská, kde se děti učí pěstovat zeleninu, starat se o zvířata a mít blíž k přírodě. Kytko blešák začíná v 16 hodin na dvorku nadace v Panské ulici 9 v Brně. A ještě vás zveme na besedu s mou maličkostí a tentokrát to bude v knihovně Jiřího Mahena v její líšeňské pobočce na Jirové ulici 2. A samozřejmě bude to i o čtení básní, ale povídat si můžeme o letčem, o muzice, o tom, čím se bavím a

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích plánuje postavit nové učebny. V místě dvorního traktu stála chátrající budova a tu

0: se rozhodli strhnout. Místo ní dělníci staví novou. V ní vznikne chemická laboratoř, učebna jazyku a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku. Nová lávka překlene řeku Svitavu v Brně zad Brdovicích za nákupním centrem Albert. Ta stávající na pomezí Brna středu a Židenic je v havarijním stavu. Vnitřkem nového přemostění povede i horkovod a kabelovod. Chodci a cyklisté budou mít koridory po stranách. Začala demolice objektu bývalé restaurace Sýpka v Otrokovicích. Následně začne příprava území pro rezidenční výstavbu. Podle projektu soukromého investora by tam měl vzniknout šestipodlažní bytový dům s 95 byty. Demolice původního objektu a navazující práce se budou dělat přibližně do konce října. Letošní počasí vývoj révy vinné na jihu Moravy přeje. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají vinaři za 1 až 2 týdny podle lokality. Jediné, co jim do dalších měsíců dělá starosti, je hrozba sucha, které může ohrozit spíše mladé vinohrady. A na jihu Moravy bude dnes jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Pozor u nehody na Zeleného ulici v Brně a také u Rájce Jestřebí na silnici do Sloupu. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 39 minut, hrála a zpívala vám Petra Černocká. Zemědělci na jihomoravských polích zažívají jeden z nejsušších roků poslední dekády. Někteří pěstitelé už teď očekávají, že s letošními výnosy obilí se nejspíš nedostanou z červených čísel. Je to i případ polí mezi Lanžhotem a Břeclaví.
1: Alena Vaňková jarní pšenici vysela v polovině března. Srážek, které by jí s růstem pomohly, tu bylo málo.
2: A je hodně řídká a nízká. Jo, že mělo by to být vyšší, hustější.
1: Stojíme uprostřed pole, klasy, které by na pšenici už měly být vidět, jsou zatím v zárodku. Podle Vaňkové tady za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
2: Došlo ke zpomalení toho vzcházení, protože to zrno vlastně leželo v té půdě a bylo v suchu, takže nemělo impuls k tomu, aby vyklíčilo a vyrostlo.
1: Zemědělství se tady Alena Vaňková věnuje 14 let. Podobné sucho prý zatím nezažila.
2: Myslím si, že letos je to opravdu extrém, že bývali suchý jara, ale až tak, jak letos, to určitě nebylo.
1: Déšť, který v posledních 2 týdnech přišel, s vývojem obilí alespoň trochu pomohl.
2: Že přece jenom ta pšenice trochu poskočila, že ten porost je tak, jaký je teď.
1: Alena Vaňková teď doufá, že v červnu přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Přesto ale počítá s nižším výnosem.
2: To už jakoby teď není, že bychom to zachránili, že by byl 100% nebo naopak, že by třeba byl vyšší, ale aspoň nějaká záplata ohledně těch vysokých vstupů by to určitě bylo. Že bychom si mohli vyskakovat, nebo že by se mi podařilo se dostat z červených čísel, to si nemyslím.
1: Na déšť čeká i většina ostatních zemědělců v regionu, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
3: Myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky další nebo nikoliv.
1: Nedostatek vláhy podle Hlaváčka dopadá kromě obilovin významně taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří.
3: Co se hodně srovnalo, tak jsou slunečnice. Ty vypadají solidně. A ty pozdní osevy kukuřic jsou vzejít pěkně, rovnoměrně, vyrovnaně.
1: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. To může znamenat problémy pro chovatele skotu, kteří je využívají ke krmení. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Elvisovská klasika na vlnách Českého rozhlasu Brno je přesně 7:45. Neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 15 stupni Celsia, 9 stupňů ve Strážnici a maxima 15 stupňů v tuto chvíli v Brně, v Tuřanech a také v Lednici. A předpověď, ta je dnes víc než jasná, bude totiž jasno, odpoledne může být i skoro jasno a nejvyšší denní teploty dnes příjemnější ve srovnání se včerejším horkem. Budou se pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. Vítr slabý, přes den mírný, severních směrů do 20 km za hodinu. Večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut před 5 hodinou, zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: lásku mám. Zpíval Milan Drobný, písnička taková lehce turistická. Běž, řekni to těm skalám, je 7 hodin a 50 minut. A písnička se nám k našemu dalšímu rozhovoru víc než hodí. Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna se koná už tuto neděli v 15 hodin, kde ve Vranovském poutním kostele pak proběhne mše a návštěvníky čeká bohatý program. No a až do neděle budeme také ve spojení s kolegyní Julí Kalodovou, která do Vranova putuje pěšky. Ovšem pozor, nikoli z Brna. Julie, dobré ráno, vítejte.
1: Krásné, dobré ráno, už to říkám těm skalám. Krásnou písničku jste vybrali, výborně.
0: Tak povídejte, jak daleko to teda do toho Vranova máte? Odkud vlastně jdete?
1: Celkově to do Vranova mám zhruba 78 kilometrů. Dnes ráno jsem se dívala do mapy a dnes mě čeká nejvzdálenější úsek. Bude to něco lehce přes 30, takže sluníčko už pálí, ve stínu je ještě chladno a dnes si teda pošlapu hodně daleko. Takže vyšla jsem před chvílí z Kunštátu, chtěla jsem, abychom už se společně vlastně na tu cestu spolu vydali. Poputuji přes Lisice, Doubravice nad Svitavou, Kuničky, přes Petrovice až do Sloupu. Vybrali jsme ta místa cíleně, ve Sloupu je krásný poutní kostel, zítra se ze Sloupu odeberu do Křtin a potom budu putovat až do Vranova. Říká se tomu Mariánská triáda, takže jsou to krásné poutní kostely, se kterými se posluchači seznámíme.
0: No, vypadá to velmi pěkně, ten nástin té trasy. Navíc dneska budete mít i příjemné počasí, 22 až 25 stupňů, což se včerejšími horky se nedá srovnat. Ale pak ty teploty budou zase stoupat. Předpokládám, Julie, když jdete na takovýhle trip, na takovou trasu, asi s batohem, když jdete pěšky, je to tak?
1: Je to tak, zbalila jsem si batoh a mám na sobě takové osvědčené, vyšlapané tenisky, ve kterých je mi dobře, takže snažila jsem se jít co nejvíc na lehko.
0: Jen pro zajímavost, co nejtěžšího máte v batohu?
1: To je dobrá otázka. Kolega Miloš Čenkýř mi nakázal, že musím i pracovat, a takže vezu s sebou počítač, což je asi nejtěžší věc, ale přemýšlela jsem, proč mám v batohu sadu pastelek 24.
0: Aha.
1: Asi mám pocit, že budu po cestě i si něco kreslit, takže to bych označila jako možná, teď v tuto chvíli se to zdá jako zbytečná věc, možná se bude hodit.
0: No, pastelky, ty najdou uplatnění vždycky. Nesete si sebou na pouť nějaký symbolický předmět?
1: Symbolický předmět, ano, vždycky mám takovou sadu všelijakých medailonků, obrázků svatých, mám tu i přívěšek, který jsem si, protože já jsem taková letitá poutnice, tak pokaždé si něco koupím, pořídím takového symbolického pro štěstí a mám tu i přívěšek s mikrofonkem, což vzniklo před 2 lety, kdy jsme s poutěmi rozhlasovými začínali, takže mám takové v kapse takové symboly, ale mám také razítko rozhlasové, držím ho před sebou. Naše kolegyně Eliška mi včera ho ještě na poslední chvíli strčila do kabelky, takže také to nesu sebou a kdo se s kým se potkám po cestě,
0: toho
1: tak
0: razítko
1: mohu toto razítko, ano, mohu toto razítko někam orazítkovat a samozřejmě v neděli ve Vranově bude toto razítko k dispozici všem, kteří si ho budou chtít na památku někam umístit.
0: Ještě by mě zajímalo, Julie, chodíte třeba s takovými těmi trekovými holemi nebo s nějakou holí nebo úplně s volnýma rukama?
1: Já mám ortézu, ta my doufám podržíme artrotické koleno a holé jsem měla, ale nevím, jakou zkušenost mají posluchači, ale mě to strašně zavazí. Já prostě ty holé, je to velice užitečné, moc to pomáhá třeba při chůzi do kopce, člověk se může opřít, ale ty holé potom jsou taková otravná věc pro mě. Takže holé si neberu, ale v Itálii na poutní cestě jsem se inspirovala. Tam zdejší poutníci si vezmou v lese klasickou větev dlouhou, poutnickou hůl a opravdu tak chodí i ti, kteří jsou třeba mladí, není to žádná old school pomůcka, ale vlastně užitečná věc, protože když někam člověk doputuje, tak tu větev tam opře pro někoho dalšího a tak možná mě dnes potkáte s větví, s ortézou, s batuškem, s pastelkami, s razítkem, moc se na ta setkání těším.
0: Pojďme si ještě na závěr říct, protože ta pouť končí ve Vranově, co tam posluchače v neděli čeká?
1: Já bych chtěla všechny nalákat. Kdo máte v neděli volno a máte chuť, přidejte se k nám. Ten program je letos krásný, pestrý. Ve Vranově už se kolegové těší. Pan farář Karel, už dnes s ním máme rozhovor. Je tam všechno připraveno. V 15 hodin je mše, to je asi ta nejslavnostnější část. O hodinu později bude koncert Brolnu venku vedle kostela. Myslím, že to bude moc krásné. Všechno je zdarma přístupné všem, kteří mají chuť přijít. A potom v 17 hodin se semkneme společně, chytneme se za ťapičky a vznikne veliká fotka jedna, na kterou se moc těšíme. Myslíme si, že rozhlas spojuje, jsme o tom přesvědčeni a chceme si to právě na té fotografii tak symbolicky stvárnit, takže vznikne jedna velká společná fotka. Ale také se s námi můžete potkat ve 12 hodin v Lelekovicích u Hřbitova budeme mít sraz a odtud půjdeme zhruba 4,5 kilometru pěšky a tam potom na takové výhlídce na Vranov si zaspíváme u cymbálu ve 13 hodin.
0: Takže slovy z filmu Marečku, podejte mi pero, sejdeme se na Hřbitově. Je to tak.
1: Sejdeme se na Hřbitově v Lelekovicích zhruba kolem poledne v neděli, přesně tak.
0: Říká Julie Kalodová z poutní cesty do Vranova u Brna, kam se můžete v neděli vydat i vy. Dnes její zážitky z pěší cesty uslyšíte ještě třikrát. Julie, moc krát díky za to dnešní ranní setkání. Přeju šťastné kilometry, ať už záluzí nebo bez, a budeme se těšit opět brzy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Studenti gymnázia v Hustopečích dostanou nové odborné učebny. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. V Brně Zábrdovicích postaví novou lávku pro pěší a cyklisty přes Svitavu. A dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Vedení gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích plánuje postavit nové učebny. V místě dvorního traktu stála chátrající budova a tu se rozhodli strhnout. Místo ní dělníci staví novou, ve které vznikne chemická laboratoř, učebna jazyků a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku, pokračuje ředitel školy Radim Šebesta.
6: Různými přístupy k vzdělávání a s reformami školství, tak vystává potřeba ty žáky hned učovat ve velkých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup a tady ty především polytechnické a přírodovědné předměty těm žákům byly podány formou takovou, aby je to zaujalo.
4: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Nová lávka překlene řeku Svitavu v Brně Zábrdovicích za nákupním centrem Albert. Ta stávající na pomezí Brna středu a Židenic je v havarijním stavu. Vnitřkem nového přemostění povede i horkovod a kabelovod. Tyto technologie budou ukryté do středu lávky a překryjí i lavice k posezení. Ty bude možné demontovat pro případ opravy potrubí nebo kabelů. Chodci a cyklisté budou mít koridory po stranách. Podle nezávislého židenického starosty Petra Kunce je navržené řešení elegantnější než původně navrhované dvě lávky vedle sebe.
7: Všechny zainteresované instituce s tímto řešením souhlasí. To řešení je velmi vzdušné, architektonicky hodnotné a navazuje na budoucí úpravu toho nábřeží Svitavského z hlediska protipovodňových opatření. Čeká se pouze na vyřízení stavebního povolení a bude se lávka realizovat. Sport.
4: Fotbalový Artis Brno v úvodním zápase baráže o účast v příští prvoligové sezóně prohrál doma se Slováckem 1-4. Artis přitom šel po půl hodině do vedení, hosté ale skóre otočili. Stoper Jan Štěrba připustil, že domácí špatně rozložili síly a po startu utkání ztratili energii.
8: Slovácko si dokázalo zalézt, možná s ním pracovalo a my jsme se nechali vlastně i tou atmosférou trošku možná až moc vyhecovat. Pak potom nám ty síly docházely, protože jsme cítili tu šanci v tom poločase a hodně nám to vzalo, že? Protože vlastně diváci nás hnali, cítili jsme ty šance a to je přesně to, že Slovácko nějaké ty šance přežilo logicky a nám ty síly potom docházely a potrestali nás. No.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Domašova. V Brně počítejte s omezením po nehodě autobusu na Vídeňské ulici u křížení s Bohunickou. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 5 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 28. května a svůj svátek slaví Vilém, nebo taky Willibald. Je to mužské křestní jméno germánského původu, které vzniklo spojené ze dvou výrazů. Will jako vůle nebo touha a Helm jako přilba. Tedy význam jako ochranou je má vůle. Všem Vilémům nebo Willibaldům přejeme všechno nejlepší. Tato jména jsou stále poměrně oblíbená a jejich četnost v poslední době spíše stoupá. Takže slavit dnes budou nejen Vilémové, ale také ti z vás, co máte v občankách a rodných listech 28. květen. Tak vám přejeme, ať jste hlavně zdraví, šťastní a spokojní. Užijte si dnešního dne. Myslím si, že počasí na mejdan je víc než vyladěné. Posíláme vám želvu od Olympiku, jestli si z ní uvaříte polévku nebo si jen poslechnete, to už je jen a jen na vás. Přidáme také citronovou holku v podání Vítězslava Vávry a jak slíbil Pavel Chaloupka, počasí s brněnskými meteorology je tu za chvíli. Dobré ráno. Český rozhlas.

0: počasí.
1: 8 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí s brněnskými meteorology. Bára Kučerová je u mikrofonu. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Jak vysoko jsou teploty, jaké je počasí?
2: Tak budíme se do rána jasného a byť ty úplně ranní teploty byly poměrně nízké, konkrétně mezi 10 a 5 stupni Celsia, když bylo teplej, tak zhruba okolo 12, tak teď už jsou ty teploty výš, většinou mezi 15 a 17 stupni Celsia.
1: Když se podíváme na předpověď pro dnešek, v čem zásadně se bude lišit od včerejška? Včera bylo poměrně horko, bude i dneska?
2: A nebude, budou už to ani ne letní teploty, dnes by maxima měla vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia a také oproti včerejšku bude méně oblačnosti, očekáváme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu, takže to, co máme na obloze teď, by mělo vydržet během dne a také oproti včerejšku bude trošičku slabší vítr, včera byl vítr často odpoledne čerstvý, dnes by to měl být vítr mírný, ale stále severních směrů a rychlosti do 25 km/h.
1: Když se podíváme na následující dny, tam půjdou teploty ještě níže nebo naopak se začnou zase zvyšovat?
2: Naopak se začnou zase zvyšovat, tak jak jste říkal, ten zítřek, respektive pardon, ten dnešek vypadá nejchladnější, že by měl být. A zítřejší ráno bude tedy podobné jako to dnešní, protože noc zůstane jasná a zítřek také zůstane jasný, případně pokud nebude zcela jasný, tak bude na obloze jen malá průsvitná oblačnost. Zítřejší maximální teploty už by zase měly být spíše letní, 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 28. květen. A propos, nepadly včera třeba někde teplotní rekordy?
2: Ano, včera padly teplotní rekordy, konkrétně padly na 7 stanicích. A nejvíce byl, nebo ta nejvyšší hodnota byla ve Strážnici 31,9 stupně Celsia. Předtím byl ten rekord velice podobný, jen o desetinku míň, ale pochází z roku 1958. Také padl rekord tady v Brně Žebovřeskách, kde předtím to maximum bylo z roku 2000 a zvedla se ta hodnota asi o půl stupně Celsia. No a ty úplná maxima z dneška tedy z historie, tak je z roku 1942 to maximum z Hodonína a teploměr tehdy ukázal 32 stupňů a 5 desetin a minimum je z roku 1957 z Olešnice na Blanensku a tam naměřili minus 2 stupně a 8 desetin.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi? A jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívali vám Marta Atena Elefteriadu. Veterináři musí stále častěji řešit zapíchnuté osiny z ječmene ve psích tlapkách. Chovatelé psů se s problémem potýkají po venčení nejen v přírodě, ale i ve městech. Ječmen myší se pomocí ostrých osin rozmnožuje. Ty se snadno zachytí na srsti zvířat a pronikají pak pod kůži u končetin, mezi prstí na tlapkách nebo se dostane dokonce do očí a uší.
1: Tohle je divizna.
2: Finka, anglická springer španěla, dovádí s dalšími dvěma psy. Před časem ale tak veselá nebyla. Její majitelka Eva Koledany musela vyhledat veterináře potom, co se divizně do ucha zapíchla osina ječmene myšího.
1: Bylo problém jí to vůbec ošetřit, protože oni mají ty uši velice citlivé. Tady jsme jim vlastně museli nechat uspat a po vytažení té jedné malé osinky se ukázalo, že to prostě to ucho tak prošpikovalo, že potřebovala asi 3 stehy a musela brát potom i antibiotika.
2: Podle veterináře Petra Burky je to v tomto období velmi častý problém.
3: Teďka to jarní a letní období bude nálož, protože to se potkáváme s takovým pacientem de facto každý den, hlavně u dlouhosrstých plemen. Nejčastěji, co řešíme s majiteli, je průnik těchto osin do oka. Dalším otvorem, kam se ty osiny rády dostávají, jsou ucho. Na to jejich vytažení je většinou nutná sedace toho zvířete, tak abychom neporanili vlastně bubínek, zvukovod. Ty osiny se můžou zachytit v té kůži třeba pod paží, kde ta kůžička je taková měkká, citlivá, můžou tam dráždit.
1: Docela se nám osvědčilo to, že jim to pod paží a ty packy holíme a tudíž si toho všimneme s nás, že to nemusíme hledat mezi těma chlupama.
2: Dodává Eva Koledany. Pokud majitelé nezvládnou osinu odstranit sami, je důležité veterináře vyhledat co nejdřív. Ječmen myší je evropský druh, který se podle botanika Radoslava Koprny v posledních letech rozšiřuje hlavně v teplejších oblastech.
4: Pokud je dlouhé období sucha, které třeba z jiné kulturní druhy nezvládají, tak tomuto ječmenu myšímu to moc nevadí. Dozrává mnohem rychleji třeba než jiné trávovité druhy. Pokud se zanedbává jakoby péče o ty veřejné prostranství, anebo se sečou pozdě, tak vlastně potom už je ten porost nebo ten ječmen zralý a potom ty semena se šíří dál do okolí. V podstatě se stává potom jakoby těžce zvládnutelným plevelem.
2: Sít by se měl v květnu až v červnu, než jsou semena zralá. Mohou ale dozrát i na posečených klasech. Ty by se proto měli pečlivě odklízet. Magdalena Králová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Dopravní podnik města Brna začal hledat firmu, která na Černovické terase postaví novou trolejbusovou trať. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha i Ericha Roučky a v ulici Tuřanka skončit smyčkou. V Modré na Uherskohradišťsku slouží řidičům nové záchytné parkoviště. Využijí ho návštěvníci blízkého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníci, kteří míří na nedaleký Velehrad. Náklady na stavbu přesáhly 16,25 milionu korun. Z 55% je pokryje dotace od Zlínského kraje. V Bučovicích budou

0: dnes soutěžit hasiči z celého kraje ve vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. Na zámku ve Slavkově dnes koncertem uskupení Pavel Haas Quartet začne festival Concentus Moravie. Do konce června nabídne klasickou hudbu na řadě míst jižní Moravy a také v Rakousku. 31. ročník přehlídky má podtitul Býti kvartetem. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Dnes na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova a v opačném směru u Holubic. V Brně omezuje provoz nehoda na Vídeňské a také na Kníničské ulici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Jak jinak než o hokeji, dnešní čtvrtfinálové zápasy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku totiž rozhodnou. A to buď o úspěchu, šanci na medaili, nebo porážce a budou znamenat pak neúspěch, zklamání, průšvih a naše reprezentace má ve střetnutí s Finy jak velkou šanci zvítězit. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Ano, krásné, dobré slunečné ráno a zdravím všechny posluchače, hlavně milovníky té nejkrásnější hry na světě. To zdůrazňuji, protože než se k tomu hokej dostaneme, včera jsem byl pozván na pravidelná setkání basketbalových veteránů v čele s Františkem Konvičkou, tím skvělým hráčem. A příjemná debata, opravdu tam byli tedy ESA. A když to potom se bylo k závěru, tak vaše Konvička, toho brácha, mě hlásí, Jardo, my jsme tě pozvali hlavně proto, aby jsme ti vysvětlili, že nejkrásnější hra na světě je basket. Ale jsme tady ve slabším složení, tak to necháváme až na příště. Tak já jim jenom vzkazuju, že ano, basket je taky krásná hra na rozdíl třeba od fotbalu, ale hokej je nejkrásnější a já přece jako bývalý hokejista nemůžu říkat něco jiného.
0: Tak
1: a teď jsou utkání s Finy. Tak samozřejmě vždycky máme šanci zvítězit, ale musíme podat ve všech směrech výborný výkon. Základ je vynikající výkon golmana. Sám jsem zvědav, koho trenéři postaví, jsou tam jakési náznaky, že by se do branky mohl vrátit Kořenář. Ale pozor, Pavlář chytá v tom utkání proti Kanadě velmi dobře, ty tři góly vůbec jako nemá na nich ani kousek podílu, že by něco udělal špatně. Takže to je základ. Potom samozřejmě velmi dobře organizovaná obrana. Nemělo by se stát, aby tak, jak s Kanadou nám tam dvakrát hráč dorážel sám před půlkou prázdné brány, protože golman se prostě nestačí přesunout. No a samozřejmě, a teď to hlavní, co já si myslím, je to o hlavách. Je to prostě o nastavení, je potřeba prostě hodit za hlavu to, ty myšlenky, Ježišmarja, si mi prohrajem, to bude malé, všichni nám budou nadávat, budou nás kritizovat a samozřejmě, tak to je potřeba prostě, v tomto je to vyloženě o tom takovýmto mentálním nastavení a hlavně každý hráč by měl tedy do toho dát všechno, nebýt uražený, nebo si myslet, on ten se mnou nekomunikuje, to tady ta komunikace, buď hraju za národní mužstvo a chci odevzat všechno a jestli se mnou trenér komunikuje, nebo mě nadává, nebo nenadává, to není podstatný. Takže to, tam těch aspektů je samozřejmě hrozně moc, ale je potřeba podat 100% výkon, protože to je opravdu utkání, je to den D a prostě platí, že to, co se odehrávalo předtím, to není podstatné. Podstatný je ten zápas, který o tom rozhoduje. Je to bez debaty. Takže já věřím, že šanci máme zvítězit, když oni mají výborný mančaft, vlastně prohráli v té skupině jenom jednou až to poslední utkání ze Švýcary, mají tam toho ruského Fina Alexandra Barkova, který celou sezonu NHL nehrál a pak přijel na mistrovství světa a řádí jak černá ruka. Tak samozřejmě i na toho bude dávat pozor. Takže to je tady k tomu zápasu s Fíny. Budeme držet palce, 16-20 to dneska začíná a já věřím, že naše reprezentace, ty hokejisti, ty hráči ten hokej hrát umí, takže proč ne?
0: Není to jediný zápas, hrají se také další tři utkání o postup do semifinále. A pane Meixnere, tam vidíte koho jako výrazné favority?
1: Tak já bych řekl, že jediný výrazný favorit je v tomto případě Kanada v utkání s Američany, protože Američané tentokrát opravdu nepřivezli nějak extra silný mančaft, i když tam mají třeba Tkačaka a to je pan hokejista, jo, ale Kanada, jak jsme viděli tady třeba v tom utkání s náma, a ta dvojice, ten mladíček celebrini s tím hokejovým dědečkem Fuozovka a Krosby, teda to je opravdu dvojka, to je radost se na ně dívat. Takže v tomto zápase vidím jako jasného favorita Kanadu, potom jsou tady dva a to je teda dobrá dvojice, Norsko-Lotyšsko, tak tam bych si tak hodil korunou, to vůbec si netroufám říct, tam není snad opravdu v tom utkání, ani jeden není smírný, to je stejný, i když Norové zaznamenali obrovský vzestup, to je bez debaty, že nakonec nás porazili Švédy, takže v tomto případě. No ale Lotyši taky to je, že jo, to je taková tradiční malinkatá zemička, ještě menší jak my, ale prostě ten hokej je tam, myslím, s tím sportem asi číslo jedna, nevím určitě, tak to bude zajímavé. No a Švýcarsko, Švédsko, tak Švýcaři jsou doma, ani jenom neprohráli. A Švédi, ty mají takový trable podobný jako my, taky takový výbuchy, samozřejmě kritika, na hráče, na trenéra, takže tam se s nima ty novináři taky moc nemažou. Sám jsem na to zvědav, favorizuju v tomto utkání Švýcary. Takže to je dneska všechno, musíme se těšit v 16.20 zasednout ke startovním blokům u televize a fandit.
0: Díky, pane Majcere.
1: A určitě tam hledniští bude plno našich fanoušků, takže to věřím, že tady v tomto směru našim borcům bude vítaná pomoc.
0: Těšíme se na setkání zítra. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin 47 minut, čas na počasí. Teploty stoupají, na jihu Moravy se pohybují mezi 14 a 18 stupni Celsia, 14 ve Strážnici, 18 v tuto chvíli v Kobylí. Předpověď slibuje jasno, dopoledne může být i skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, tedy o nějakých téměř 10 stupňů méně než včera. Slabý přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut před pátou, zapadne ve 20 hodin a 47 minut. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
4: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
3: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
4: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
3: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
4: Jakože všichni?
3: No všichni, přidejte se.
4: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dokola pop music se točí dál, čas ubíhá, je 8 hodin a 50 minut. Chráněné lokality Moravského krasu pravidelně kontrolují strážci přírody a do terénu se s nimi vydal i Zdeněk Truhlář. Zajímal se o to, co je jejich běžnou činností a navštívili jedno z oblíbených a hojně navštěvovaných míst nedaleko Hostěnic.
1: S Antonínem Tůmou z Agentury ochrany přírody a krajiny Moravského krasu procházíme okolí jeskyně Pekárna. Čeho si vy jako ochranáři všímáte při těch kontrolách?
2: No tak zrovna tady leží přes cestu napříč kláda. Bylo by dobré ji odsunout stranou, protože návštěvníci pak obchází a vyšlapávají v cestě nové stezky. Jo, tak ta kláda je teda těžká, tak to nezvednu sám, to bych si zničil záda. To budu muset nechat na kolegy strážce, které sem pošlu asi s motorovou pilou, to bude nejjednodušší.
1: Takže spadané stromy, které brání návštěvníkům v pohybu, to je jeden z úkolů. Blížíme se k tomu nástupnímu místu, k jeskyni.
2: Nastupujeme tady na velice pěkné schodiště, s tím bych se asi pochlubil. To jsme tady před 15 lety nechali vybudovat. Totiž tady ten svah k jeskyni Pekárna, to bylo takové jedno vydupané hřiště. A díky tomu, že se udělalo schodiště, tak většina návštěvníků se na to schodiště koncentruje. No a vidíme tady nádherně celý ten svah pokrytý bylinným podrostem, tak to je radost pro oči. Takže můžeme stoupat, no, ale je už vidět, že některé ty schody dosluhují. My jsme je teda tehdy nechali dělat z dubu, takže budeme muset udělat v brzké době rekonstrukci toho přírodního schodiště.
1: Pokračujeme dále. Na co by návštěvníci měli myslet při pohybu v chráněné krajinné oblasti?
2: Všechny odpadky si prostě odnést, to je asi základ. Pak se ještě teda setkáváme s tím, že nám parkují na místech, která k tomu nejsou určená, zajíždí třeba do louky nebo do hloubi lesa, tak to bychom taky nechtěli, protože chráněná oblast je vlastně od toho, aby to byl v podstatě přírodní rajon a ne nějaký městský park, a navíc v městském parku taky nikdo auta nechce, čili je to odpočinková oblast, kde bychom měli nabít energii. No, před náma je naučný panel a vidím, že tady budeme opravovat jednu lištu, ta se uvolnila. Jo, on tam by ten šroubek už vrut tam vyklouzl. Naši strážci jsou vybaveni třeba akuvrtačkou, vruty, takže když potom vyráží do terénu, tak jsou schopni dělat i okamžité opravy. A naší snahou je, aby návštěvník poznal, že se o to území někdo stará.
1: Vstupujeme do portálu jeskyně Pekárna. Všímám si tady, kromě té krásné jeskyně, tedy také zbytků po nějakém ohništi. To asi nezanechali pravěcí lidé.
2: No, tak to je taky jaksi dlouhodobý trošku boj s větrnými mlýny. Ohníčky tady zjišťujeme každý druhý víkend. Teď bude muset ty kameny vzít a rozházet. Co tady jsou nějaká ta dřeva, tak to odvalíme. Tady to velký poleno teďkom. Tady nelákalo.
1: To, že by lidé neměli rozdělávat oheň v chráněné oblasti, to snad doufejme je každému jasné, ale čím oheň škodí speciálně jeskyním?
2: Kouř z ohně očadí skálu, to znamená, skála se začerňuje. V případě kontaktu přímo s plamenem může dokonce ten povrch skály třeba praskat. Z ohně zůstávají popeloviny. Ty popeloviny mění potom chemismus třeba půdy před jeskyní, a to teda znamená, že to ovlivňuje i tu vegetaci. No a základ teda, který by nám vadil nejvíc, že kouř z ohně v jeskyni potom ničí živočichy, kteří tam jsou, a zejména netopíry.
0: Upozorňuje strážce přírody Antonín Tůma, se kterým v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu natáčel Zdeněk.

0: Má pravdu Hana Zagorová, kamarád ten se nestrácí a jeden už dorazil do studia, přátelé, a není to kamarád jen můj, ale také váš. Srdcař, srdcovkář Zdeněk Junák, ten dneska úplně červeně září, když se podíváte na webkameru, má taky odpovídající tričko, protože horké letní dny jsou tady a věřím tomu, že neméně žhavé budou i srdcovky. Zdeňku, vítej, pěkné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, uvidíme, protože po včerejšku jsem šel trošku do sebe, jelikož jsem tě okradl tady nejen tebe, ale všechny naše posluchače o tvoji úžasnou básničku. Jo. Byl jsem ukecaný a dlouhej, tak dneska to vezmeme normálně, bych řekl šusem, hezký z kopce, žádný zatáčky, žádný obloučky a podobně. Včerejšek byl výborný, uvařil jsem fazolovou polévku, aby se na dnešek naležila, protože přijdou holátka, vrátí se z vejletu a tak budou palačinky. A já k tomu mám rád tu fazolovou polévku. Oh. Takže včera se to uvařilo, potom jsem v chvilku odpočíval, no a dneska už je krásný den, opět letní, užij si ho, večer zasedneme asi k televizorům, protože vím, že zvu všechny posluchače na tvoje vystoupení do Líšně, Vírově ulici.
0: Knihovna Jiřího Mahena, ano, od 17. hodiny.
1: Kdybych mi dal svoje čtení a bohužel já budu pracovně zaneprázdně, takže nemůžu tě navštívit. Ale to zase někdy doženeme. Takže Pavlíku, no vidíš to, akorát 3 minuty na básničku. Měj se moc a moc hezky, zítra bude pátek, nemusíme mít ani kamátek, budu se na tebe těšit.
0: Těším se po fazolačce a palačinkách, zítřek bude jako vymalovaný. Na závěr trocha poezie, dnes pera básnířky Moniky Hojné. Na ulici slyšet kolečka kufrů, popelnic, vyjde to na stejno. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Některé větší firmy s fotovoltaikou mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Začíná 660. ročník Zlín Film Festivalu, nabídne přes 300 snímků pro děti a mládež. A dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo krmných plodin. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
2: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnice nebo kukuřice. Distributoři EGD a PRE musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a také enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Spíše než domácností se ale problém týká velkých solárních parků. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. PRE distribuce problém řeší v menší míře. ČES jako třetí distributor na dotaz zatím nereagoval. Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne už za hodinu Zlín Film Festival. 660. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
3: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
4: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene sté narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček.
5: 7 hodin je vstávat.
4: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. K tomu bude foukat slabý, postupně mírný vítr severních směrů, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Domašova a v opačném směru u Holubic s kolonami. V Brně pak pozor u nehody autobusu na Vídeňské a také v místě kolize na Kníničské ulici. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nejdřív zdravím zejména každičkého Viléma. Ten si teď či o půlnoci k svátku připít bude moci. Jenom však teď dopoledne náladu mu píseň zvedne. Už za chvíli každý tuší, vypustím ji do ovzduší. Kopec chuti do života, nechť vám dodá každá nota. Energii lze z nich sát, jednou minut 60. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 28. května roku 2026, máme krásné jaro, v Brně máme slunečno, bude teplo, sice se říkají, slibují, že zaprší, možná ke konci týdne, ale pak zase se má oteplit, no prostě, když je teplo a slunce svítí, taky ta příroda potřebuje trošku zavlažit, je to tak. Dneska mají svátek chlapci, muži, kluci, křestního jména na Vilém, takže všem Vildům, Vilémům, Vilémkám, Vilémkům, nebo jak jim říkáte, všem vinšujeme všechno nejlepší. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku Žal se odkládá pro svého dlouholetého kamaráda Karla z Břeclavi. Karlíku, díky za všechny naše rozhovory, kafe i vzpomínky. S tebou člověk ví, že na nic není sám. Hana Pololáníková. Milá paní Haničko, dobrý kamarád, važte si takového kamaráda. No a vybrala jste mu písničku, takže Jiří Korn, Žal se odkládá.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Což, moji milí posluchači, samozřejmě žal se odkládá, zpíval Jiří Korn, a já ho dneska opravdu odložím, protože teď mám tady takovou milou povinnost. On totiž dneska, tedy přesněji 28. května roku 1951, v Kutné Hoře se narodil můj kolega, herec, úžasný herec Sváťa Skopal. Svatopluk Skopal dneska slaví nádherných 75 let. A my jsme se spolu potkali na Janáčkově akademii muzických umění, protože de facto jsme byli spolužáci. Sváťa byl druhák, já byl prvák a opravdu byla nezapomenutelná dvojice s Pavlem Čmaňou Zedníčkem, kteří na té chodbě vždycky mezi těma různýma pauzičkama mezi výukou a podobně dělali takový skopičinky, že člověk opravdu se smál a bylo to úžasné. Se Sváťou Skopalem jsem se poprvé setkal před, bych řekl, filmovou kamerou, a to ve filmu Láska, vzdor a smrt v režii Evy Márie Bergrové. To byl takový studentský film, ona byla renomovaná režisérka z Barandova, ale my jsme tenkrát byli ještě studenti JAMU, protože to se psal rok 1976 a Sváťa tam hrál hlavního mládence a jeho partnerku hrála moje spolužečka Zdena Haláková. A byl to takový romantický příběh, film, který byl plné hudby a veršů Ev Buriana. A ty verše říkali pan Petr Hančinec a Jorga Kotrbová. Tak tam jsme se setkali poprvé, tedy myslím jako před kamerou. No a potom já Sváťa po škole nastoupil do činohry Státního divadla Brno, dneska Mahenova divadla, tedy promiňte, Národního divadla. A já jsem šel po škole do Zlína, do Gotwaldova a po roce jsem se vrátil sem do Brna, nastoupil jsem taky do činohry a to už Sváťa odcházel. Taky díky němu jsem se do té Mahenky dostal, protože se uvolnilo místo. To tak tenkrát bylo. A v Mahence na scéně divadelní jsme se setkali v jedné inscenace Rý Blas. A potom Sváťa už odešel do Vinohradského divadla, kde je doposud. Dlouho jsme se neviděli a musím říci, že tedy sleduju jeho kroky, protože natočil spoustu v seriálu, ať už je to Sanitka, nebo Synové a dcery Jakuba Skláře, nebo Ta krásná dlouhá míle. No a teď momentálně se taky reprízuje takový retro seriál Vyprávěj, v které hraje jednu z hlavních rolí. Sváťo, co ti popřát? Hlavně pevné zdraví. Ještě spoustu krásných rolí. A hlavně, co si na tobě opravdu velmi vážím, nejen samozřejmě tvého hereckého talentu, to je bez naděje, to je bez debat, ale to, že ty jsi do dneška v tom přetechnizovaném světě vydržel bez mobilu. Ty nemáš mobil, nemáš internet, nemáš žádné facebookové stránky, žádný Instagram a pokud vím, tak si po svém tátovi, režiséru Svatopluku Skopalovi, zdědil chatičku tady někde na Vysočině, kde doposud nemáš elektřinu a donedávna si tam prý neměl ani vodu. Teď už prý tam máš, ale je to studna. Normálně, kdy vyjdeš ven, zapumpuješ si a máš nějakou tu vodu. To je obdivuhodné, že se nenechal zlomit těmito výdobytky nové doby. Takže všecko nejlepší, spoustu čarokrásných dnů, které máš před sebou, pevné zdraví, ještě pěkné role na scéně Vinohradského divadla a taky před televizní či filmovou kamerou. Měj se moc a moc hezky a opatruj se. A už ti posílám písničku.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Písnička dozněla a já mám pro vás další přáníčko, tentokrát z webového formuláře, které zní takto. Ráda bych poslala nějakou písničku od Zuzany Navarové svému synovi Vilémovi. Mám ho moc ráda. Z Valašska do východních Čech zdraví máma Lada. Milá paní Lado, rád zahrají pro vašeho syna písničku od Zuzany Navarové. Vy jste ji nevybrala, ale já jsem vám vybral krásnou písničku z jejího repertoáru. Má název Kočky.
1: Český rozhlas v

0: Písnička dozněla, máme něco 9:55 a já už pro vás mám čtvrteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tahleta indicie čtvrteční je poslední pro tento týden výjimečně, protože otajňovat celotýdenní hádanku budeme už zítra. Takže já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. Tak. Dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. 13. červenec, to je den se jménem právě tak mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Opakuji čtvrteční indicii. 13. červenec, to je den se jménem právě tak mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Tak to byla poslední čtvrteční indicie pro tento týden, výjimečně poslední, a už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tak, písnička dozněla, Karel Gott si krásná, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám pro vás ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, prosím o zahrání pro mého vnuka Honzíka z Rosic, který právě dokončuje první třídu. Ať se mu ve škole daří dál a má samé jedničky, posílá babička Marie z Brna. Milá paní Marie, rád zahrají pro vašeho vnuka, tak nejen, jako ať má samé jedničky v první třídě, musí mít samé jedničky pořád, viď, milý Honzíku, ono to ve škole půjde. Samozřejmě, že to jde. No a babička ti písničku nevybrala, ale já tady mám jednu hezkou, tak já ti ji posílám.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Nož, moji milí, Pavol Hamel a jeho učitelka tanca dotančili aj s dnešními srdcovkami zdárně do svého cíle. Ale jakým mým dobrým zvykem, vy na to čekáte, ještě vám zopakují čtvrteční indicii pro tento týden. Jenom opakuji, že to je poslední indicie pro tento týden, výjimečně. Zní takto. 13. červenec. To je den se jménem právě tak k mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Takže to byla čtvrteční indicie, více už se ode mě nedovíte, žádnou novou indicí pro vás nemám a zítra odtajníme celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde. A jen připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál na přání písničku, nejenže by bylo hezké, když si vyberete, když to nenecháte na mě, je to hezčí, tak mě to musíte dát všechno vědět. A máte tyto možnosti. Buď mi své přání namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili zorganizovat a do playlistu, jak se říká, zařadit. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní hezký den a zítra v pátek po 9. hodině opět na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brno hledá firmu, která postaví novou trolejbusovou trať na Černovickou terasu. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Dělníci dnes asfaltují úsek cyklostezky pod dálničním mostem u Napajedel a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dopravní podnik města Brna začal hledat firmu, která na Černovické terase postaví novou trolejbusovou trať. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha i Ericha Roučky a v ulici Tuřanka skončit smyčkou, doplňuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Máme přislíbenou dotaci z operačního programu doprava. Ten horizont je někde rok 27. Zahájení 26, dokončení 27.
2: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. U Napajedel na Zlínsku dnes pokračují dokončovací práce na úseku místní cyklostezky pod novým dálničním mostem. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Na cyklostezce pod dálničním mostem u Napajedel budeme ve čtvrtek 28. května pokládat finální asfaltové vrstvy. Opravovaný úsek bude průchozí, prosíme ovšem cyklisty a chodce o zvýšenou opatrnost, a to vzhledem k pohybu stavební techniky.
2: Omezení na tomto úseku cyklostezky trvá kvůli výstavbě mostu už druhým rokem. Hotovo by mělo být už v březnu. Aktuálně ale finální předání opravené cyklostezky naplánováno v průběhu června.
1: Sport.
2: Fotbalisté brněnského Artisu na úvod baráže o účast příští prvoligové sezóně prohráli na domácím hřišti se Slováckem 1-4. Před nedělní odvetou na hřišti soupeře tak je dosud druholigový tým ve velmi složité situaci. Trenér Roman Nádvorník přibližuje, jak za takového stavu udržet v týmu víru v úspěch.
5: Ukážeme si třeba sestřelit z nějakých takových zajímavých zápasů, že se to dá. Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool z 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3. Ty věci v té historii jsou a musíme ty hráče mentálně připravit na to, aby tomu věřili a šli do toho zápasu, že se s tím dá ještě něco dělat.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty tak vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří od Ostrovačic nesouvislé kolony. V Brně pak počítejte s omezením po nehodě na Vídeňské ulici u křížení s Bohunickou a také na Jedovnické ulici. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno čtvrteční dopolední vysílání, kterým vás dnes provází Sandra Silná. Jako každý čtvrtek i dnes pro vás máme nachystaný rozhlasácký recept. Dnes bude z kuchyně Pavla Kašpara, který za chvilku usedne za druhý mikrofon. Vojta Halaš se vydal na brněnskou Kociánku, odkud se nám brzy také přihlásí. Pozmeme vás i na oslavy Dne dětí a nebudou chybět ani babské rady Jarky Vykoupilové ke konci této hodiny. Příjemný poslech a krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je 10 hodin téměř 11 minut a jak jsem slibovala už u druhého mikrofonu, teď vítám Pavla Kašpara, který tady dnes zůstal o chvilku déle.
2: Pěkné dopoledne,
1: aby nám přinesl recept z Kašparovic kuchyně, nebo možná odjinud, uvidíme.
2: Ano, jsem tady dneska takový stopařův průvodce po receptech a dnes to bude na téma takové zavářky do polívky. Sandro, máš ráda knedlíčky v polívce?
1: Mám moc ráda knedlíčky a různých druhů, teda se přiznám.
2: Jo, tak říkej, jaký, schválně.
1: No, tak játrové knedlíčky, pak takové občas jsou bylinkové, což je třeba takové nočky, jak kdyby mouka,
2: ano, olej.
1: A bylinky, no a nebo myslím si i ty, které přinášíš
2: jo.
1: Ty sám, ale já to nechám tobě, abys řekl.
2: Dobře, tak dneska to bude rychlý recept na drožďové knedlíčky. Já mám rád teda ty játrové taky, ale je pravda, většinou, když na ně dostanu chuť, tak nemám zrovna po ruce nějakou drůbež, které bych ty játra mohl odebrat. A ty drožďové, se přiznám, že mě chutnají asi ještě víc. Navíc, milí posluchači, ty drožďové knedlíčky tu polívku vždycky tak krásně provoní a ta chuť se v nich tak jako rozsvítí všeho, co tam je. Doporučuji, zkuste. Není to nic těžkého, koupíte si kostku droždí, nebo když je vás víc, tak klidně dvě. A ten postup je celkem jednoduchý. Nasekáte si cibulku najemno, tu lehounce zesklovatíte a do té cibulky nadrobíte do té pánvičky to droždí a necháte ho rozpustit. Ono se úplně rozteče a v okamžiku, kdy začne tak zlehka probublávat, tak to už je ten proces, kdy se začne zase znovu srážet, jako by to droždí. V tom momentu to vypněte a dejte to vystydnout třeba na balkón nebo někde, až to bude chladné. Nemusí to být úplně 100% studené, ale aspoň tak, aby když tam dáte potom syrové vejce, aby se to nesrazilo, to znamená ne horkou pánev. Potom do té směsi, která vznikne vlastně z té cibulky a z toho droždí, které se srazí, tak přidáte vajíčko, ideální ještě stroužek česneku a potom, pokud máte možnost, třeba trošku pažitky do toho nasekejte nebo trošku petrželky, ale není to nezbytně nutné. Nicméně kmín, ten nutný je, ten určitě přidejte, posolte si podle libosti a pak do toho prcněte to vajíčko, uděláte z toho takovou kašičku a aby to nebylo moc řídké, tak potom dohustíte strouhankou do takového těstíčka. A z toho těstíčka pak lžičkama normálně uděláte takové knedlíčky, které doporučuju uvařit v trošce vývaru zvlášť, nevařte to v té polévce, protože kdyby se vám náhodou rozpadly, tak ať v té polévce nemáte jenom drožďovou drť. A uvaříte je do té doby, než vyplavou nahoru, záleží podle toho, jak je tvarujete, jak velké. A v okamžiku, kdy jsou uvařené, tak ještě takový fígl, to mě zase poradil kamarád kuchař, vytáhněte je z té polévky a nechte je na talířku trošku oschnout. Oni tím pádem tak zpevní a pak, když je dáte do horké polévky, tak se vám úplně nerozpadnou. A je to teda delikatesa. Já se přiznám, že jich hodně sním už během toho vaření a potom, jakmile jsou hotové, tak často už se na mě ani nedostane, protože jsem si svou várku snědl. Drožďové knedlíčky, doporučuji, dobrou chuť.
1: Děkujeme, mě si úplně inspiroval, víš k čemu, udělat drožďovou pomazánku. Máš rád drožďovou pomazánku?
2: No je.
1: A přitom tak málo jí vlastně dělám. A já si pamatuju ještě, když se droždí prodávalo ne úplně v těch kostičkách,
2: vážené,
1: ale na váhu,
2: ano,
1: z toho kilového balíku takového, nebo to už dneska se nevidí. Vlastně dneska člověk si musí koupit ty kostičky.
2: No, nevím, jestli se to dá ještě někde koupit. Možná jo, někde ve výrobně.
1: No, ale bývalo.
2: Ale většinou už teďka se dají dostat jenom tady ty kostičky. Je to pravda, bylo to zabalené v papíru, vlastně o různých hmotnostech, to je fakt. A drožďová pomazánka, to Sandro inspirovala
1: tak
2: i ty mě.
1: Tak to děkuju, to já si dneska vyrobím. Tak Pavlíku, děkujeme za recept.
2: Bylo mi ctí a potěšení, milí
1: a
2: posluchači.
1: A věřím, že zase brzy tě uslyšíme i na té druhé straně tedy
2: s radostem.
1: A přeju ti krásné dopoledne.
2: Děkuju, krásný den i vám, hezký den.
1: Tak věřím, že jste si stihli zapsat tenhle úžasný a jednoduchý vonavý recept na drožďové knedlíčky od Pavla Kašpara. No a my teď pokračujeme s dopoledním vysílání. Je 10 hodin 15 minut a uslyšíte další písničky, které nestárnou a pak taky Vojtu Halaše, který se přihlásí dnes z brněnské Kociánky.

0: pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Centrum Kociánka opět zve veřejnost do svého areálu. Festival Dobrý den Kociánko je každoroční akce, kde pečují o řadu zejména dětí, ale i starších lidí se zdravotními omezeními. Na této akci samozřejmě tedy se ti lidé zúčastní také, ale je to i festival, který je otevřený pro veřejnost. Na jeho 14. ročník se jel podívat náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, já tě moc zdravím. Hezké dopoledne.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne.
1: Co se v areálu Kociánky právě teď děje a na co je festival letos zaměřen?
2: Tradiční integrační festival Dobrý den Kociánko letos návštěvníky provede tématem zahrada. Po předchozích ročnících zaměřených třeba na lidské hodnoty nebo architekturu chce Kociánka letos představit své největší přírodní bohatství. Rozlehlý anglický park plný zeleně, zákutí i jedinečné atmosféry. Návštěvníci se mohou těšit i na botanické prohlídky s odborným výkladem, které během dne odhalí krásu místního areálu. Ten ukrývá okrasné dřeviny, romantické altánky, jezírko, ale i vzácný platan, který byl nominovaný na titul Strom roku. Festival tradičně tady zahájil jarmak neziskových organizací z Brna, ale i okolí, které tady mají své stánky. Dopolední program patří ale také pohybu, hrám nebo sportu. Připraveny jsou tady jak skákací hrad, tak netradiční sportovní aktivity, jako například zorbing, kdy se děti připnou do blastové nafukovací koule a mohou se různě třeba srážet. Ale i adrenalinové slaňování, které si mohou vyzkoušet také lidé na vozíku. No a srdcem celé akce, jak možná můžete slyšet za mnou, je hřiště proměněné v pódium pro Kociánku. Právě zde vystupují děti z mateřské a základní školy Kociánka, ale také spřátelené organizace s tanečními, hudebními a divadelními vystoupeními. No, musím se přiznat, že jsem sám překvapen, jak velká akce to je a kolik je tady jak školních skupin a stánků. Mým takovým skromným odhadem tady může být třeba 700-800 lidí.
1: Na co se návštěvníci mohou ještě těšit a dokdy vlastně dnes mohou na Kociánku přijít?
2: Tak odpoledne zdejší pódium ovládne tvorba samotných uživatelů služeb centra a návštěvníci mohou přijít až do 21. hodiny. Mimochodem vstupné je dobrovolné. A hudební scéna už je v 15 hodin. Program zahájí formace Hustej rock, složená z klientů centra a jejich přátel. Následovat například bude mužské trio Lumeny a chybět nebude ani oblíbená kapela Dizzy, která pravidelně roztančí nohy, ale i třeba kola vozíků. A hudební program vyvrcholí koncertem brněnské skupiny Budoár staré dámy, která na české hudební scéně působí už více než 20 let. Ale poselství festivalu zůstává i po 14 letech stále stejné. Propojovat světy, které by se v běžném životě často nepotkaly.
1: Tolik náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám přihlásil z festivalu Dobrý den Kociánko. Vojto, děkujeme, užij si program a hezký den.
2: Děkuji moc a tobě i posluchačům hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: To byl tedy Vojta Halaš, náš regionální stopař. 10 hodin 26 minut a už za nějakých zhruba 5 minut vás také pozveme na jednu méně tradiční oslavu letošního dne dětí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Historický den dětí, to je název kulturní a společenské akce, kterou u příležitosti Mezinárodního dne dětí připravil spolek Radostná rodina na farní zahradě.

0: ve Velkých Pavlovicích. Stane se tak tuto sobotu 30. května a já už teď po telefonu zdravím jednu z pořadatelek, Lenku Podborskou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč má oslava Dne dětí u vás přídomek historický?
1: Historicky proto, protože se k nám přidala skupina historických vikingů Njord a pozvali jsme si i historickou hostlistku Kelty s dalšíma hudebníkama, že budou hrát na bubny a na dudy, aby jsme podkreslili trošku tu historickou atmosféru a budeme tam mít takové historické hry, které nikde jinde jako nejdou moc vidět.
0: Co všechno jste tedy nejen pro děti připravili a na co posluchače k vám do Velkých Pavlovic pozvete?
1: Tak určitě jsme si připravili bohatou zábavu nejenom právě pro děti. Máme tam jakoby nějaké přednášky právě o těch vikingách, o historii. Máme tam potom pozvanou spolupracující firmu Kolega, která nám udělá takový barterový obchod pro děti, že za získané předměty si pak zkusí bartrovat jakoby zlato a podobné věci, takovou obchodní a finanční gramotnost. A bude tam taky první pomoc pro děti i pro dospělé. Tak.
0: A přijdou si u vás na své i dospělí, nebo třeba seniori, když by děti chtěli doprovodit babička s dědečkem, tak jedná se sice o oslavu Dne dětí, ale i něco tedy pro další generace jste také připravili?
1: Určitě, tak celý den tam bude ta hudba. Právě ty přednášky, které jsou právě mířeny na ty dospělí lidi spíš. A taky ta prohlídka třeba sklepu, že máme takový velký sklep právě na té faře, takže se tam budou moc podívat, že jindy to není moc přístupný a poslouchat hlavně tu hudbu, která tam bude. Housle, dudy, to už se taky nevidí často a buben.
0: To je výborné. Řekněte mi ještě, farní zahrada běžně ožívá nebo je to jenom třeba teď na Den dětí?
1: V farní zahradu právě my jsme se spojili jakoby tři spolky a využíváme to na další akce, které máme jako vánoční jarmark už po páté. A potom máme swapy, různý swapy, který právě děláme třikrát do roka a my tam máme vlastně takový expediční dny s dětma.
0: Že ve Velkých Pavlovicích to krásně komunitně žije. Já tedy poděkuji na historický Den dětí, který se koná na farní zahradě ve Velkých Pavlovicích v sobotu 30. května od 10 do 20 hodin. Nás pozvala jedna z organizátorek za spolek Radostná rodina, Lenka Podborská. Moc děkuji a přeji vám příjemný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme a rádi vás uvidíme.
0: Díky. To byla tedy dnešní kulturní pozvánka na sobotní Den dětí. Teď je 10 hodin 35 minut a do konce této hodiny kromě písniček, které nestárnou, uslyšíte také ještě babské rady Jarky Vykoupilové.

0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na začátku této hodiny vysílání jste slyšeli recept z kuchyně Pavla Kašpara. No a teď se symbolicky s blížícím se koncem hodiny a s 11. hodinou dostáváme opět do kuchyně, ale to v pořadu nebo v příspěvku babské rady Jarky Vykoupilové, který dnes bude o koření. Tu správnou chuť Asie dodá jídlu právě koření. No a které vybrat, to vás teď Jarka naučí.
2: Babské rady.
3: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, po vaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Za 12,5 minuty Pavel Chaloupka přinese další zprávy. No a protože je čtvrtek, po zprávách v 11 zasedne za druhý mikrofon v rozhlasovém studiu náš dnešní host. A já už teď prozradím, že to bude farář Paulánu od Paulánu ve Vranově u Brna, také tedy duchovní správce a člen komunity Paulánů ve Vranově. No a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno, která letos v neděli 31. května zavítá právě na Vranov. Zůstaňte tedy s námi, teď nám budou zpívat Petr Rezek, Jitka Zelenková, Pavel Novák, no a na konci hodiny také Brian Adams. Příjemný poslech.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Studenti gymnázia v Hustopečích dostanou nové odborné učebny. Filharmonie Brno poprvé ve své 70-leté historii míří do Indie. Hasiči z celého kraje soutěží v Bučovicích ve vyprošťování lidí po nehodě a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vedení gymnázia Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích plánuje postavit nové učebny. Ve dvorním traktu stála chátrající budova a tu se rozhodli strhnout. Místo ní dělníci staví novou, ve které vznikne chemická laboratoř, učebna jazyků a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a také zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku, pokračuje ředitel školy Radim Šebesta.
3: Různými přístupy k vzdělávání a s reformami školství, tak vyvstává potřeba ty žáky nevyučovat ve velkých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup a tady ty především polytechnické a přírodovědné předměty těm žákům byly podány formou takovou, aby je to zaujalo.
1: Filharmonie Brno míří poprvé ve své 70-leté historii do Indie. Odehraje tam dva koncerty k poctě skladatele a dirigenta Ilaiyaraji, jež patří v Indii k uznávaným a obdivovaným osobnostem. Informovala o tom mluvčí orchestru Kateřina Konečná s tím, že 680 brněnských hudebníků dnes odletí z Vídně do Dílí. V centru Bučovic dnes soutěží hasiči z celého kraje ve vyprošťování lidí z havarovaných vozidel. Hasiči trénují specificky situace, kde jsou vraky aut převrácené na bok nebo na střechu, vysvětlil vedoucí stanice ve Žďáru nad Sázavou Jan Lukeš.
4: Oni ty auta v dnešní době jsou tak bezpeční, že ty čelní nárazy při standardních rychlostech do 80-100 km v podstatě jdou otevřít dveře a ten zraněný toho zraněného vytahujeme v podstatě z nepoškozeného auta. Nejnebezpečnější jsou tyhle nárazy, kdy auto se převrátí, narazí třeba střechou do stromu, boční nárazy, zadní nárazy a podobně.
1: V souvislosti s akcí bude ale pro dopravu až do večera uzavřené celé náměstí Svobody, včetně části Jiráskovy ulice a navíc i část parkovišť v Komenského ulici a u Arkády. Sport. České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
5: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou, jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna od Ostrovačic s kolonami. V Brně je pozor u nehody na Jedovnické ulici a nehoda omezuje provoz také na silnici 52 u Pohořelic. Projíždí se tam Kyvadlově. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách v 11 hodin pokračuje čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Tento čas před polednem patří pravidelně rozhovorům se zajímavými hosty a nejinak tomu bude i dnes. Za studiový mikrofon usedne už za chvíli člen řeholní komunity Paulánů, farář z poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme o jeho cestě ke kněžství, o radostech i strastech řeholního života, ale také o vranovských poutích, včetně té nedělní, která se chystá, a to pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Zůstaňte tedy s námi. Příjemný poslech vám od mikrofonu z brněnského studia nadále přeje Sandra Silná.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes otec Karel Hanslík, člen řádu nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, tedy Paulánů, farář a představený kláštera ve Vranově u Brna. My se dnes společně budeme povídat u příležitosti třetího ročníku pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno, která se koná v neděli 31. května a letos míří právě na Vranov a do poutního kostela Narození Panny Marie. Otče Karle, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
1: Děkuji, že jste tedy přišel. Kdy vy jste poprvé pocítil, že by vaše cesta mohla vést k teologii a k řeholnímu životu? Byl to u vás postupný proces, anebo jeden silný okamžik rozhodnutí?
2: Byl to asi postupný proces. Jedním z takových zlomových okamžiků byla doba, kdy jsem sloužil vojenskou základní službu, kterou jsem sloužil tady v Omicích u Brna a díky které jsem mohl navštěvovat spolčo mládeže na Petrově a tam díky Pavlu Šmídovi jsem se dostal poprvé na Vranov.
1: Mm-hmm. Já o vás vím, že vy pocházíte z Ostravy původně a že jste od Ostravy a že jste také pobýval delší čas v Itálii během vašich studií nebo toho duchovního směřování tedy. Co vás přitáhlo právě k řádu Paulánů? Čím vás třeba oslovili? Bylo to postupné taky nebo až v té Itálii?
2: No já bych upřesnil, pocházím teda z okresu Opava, aha, až od polských hranic z Rohova. A právě díky tomu, že se, jak jsem říkal, jsem sloužil tady v Omicích, tak jsem se dostal na spolčen na Petrov a tam otec Pavel Šmíd mě přímo poslal na Vranov, kde znal Pavla Klimoviče a tam jsem strávil hned po skončení vojenské služby 14 dní a tam jsem se postupně potom vracel během půl roku, než jsem se definitivně rozhodnul, že udělám zkušenost tady v téhle komunitě.
1: Mm-hmm, takže konkrétně tenhle člověk třeba měl vliv i na tu vaší pozdější cestu, na to směřování.
2: Určitě ano. Stejně jako potom Pavel Klimovič, který mě tam přijímal a hlavně asi mě potom ovlivnil otec Giuseppe Morosini, který byl tehdejší představený na Vranově.
1: Mm-hmm. Věřím, že naše posluchače bude zajímat i to, jak se třeba mění řeholní život, nebo jak vůbec vypadá řeholní život v komunitě, ale jak se třeba proměnila vaše představa o řeholním životě od momentu, kdy jste do komunity vstoupil, třeba k dnešnímu dni?
2: No, ta se změnila hodně, protože jsem vstupoval do kláštera, kde jsem si myslel, že opravdu najdu ticho k modlitbě, kde bude jakoby čas prožívat víc ten duchovní život a najednou zjišťuji, že ať už jako farář nebo jako představený, že je spoustu jiných starostí, které člověk musí dělat pro to, aby ta komunita mohla fungovat, pro to, aby farnost mohla fungovat, aby jsme měli všechno v pořádku i před českým státem.
1: Mm-hmm. Jak velká je vlastně dnes komunita Paulánů ve Vranově?
2: Dneska máme vlastně 5 členů, z čehož jsou 3 otcové a 2 bratři a jeden z otců momentálně pobývá u svého bratra na faře z zdravotních důvodů.
1: Mm-hmm. A dochází k vám třeba i nějací mladí muži, kteří uvažují o kněžství a o členství ve vaší komunitě?
2: Občas se někdo takový objeví. Je pravda, že je to už od Vánoc, kdy nás navštívil naposledy a od té doby pracuje na svých studiích.
1: Takže jednoho zájemce máte.
2: Jednoho zájemce máme, ano.
1: Mm-hmm. S otcem Karlem Hanslíkem si povídáme o životě v komunitě bratří Paulánů a k rozhovoru se vrátíme opět za okamžik.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes otec Karel Hanzlík, člen řádu nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, neboli Paulánů, a povídáme si u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno, která letos povede na Vranov. Mě by zajímalo, jak vypadá tedy ten váš běžný den v komunitě, co jej začíná, co jej končí a čemu se vlastně během dne věnujete?
2: Takže začínáme modlitbou a končíme modlitbou. Modlitba breviáře je asi pro každou řeholní komunitu to stěžení. Samozřejmě k tomu patří i každodenní mše svatá, společné jídlo. A potom během dne vlastně ty úkoly máme rozdělené a každý z otců i bratří má na starosti něco jiného.
1: Já vím, že vy se u vás v komunitě věnujete, tedy ten klášter je veliký, věnujete se činnostem, které jsou ale spojené, myslím, i s přijímáním tedy poutníků, je tomu tak?
2: Ano, je tomu tak.
1: A je možné do kláštera, předpokládám, nejenom do kláštera, ale do kostela přijít tedy, který bývá otevřený běžně po celý den?
2: Ano, kostel máme otevřený každý den od 7:30 až do 18:00. Některé dny je to již dřív, protože některé dny začínáme mši svatou už o 6:45 a kostel zavíráme někdy i v 8 hodin, kdy končí v některé dny poslední mše svatá.
1: A přijímáte poutníky třeba, kteří přichází, protože my si budeme povídat i o poutních cestách, přijímáte poutníky, kteří třeba přichází a potřebují ubytovat?
2: Přijímáme i tyhle poutníky, ano.
1: Řekněte mi, co je konkrétně vaším tedy úkolem v té službě člena řádu, jakožto faráře? Možná, že ne všichni posluchači mají představu, co vlastně tedy člen řádu a člen komunity všechno dělá.
2: No, já jsem, jak jste uváděla správně, farář momentálně, takže máme na starosti vlastně farnost, která sčítá nejenom Vranov, ale i Lelekovice, svatou Kateřinu a Šebrov a Utěchov.
1: A tam všude sloužíte bohoslužby
2: taky? Takže tam všude sloužíme bohoslužby, teda kromě Utěchova, protože tam není ani kaplička, ani kostel, ale v Lelekovicích máme mše v úterý, v pátek a v neděli, ve svaté Kateřině jenom v sobotu odpoledne z nedělní platnosti a na Vranově je teda mše svatá každý den.
1: A vedle toho se věnujete, předpokládám, i další duchovní službě, jako třeba příprava k svatbám, ke křtům nebo služba na pohřbech a podobně?
2: Přesně tak, kromě příprav na svatosti a různých jiných služeb, také je možné přijít ke svatosti smíření a to vlastně tuhle službu dáváme i těm, kteří jsou ubytováni v duchovním centru.
1: Když nás teď třeba někdo poslouchá a uvažuje o tom se u vás zastavit, případně třeba požádat i o zpověď nebo o nějakou jinou službu, funguje to u vás tak, že jste vlastně otevření komukoliv, kdo přijde?
2: Ano, komukoliv, kdo přijde, může zazvonit.
1: Můžeme se chvíli povídat také o tom, jaké je to udržovat tak veliký klášter, tak veliké prostory. Co třeba v současné době vás nejvíc těší a co vás naopak nejvíc trápí?
2: Tak udržovat takový poutní areál, ano, je to náročné. Je to památka, která je chráněna státem, takže vlastně všechno musíme konzultovat s památkovým ústavem. Postupně vlastně zvelebujeme ten kostel, skončila se oprava fresky, předtím jsme opravovali věže a teď je na řadě fasáda, aby i celý kostel vypadal pěkně zvenku.
1: A vaše radosti, když teď jste vyjmenoval to, co je tak říkajíc potřeba?
2: Určitě setkání s lidmi. Jo, ta služba lidem určitě přináší větší radost než oprava kostelu.
1: S otcem Karlem Hanzlíkem, členem komunity řádu Paulánů, si dnes povídáme o tom, jaké to je žít v komunitě bratří, jaké to je žít v klášteře, jaké jsou radosti i strasti této služby. A náš rozhovor vedeme také při příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu na Vranov. No a opět se k tématu a k rozhovoru za chvíli vrátíme.
3: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
5: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
4: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
5: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
4: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
5: Jakože všichni?
4: No všichni, přidejte se.
5: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes otec Karel Hanzlík, člen řádu Paulánů, a povídáme si u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu na Vranov. Ten poutní kostel Narození Panny Marie

0: Panna Maria mu slíbila uzdravení, když tam postaví kostel. A legenda praví, že maršálek Vilém začal shromažďovat dřevo na protějším kopci a přes noc bylo dřevo přeneseno na místo dnešního kostela. Tak Vilém pochopil, že kostel má postavit tam. A tak tam vlastně vznikl první kostelík kolem toho roku 1240, ke kterému potom byl postaven malý dřevěný klášter Františkánů. A až kolem roku 1617 až 37 začal Maximilián z Lichtenštejna budovat klášter s kostelem v dnešní podobě.
1: No a ten kostel byl ještě nějakým způsobem potom tedy přestavován nebo dostavován, či budova kláštera?
0: Klášter vlastně, když byl dobudován to roku 1633, tak už vlastně nebyl změněný kostel, byla změněna vnitřní výzdoba a vlastně potom byl podkopán, aby pod ním vznikla hrobka knížat Lichtenštejnu.
1: A to všechno dodnes je přístupné?
0: No, nebo není všechno úplně přístupné. Kostel přístupný je, jak jsem říkal, každý den. Z kláštera zbylo jenom jedno křídlo, které nechal stát Josef II., který nechal tři křídla zbořit a které jsme potom postupně po revoluci dostavili. A hrobka je sice nově opravená, ale knížata z Lichtenštejna chtěli, aby to bylo pětní místo a proto je nepřístupná. Je vlastně otvírá se jenom na noc kostelu a u příležitostí památky zesnulých.
1: A jak je to tedy s těmi poutníky? Přichází k vám? Setkáváte se často s lidmi, kteří třeba putují nějakou delší poutní pěší trasu a zastavují se u vás na Vranově? Nebo je těch lidí spíš méně v poslední době? Dá se to nějakým způsobem vysledovat?
0: Řekl bych, že všeobecně poutníků ubývá. Jsou poutníci, kteří procházejí, takže se zastaví na Vranově a hlavně v září jsou poutě, které cílí přímo na Vranov a jsou to vlastně poutě z minulosti tradiční, kdy tam lidé přicházeli poděkovat za zastavení Moroverány nebo za záchranu vesnice před různými vojsky nebo jenom vyjádřit poděkování a prosbu o úrodu do dalšího roku třeba.
1: A jak taková pouť vlastně probíhá? Protože když se řekne pouť, možná si pod tím někdo představí spíš takovou tu zábavnou část nějaké pouti, ale někdo zase naopak pod tím vidí tu pěší putování, tak předpokládám, že u vás je součástí mše svatá a pak nějaké společenství, oslavy.
0: Oslava možná ani tolik ne u nás, spíš tam mše svatá, kterou předchází i svátost smíření. Protože u nás mnozí poutníci, kteří přicházejí zvláště v září, tak hledají i zpovědní službu, aby vyznali své hříchy, aby se smířili s Bohem a našli pokoj do duše. A je pravdou, že v minulosti ty poutě, to byla otázka celodenní nebo někdy i vícedenní, protože lidé věděli, že potřebují strávit nějaký čas bez těch běžných starostí, odloučení od domova, ale aby byli s Bohem.
1: S otcem Karlem Hanzlíkem z řádu Paulánů ve Vranově u Brna si dnes povídáme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov a opět budeme v rozhovoru za chvíli pokračovat.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes otec Karel Hanzlík, představitel a člen řádu Paulánů ve Vranově u Brna, a povídáme si o jeho životě, ale také o řádu Paulánů, a na to já se vás právě teď chci zeptat, protože možná ne všichni posluchači ví, byť jsem tady zmiňovala na začátku, že vlastně jiným jménem ten řád se nazývá řád nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, ale přesto jaké jsou takové, řekněme, hlavní charaktery tedy vašeho života nebo toho řádu, čím se vyznačujete?
2: Takže já zase začnu trošku od začátku. Náš řád vznikl v Paule, což je rodné město svatého Františka, a vlastně vznikl z jakési touhy po samotě s Bohem, a od toho se vlastně odvíjela celá ta Františková spiritualita, kterou potom předal řádu. Ticho, samota, půst za hříšníky a výzva k obrácení.
1: Takže to jsou tedy ty hlavní principy, které naplňujete i dnes. No a když k vám třeba přichází poutníci nebo někdo, kdo potřebuje i třeba využít toho ubytování, které nabízíte, vy všichni členové komunity ve Vranově, tedy vás pět, mluvíte s lidmi, nebo je někdo z vás, kdo třeba je v tichu a jenom některý z vás, třeba vy zrovna, jste tedy pro tu komunikaci s veřejností, nebo jak je tohle vlastně zařízené?
2: Poutníci, kteří přicházejí, nebo hosté duchovního centra, můžou mluvit s kterýmkoliv z členů řádu. Dneska už to není tak, že by jsme měli být jenom jednoho člena úplně v tichu. Všichni komunikujeme s lidmi, všichni nějakým způsobem řešíme běžné starosti okolo kostela, okolo farnosti. A na ten rozhovor si můžou vyžádat hosté kohokoliv.
1: Mm-hmm. Napadá mě i, jestli Pauláni působí také jinde v České republice, potažmo tedy ve světě.
2: No, v České republice nepůsobí jinde.
1: Jenom jste jediní tady, jsme vás jediný, pět?
2: Ano, máme jediný klášter tady na Vranově, a jinak v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, a potom mimo Evropu, ve Spojených státech, v Mexiku, v Indii a v Africe.
1: A setkáváte se někdy také jako s bratřími společně z dalších zemí? Nebo jste prostě vás pět tady ve společenství a ostatní prostě si žijí zase svým komunitním životem tam, kde jsou kláštery?
2: Takhle, setkáváme se, nebo velká část řádu jsme se měli možnost setkat v roce 2024 u příležitosti generální kapituly, kde jsme se sjeli všichni do Říma, a jinak vlastně žijeme tady na Vranově tak trošku izolovaně.
1: Je to záměr, nebo je to prostě to tak vyplynulo?
2: Není to záměr, je to spíš to vzdálenosti, která je od nejbližších komunit.
1: Rozumím. Víte, mě se jako farářky dost často lidé ptají, jak relaxuji. Já se zeptám i vás, protože ta služba duchovní je náročná, je to práce s lidmi, ale zároveň člověk se musí starat tedy i o ty, řekněme, provozní věci. Tak jak vám se daří třeba relaxovat, vypnout tady a vyčistit si hlavu od těch všech příběhů, starostí a být tady plně opět ve službě?
2: Většinou odcházím na procházku do lesa.
1: Já o vás taky vím, že vy rád fotíte. Aspoň se to píše na vašich webových stránkách.
2: Ano, to taky rád fotím přírodu.
1: A vystavujete třeba někdy v prostorách vašeho kláštera?
2: Nevystavuju.
1: Ani nikde jinde?
2: Nevystavuju opravdu nikde.
1: S otcem Karlem Hanzlíkem si dnes povídáme o pouti posluchačů Českého rozhlasu na Vranov, ale také o životě v komunitě řádu Paulánů, o tom, jaké to je, jaké jsou strasti i radosti tedy farářského života, a budeme v rozhovoru opět za chvíli pokračovat.

0: Český rozhlas Brno.
1: Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes otec Karel Hanzlík, člen řádu Paulánů ve Vranově u Brna. No a povídáme si u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Mě teď bude zajímat právě ona nedělní slavnost, pouť posluchačů Českého rozhlasu na Vranov. Jak se na tuhle událost připravujete? Protože dá se předpokládat, že vás navštíví větší množství lidí najednou, podobně třeba jako při těch zářijových poutích, které jste zmiňoval. Co to pro vás, bratry v řádu, tedy znamená z praktického hlediska?
2: No, z praktického hlediska ten den bude opravdu náročný, protože máme ve farnosti ještě první svaté přijímání, které taky mám já v 11 hodin. A potom vlastně přijdou vaši poutníci, nebo přijete vy, poutníci posluchači Českého rozhlasu Brno. A na mě padlo jenom to, abych osloužil mši svatou a povzbudil vás nějakým božím slovem. Zbytek starosti a přípravy bude zastávat ten tým, který tam je kolem kostela, ať už kolem kostela nebo kolem duchovního centra.
1: A vy tedy se zúčastníte, budete sloužit mši svatou. Já vím, že se pak chystá i společné focení, které zajišťuje Roman Franz, fotograf, ale že bude také hudba. Jak je to vlastně s hudbou a řekněme těmi pravidly řádu? Je pro vás přípustné, když jste zmiňoval i to ticho, účastnit se třeba i nějakého hudebního veselí, protože se chystá kolega Jarda Kneisl s cymbálem, Vojta Halaš s houslemi.
2: Pravidla nám to nezakazujou, byť já se rád odvolávám na naší řeholí, ve které svatý František vlastně zakázal bratřím i zpívanou mši svatou, že má být recitovaná v duchu kajícnosti. A já to teda dělám z toho důvodu, že jsem nespěvák.
1: Rozumím. Pojďme si ještě chvíli povídat o těch poutních cestách, protože mě by zajímalo, jestli tedy přes Vranov prochází nějaká oficiálně značená také poutní cesta.
2: To nevím, ale Vranov určitě patří do takzvaného Mariánského trojúhelníku, do kterého spadá Vranov, místo, kde slavíme narození Panny Marie, Sloup, kde je Panna Maria Bolestná, a Křtiny, kde je kostel zasvěcený na nebe vzetí Panny Marie.
1: Když jsme se tady dotkli tedy poutních cest a také ale života komunity, řekněte mi, je nějaká třeba mylná představa v lidech zakořeněná o životě v řádu, kterou byste rád vyvrátil? Něco, co vám třeba lidé se vás ptají, podobně jako já jsem se zeptala, jestli vlastně můžete se třeba účastnit nějakých hudebních slavností a podobně. Je něco, s čím se setkáváte, s nějakými takovými představami o životě v řádu, které ale jsou úplně mimo realitu?
2: Určitě. Jedna z těch mylných představ je, že je to všechno bez problémů, že všichni jsme svatí a ono to úplně tak není. Je to jako v každé rodině, v každé domácnosti, kde jsou problémy a je potřeba je řešit. Bohužel každý máme svoji povahu. Jo, a na rozdíl od vás, kteří žijete v manželství, tak vy jste se brali z lásky. My jsme vstoupili do řádu, aniž bychom se znali z lásky k Pánu Bohu. A v tom se i trošku naplňuje to, co svatý František zdůrazňoval svým bratřím ve své době, že všechno máme dělat pro lásku k Bohu.
1: Náš rozhovor se pomalu chýlí k závěru. A vy jste tady před chvilkou zmiňoval i to, že během nedělní pouti posluchačů Českého rozhlasu na Vranov vám připadl úkol ty poutníky povzbudit. Tak prosím, zkuste i teď, protože třeba ne všichni posluchači se v neděli na Vranov vypraví, zkuste na závěr naše posluchače a posluchačky také povzbudit nějakým slovem pro tu dnešní dobu.
2: To povzbuzení vlastně vždycky by mělo plynout z Božího slova a z důvěry v Pána Boha. Protože povzbuzení lidské bohužel většinou se nenaplní. A vlastně i to poutní místo, které spravujeme, tak je místem, kde se Bůh dotýká země. Kde i na boční straně kostela zůstal nápis Tento dům ve středu světa stojí a souhvězdí všech hvězd svítí k tomuto prahu. Kdo nevěří, ať si to změní, zde nastup poutníče svou pokojnější dráhu. A tak si myslím, že právě ty poutní místa a jakákoliv pouť, na kterou se člověk vydá, tak může být takovým stišením se a zároveň nálezením toho, co je v životě důležité, abychom ten svůj život dokázali žít pokojně a s radostí.
1: Říká otec Karel Hanzlík, který byl dnes mým hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Brno a stalo se tak u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov, která se koná tuto neděli a my vás na ní také srdečně zveme. Otče Karle, já vám moc děkuji, že jste tedy věnoval svůj čas a přišel sem k mikrofonu a krásný den.
2: Děkuji, taky přeji krásný den a těším se na setkání na Vranově.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí Sandra Silná a přeje příjemný den.
0: Host Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli suchu se čeští zemědělci obávají nižších výnosů. Zemřel Jan Hrabět a herci divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. Začíná mezinárodní hudební festival Concentus Moravie. Dnes bude hlavně slunečno a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí tři měsíce byly jedny z nejsuších za poslední dekády.
2: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední tři měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
3: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
2: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří, potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
4: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejitý pěkně rovnoměrně.
2: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Na zámku ve Slavkově dnes koncertem uskupení Pavel Haas Kvartet začne festival Concentus Moravie. Do konce června nabídne klasickou hudbu na řadě míst Jižní Moravy i v Rakousku. 31. ročník přehlídky má podtitul Býti kvartetem. Vedle smyčcových formací se tak představí i jiné hudební nástroje, doplňuje ředitel festivalu David Dittrich.
5: Celá ta dramaturgie se točí okolo kvarteta, okolo čtyř hlasů. Nejsou to jenom smyčcová, i když budou hrát prim. Budeme tam mít třeba kvarteto Blindman, kteří jsou saxofonisti, bude tam kvarteto klarinetový, čelový, bude tam opravdu taková přehlídka zajímavých kvartet.
0: Dnešní koncert zároveň zahájí i dny Slavkova, které ve městě potrvají do neděle. Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi osmi nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíše starší hráči.
6: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a je víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, že takových zápasů už nemusí moc být a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No.
0: Čtvrtfinále Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Dnes bude na Jižní Moravě slunečno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s kolonou na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se už téměř od 9 křížů okolo 20 minut. Komplikace jsou také v Brně, neprůjezdná je ulice Křenová. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pohodový den všem milým posluchačům, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Písničkou Františka Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka Za Lidečkem vás hned v úvodu pozdravila i Lidečanka. A teď už se dívám, kdo má svátek. Jsou to Vilémové, na Slovensku Viliamové. Blahopřeji. K předání blahopřání, poděkování budete mít během Moravy krásné země příležitost i vy, tak to je jasné. A možná, že někteří z vás, milí posluchači, už vědí, že 31. května v neděli se koná pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. No a na pouť vás už po písničce pozve přímo vedoucí programu Julie Kalodová, která už je na cestě. Teď ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Jožka Šmukař.

0: Tak to byl Jožka Šmukař. No my teď, přátelé, nepozdravíme Večerničku. My teď pozdravíme vedoucí programu Julii Kalodovou, jak už jsem před chvilkou říkala. Vydala se pěšky na pouť do Vranova u Brna. Tak Julie, dobrý den.
1: Krásné popoledne přeji z Blanenska.
0: Krásně. No, posluchači už vědí, že jste se pěšky vypravila z Brna do Vranova u Brna, kde se koná pouť. A v kolik hodin jste vyrazila?
1: Já jsem vyrazila ráno, tentokrát to nebylo z Brna, tam jsme se včera rozloučili, ale protože do Vranova by to bylo z Brna jenom kousíček, tak jsem to vzala oklikou přes Kunštát, odkud jsem tedy dnes vystartovala a šla jsem dnes přes Lisice, Doubravice nad Svitavou. Teď jsem prošla nádhernými Kuničkami, kochám se tu krásným výhledem a ještě budu mířit do Petrovic a mým cílem je dnes Sloup.
0: Takže krásné, kolik kilometrů už máte za sebou a kolik před sebou ještě?
1: Mám za sebou asi 20 zhruba, ještě mě zhruba 10 kilometrů čeká, takže ráda bych poslala písničku všem, které jsem dnes aspoň na dálku potkala. Vidím to, jak kutáte na těch zahrádkách, krásně vám kvetou pivoňky. Tady na Blanensku je ten fenomén, tady je trošku chladněji, takže na jedné zahrádce jsem viděla, že zároveň kvetou tulipány i pivoňky. To by třeba dole u Prošánek mohli závidět, protože tam už samozřejmě tulipány jsou dávno odkvetlé.
0: No a jak vás, Julie, případně posluchači na cestě poznají?
1: Poznáte mě tak, že mám, myslím, že málo kdo má dnes batoh na zádech, je upocený, zborcený a má na nohou ortézu. Mám i na sobě rozhlasové zelené tričko, takže kdo třeba jste právě na zahrádce a máte puštěné rádio, tak můžeme se pozdravit. Nesu sebou rozhlasové razítko, ráda tento aspoň malý pozdrav kamkoliv umístím do nějakého deníčku, knížku, kamkoliv.
0: No tak to je super. No ale vy jste na začátku vaší cesty, a tak můžeme alespoň trošičku zajít do podrobností, jak to na té pouti bude vypadat, jaký tam třeba bude program.
1: My jsme se rozhodli, že letos obejdeme 3 poutní místa. Jak už jsem říkala, dnes je to tedy krásné poutní místo ve Sloupu. Zítra to budou Křtiny přenádherné a v neděli se setkáme ve Vranově u Brna, kde je připraven pro všechny posluchače krásný program. Já bych ráda pozvala nejenom posluchači Českého rozhlasu Brno, ale i Českého rozhlasu Zlín. Kdo máte chuť si udělat velký výlet, tak ve Vranově je připraven bohatý program, v 15 hodin bude mše, potom koncert Brolnu a v 17 hodin společné focení všech účastníků. Myslím, že to bude moc hezké, protože každý, kdo se zúčastní, tu fotografii si potom u nás v rozhlase může fyzicky vyzvednout.
0: Bude mít vzpomínku, no. Vy už jste říkala, že já tady mám připravenou písničku, tak ještě jednou, komu ji věnujeme teď?
1: Věnujeme ji všem, kteří právě poslouchají, ale speciálně těm, kteří bydlí v okolí Kunštátska, Lisic, Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Petrovice a Sloup.
0: Výborně. A já vám, Julie, přeji šťastnou cestu bez puchýřů.
1: Děkuji moc krát a zítra se uslyšíme ve stejném čase. Naslyšenou.
0: Tak jo, naslyšenou, milá Julie. No a pro všechny, jak Julie říkala, bude písnička, bude hrát brněnská Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla polka Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové Moje Miláno a tato písnička byla věnovaná všem mým posluchačům. Věnovala ji naše vedoucí programu Julie Kalodová. Všechny zdraví, všechny milé posluchače. No a vy, milí posluchači, když uvidíte na cestě moji kolegyni, která má zelené tričko rozhlasové, tak na ní zamávejte a podpořte ji v její cestě na pouť do Vranova u Brna. No ale teď už se budeme věnovat vašim milým jubilantům. Mám tady dva telefonáty. Nejprve zdravím paní Marcelu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mohli zahrát první valašské dílně v Krhové u Valašského Meziříčí. Je to valašská dílna, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením. A mezi tím taky ještě rozvozy obědu nám, kteří jsme zdravotně postižení. Prosím vás pěkně, já bych jim chtěla nechat zahrát pěknou písničku za to, jakou péči mimo jiné ještě. Oni donesou ten oběd ke dveřím a ještě čekají, jestli ten klient je v pořádku, jestli otevře, převezme si ten oběd a pak teprve odejdou. Já bych jim chtěla moc poděkovat. A děkuju vám moc krát, paní Ostra.
0: Tak to si zaslouží samozřejmě veliké, velikánské poděkování. A co pak tam tak vyrábíte, paní Marcelo, v těch dílnách, té dílně?
1: Oni tam dělají aj pralinky, víte, a takové, oni dělají aj pravidelné úklidy, těm postiženým pomáhají uklidit panelových domech a firmy, kanceláře a takové.
0: To tedy opravdu klobouk dolů, to si zaslouží opravdu všichni moc pěknou písničku. Stejně tak jako vy, která jste věnovala toto poděkování. Paní Marcelo, nashledanou.
1: Děkuji vám moc krát, paní Ostra. Pěkný den a jsem vaše věrná posluchačka.
0: Takže děkujeme. Nashledanou. A už paní Zdena ze Štěpánova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěli bychom vás požádat o zahrání hudebního dárku k narozeninám dvěma oslavencům. Jen jednou v roce přijde den slavnostnější než dny jiné. A taková bude i sobota 30. května pro pana Jiřího Vágru ze Štěpánova nad Svratkou. Milí manželi, tatínku a dědečku, ať jsou tvé narozeniny začátkem další skvělé kapitoly plné krásných momentů. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a pohody. Ať je další rok plný všeho pěkného. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí všichni, co tě mají rádi. Syn Vláďa s rodinou, syn Ondra s rodinou, dcera Zdena s rodinou, připojují se Lenka a Petr Menšíkovi a vnoučata posílají pusu. Písnička, ať potěší též paní Dagmar Vlasákovou z Doubravníka, která se do narozeninového dne probudí v neděli 31. května. Dáši, život je krásnější, když jsi šťastná. Proto štěstí, zdraví, lásku, radost, ať máš vždy při sobě a nikdy neubývá. Ať každý tvůj den začíná úsměvem, tak se hodně směj a života si užívej. Dáši, tímto končí moje přání a prožívej krásné roky bez přestání. Všechno nejlepší ti přeje ze srdce Zdena. Paní Ostra, já vám děkuji.
0: A tímto končí i náš telefonát, paní Zdeno, nashledanou. No a přání pro paní Vilemínu Musilovou z Vratislávky k jejímu svátku. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, spokojenost, hodně výletů a vše, co si přeje. Manžel Jirka, Peťa, Škrancovi a Šindelářovi a vnuci Míša a Bertík posílají pusu. Slovenské Pomoraví tuto písničku hraje Štefanovi.

štěstí, zdraví, milé mamince, babičce a prababičce, paní Anešce Nejedlé z Olexovic, která dnes slaví životní jubileum, a to přímo 80. narozeniny. No a toto přání za všechny posílá dcera Iveta. Další. Před 60 lety si řekli své ano Stanislava Kosičová a Ladislav Kosič a od té doby kráčejí životem ruku v ruce. Čtu dál, k vaší dnešní diamantové svatbě vám přejeme stále stejnou jiskru v oku, pevné zdraví a božskou trpělivost i do dalších společných let. Máme vás moc rádi. Tak to blahopřejí dcery Táňa a Laďka s rodinami a také šéfka domu Jezevčice Alunka. A je tady i písnička, tu jsem si napsala jako písničku ze srdce, teď to bude Moravanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
2: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 00, a mám už tady dva telefonáty, tak z cesty do Prahy nám zavolal pan Karel Jeřábek. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, paní Ostrá, zdravím pár kilometrů před Prahou a chtěl bych poslat do Českého rozhlasu písničku vedoucí programu paní Julii Kalodové. Jak jsem se díval, tak je to 25 kilometrů, co dneska čeká. Pamatuju, jak v Mašůvkách byla opálená, červená. Prostě týhle velice důležitý osobě, aby, jak se má správně říkat, pokud budeme živí a zdraví, tak do roka a do dne, aby ta dechovka zůstala v takové podobě, jaký je, ne okleštěná prostě a tak dále. Takže každá pouť má být nějaký úmysl. Jeden z úmyslů by měl být ten, aby vedoucí programu Julie Kalodová se za nás přimlouvala. Děkuji za písničku.
2: Tak bude písnička o lásce přímo, pane Karle. A já vám přeji šťastnou cestu a pěkný zase další zážitek v té Praze. Naschledanou.
3: Díky.
2: Naschledanou. A teď už paní Jarmila. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá. A všechny vás tam zdravím. Já bych chtěla popřát k svátku manželovi Vilémovi hodně zdraví, štěstí. Mu přeje manželka Jarmila, synové Petr a Dušan a vnuk David. Děkuji.
2: No a jaké nesete společné příjmení, paní Jarmilo?
4: Janoškovi.
2: Janoškovi, takže přání je pro pana Viléma Janošku. Tak jo.
4: Ano, ano.
2: Takže děkuji moc, hezký krát. Den oběma. Naschledanou.
4: Všechny vás tam zdravím. Naschledanou.
2: Naschledanou. No a dnes slaví významné životní jubileum 80. narozeniny milá maminka, babička a prababička paní Jarmila Spáčilová z Bučovic. A přání, milá maminko, chceme ti poděkovat za všechnu lásku a péči, kterou si nám věnovala, a zároveň ti chceme z celého srdce popřát pevné zdraví, neutuchající optimismus, hodně štěstí, klidu a spokojenosti. Ať máš stále důvod k úsměvu, radost pravnoučátek a ať prožíváš jen samé krásné dny v kruhu těch, kteří tě mají rádi. No a to přejí dcery s rodinami, hlavně pak pravnoučátka Petřík, Tomášek, Alex, Davídek a Maruška. A jak už jsem říkala, písnička to bude přímo o lásce.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dozněla písnička v podání Doubravěnky. Byla to písnička o lásce Karla Nováčka a Miloslavy Plačkové. A už tady mám další telefonát. Pak paní Horáková, teď už můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vám děkuju, že se spojila. Pozdravuju všecky, kdo to poslouchá, taky krásný pořad. A chtěla by se nechat zahrát své dceři Hante Kuřinovej ze Lhoty, má půl kulaté narozeniny. Přeji hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To jí přeje mamka ze Slabkova.
0: Takže přáníčko, zaznělo, bylo moc milé. Určitě vaše dcera má radost, Hanka, říkala jste, že Kuřinová. A máte hodnou dceru?
1: Velice hodnou.
0: Tak.
1: Já nemám jednu, já mám čtyři, ale oni jsou všechny hodné.
0: A víte, či je to zásluha? To je vaše zásluha, paní Horáková, protože
1: ano,
0: vy jste je tak dobře vychovala.
1: Ano.
0: Tak jo, takže bude písnička za chvilku. Nashledanou.
1: Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. Měla jsem tady odložený ještě jeden telefonát, ten se bohužel během tohoto hovoru ztratil, tak snad se ještě volající dovolá. No ale nyní vinčování pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic. 27. května oslavila narozeniny. Milá mamko, posílám ti písničku a přeji ti, abys neměla žádné nemoci a starosti. Těch už jsi zužila za ta léta hodně. Snad budeme moci vše, co jsi pro nás udělala a děláš, nějak vynahradit. Máme tě moc rády. I když to neumíme tak dávat najevo. Gabriela a Tereska. Písničku jsem si napsala jako písničku ze srdce. No a dnes slaví krásné narozeniny Léňa Zábojová ze Sobělic a pro ní následující. Hodně štěstí, pevné zdraví, ať tě život stále baví, ať ti stále do zpěvu, ať důvod máš stále k úsměvu. Ať splní se tvá velká přání, ať v cestě ti nic nebrání. Na to rádi připijíme, když skleničku pozvedáme. Všechno nejlepší ti přejí holky od Jelínka. A teď už vyhrávala kapela.

0: Tak to byla malá česká dechovka a teď už to bude paní Nováková. Dobrý den.
1: No, prosím vás, já bych prosila o zahrátí písničky pro své spolužáky z Francové Lhoty a Valašské Senice. Je to ročník 1943. Ze srdce jim všem přeji zdraví, spokojenost v rodinách se vzpomínkou na školní léta. Všem spolužákom to přeji. Mm-hmm. A mývali jsme sraz o 40 let, každých 10, někdy i za 5, ale 80 se zložila a není nikoho. Už nechodíme.
0: No jo, paní Nováková, ale myslíte na sebe, jak teď slyším, no, takže tak to já, je důležité.
1: Já už mám také ty 83, že jsou ten ročník.
0: A paní Nováková, třeba zrovna vás některý z těch spolužáků poslouchá a řekne si, no tak to je od paní Novákové. Nebo jak se jmenujete křestním jménem?
1: Františka,
0: já tak vám určitě... Jo, tak jak vám říkali ti spolužáci?
1: Faninko,
0: tak já chci říct, že někteří ze spolužáků řekne, ta Faninka,
1: ta je to Valašsko, je to Valašsko.
0: Tak jo, takže milá Faninko, váš pozdrav už letí tím éterem a určitě těm spolužákům přinese radost. Naschledanou.
1: Děkuju vám moc.
0: Naschledanou. No a krásný svátek ke milému dědovi Vilémovi Gerichovi z Trnavy u Zlína. Přejí Erika a celá rodina. Přejí hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Písničku na přání, no písnička i pro paní Marcelu Ševčíkovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše jí přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A tady je žádost o písničku pro maminku a babičku, paní Martu Jetelinovou z Hovoran. Všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky k dnešním 49. narozeninám přejí dcera Jana s manželem Pavlem. A dále Magdalenka Šimonek posílají velkou pusu. No a ostrovská kapela přidává krásnou písničku.

Tak to byla písnička Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové. A ještě přání, milý Viléme, patří to Vilémovi Hochmanovi z Pitína. Přeji ti krásný svátek, hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu důvodů k úsměvu. Ať se ti daří ve všem, co děláš, a ať máš kolem sebe dobré lidi. Všechno nejlepší k svátku. Jarda Wolf. Poslední, prosím o zahrání nějaké hezké písničky pro moji tchýni Lidušku Rambouskovou dnešním 81. narozeninám. S přáním pevného zdraví, ať můžeme jet na výlet někam jinam, než jak jsme byli v úterý. Babi, všechno nejlepší přeje Viktor. No a k milým slovům patří i písnička, tu předá Starobrněnská dvanáctka.

Tak to byla Starobrněnská dvanáctka v jejím podání. Zazněla písnička Viktora Mana Na té naší stráni. No a Morava krásná zem polední část končí, je 12 hodin 55 minut. Neloučíme se však, přátelé, nadlouho, krátce po 18. hodině se opět setkáme. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti, hrají Tomasovu Miloslava Procházky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Veterinární správa našla v tržnici v Brně přes 200 kilogramů nevyhovujících potravin. Dopravní podnik v Brně opravil první dvě retro tramvaje pro Prahu, pokračuje s dalšími. Na letošním Zlín Film Festivalu letos přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Přes 200 kilogramů masa masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách a neznámého původu našli při kontrole inspektorky státní veterinární správy v brněnské tržnici Viamo v Olomoucké ulici. Za porušení zákona o potravinách hrozí provozovatelům obchodu pokuta až 50 milionů korun. V jednom z obchodů našli inspektorky také balení hluboce zmrazených kukel bource morušového, které v Evropské unii nepatří mezi schválené druhy potravin a jejich prodej v Česku je tak nelegální. Technici brněnského dopravního podniku dokončili opravy prvních dvou historických tramvají pro Prahu. Dopravní podnik hlavního města si odvezl první vozy T3 a T4 z ústředních dílen v Medlánkách. Zároveň tam přivezl další dva. Příští rok to zopakuje. Dopravní podnik města Brna za renovaci 6 tramvají dostane zhruba 60 milionů korun, dodává vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec.
4: To první vozidlo z toho roku 64 původně sloužilo jako školní vůz. Tudíž například druhé dveře zde nebyly, byly zde instalovány zástěny, doplňkové sedlo pro instruktora a tak dále. To samozřejmě teďka z tohoto vozidla bylo odstraněno, opravdu ten vůz je v původním stavu z toho roku 64.
3: Nejoblíbenějším dívčím jménem byla loni Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorie rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za nimi následuje Matyáš a Jan. Ve Zlíně dnes začal 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež na tamním chodníku slávy. Přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík, pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
5: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
0: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Mírný vítr severních směrů večer zeslábne. Biozátěž je pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 počítejte s poměrně dlouhým zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na stém 74. kilometru a po stý 96. budete popojíždět okolo 25 minut. Se zdržením počítejte také v Brně, i tam je hustý provoz, navíc na Vídeňské u odbočky do Strážní se stala dopravní nehoda. Ulice Křenová už je pro hromadnou dopravu zcela průjezdná. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex
6: host.
7: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila i na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej, já to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě jo, českým, našim no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář
1: jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to je, má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenala vás i toto? Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství.

0: ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkal, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavý, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže
0: to bylo ještě věnoval, v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: scénář. Jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodi, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky.
1: No,
0: jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Větší odpočívka na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno má být hotová do konce srpna. Nová lávka bude přes řeku Svitavu v Brně Zábrdovicích za nákupním centrem Albert. Brněnská filharmonie dnes odlétá na turné do Indie. Bude většinou slunečno a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Rozšíření odpočívky na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno dokončí stavbaři na konci srpna. V těchto dnech pokládají betonový kryt, obrubníky a řeší odvodnění. Nákladní auta tam teď proto parkovat nemůžou. Modernizovaná odpočívka bude mít kapacitu pro 76 kamionů, 64 osobních aut a celkem 13 míst pro karavany a autobusy, dodává šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
2: Mimo to tady vznikne i dětské hřiště, venkovní posilovna a úplně nové zázemí pro řidiče, sprchy, šatny, toalety. A tím, že ta odpočívka je zařazená i v režimu velkých odpočívek, tak zde vznikne i nová restaurace nad rámec toho, co je na čerpací stanici. Jejíž provozovatel vznikne z výběrového řízení.
0: V celém Česku je asi 150 odpočívek se 3700 parkovacími místy. Ředitelství silnic a dálnic letos plánuje zprovoznit dalších 540 stání. To rozšířené na dálnici D1 u Vyškova vám podrobně představíme v odpoledním vysílání po 14:30. Nová lávka překlené řeku Svitavu v Brně Zábrdovicích za nákupním centrem Albert. Ta stávající na pomezí Brna Středu a Židenic je v havarijním stavu. Vnitřkem nového přemostění povede i horkovod a kabelovod. Tyto technologie budou ukryté do středu lávky a překrydí je lavice k posezení. Ty bude možné demontovat pro případ oprav potrubí nebo kabelů. Chodci a cyklisté budou mít koridory po stranách. Podle nezávislého židenického starosty Petra Kunce je navržené řešení elegantnější než původně navrhované dvě lávky vedle sebe. V Bučovicích dnes soutěží hasiči z celého kraje ve vyprošťování osob po nehodě. Na dovednosti 7 soutěžících a 2 hostujících týmů se můžete přijít podívat na náměstí Svobody do 15 hodin. V souvislosti s akcí je pro dopravu až do večera uzavřené celé náměstí, včetně části Jiráskovy ulice a navíc i část parkovišť v Komenského ulici a u Arkády. Brněnská filharmonie dnes odlétá na turné do Indie. Je to poprvé za 70-letou historii, kde brněnští filharmonici tuto zemi navštíví. První koncert orchestr odehraje 30. května ve městě Chennai, druhý pak 2. června v Bengaluru, dodává mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
3: Otevřeme Dvořákovou předehrou Karneval a potom už zazní skladby indického skladatele Ilai Raji, který zkomponoval hudbu k více než 15 stovkám filmů. Je to skutečně indická celebrita. A bude koncertům osobně přítomen, takže se dá očekávat, že publikum bude reagovat skutečně bouřlivě.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě máme slunečno, teploty stoupají na 22 až 25 stupňů, vítr je mírný, večer bude slábnout, biozátěž je pro dnešek mírná. Více o počasí za chvíli s meteoroložkou Barborou Kučerovou a Borkem Kapitančikem, který s vámi zůstane ve studiu až do 16 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Téměř půl hodiny se zdržíte na příjezdu do Brna po dálnici D1. Od Kývalky budete popojíždět až po 96. kilometr. Problém je také v opačném směru. Pokud jedete na Prahu, dejte pozor na stém 47. kilometru. Jsou tam navozovce v levém jízdním pruhu kusy plastu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé, a to, že čas letí jako bláznivý, si dovolím už v úvodu našeho dobrého odpoledne ilustrovat hned dvěma výročími. Je totiž čtvrtek 28. května a krásných 85 dnes slaví Pavlína Filipovská. Před 58 lety, a to je vlastně taky taková ilustrace, se narodila zpěvačka Kylie Minogue. Ano, slyšíte správně, její 58 let. Svátek mají dnes všichni Vilémové a já samozřejmě nositelům tohoto jména gratuluju. Mimochodem je to mužské křestní jméno, které má germánský původ. Vzniklo zejména Wilhelm, což je staroseversky Wilhjarm, spojeného z výrazů will, vůle, a touha. A helm, přilba ochrana. Tedy významem je, ochranou je má vůle. To jsem se pokusil citovat z Wikipedie. Všecko nejlepší vám, kteří máte co slavit, a přestože se nám mírně ochladilo, pořád ještě na nás krásně svítí sluníčko, a jestli tomu tak bude i během odpoledních a zítřejších hodin, to už si za malou chvilku připomeneme s Barborou Kučerovou, meteoroložkou brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ale to další, co vás čeká, to je samozřejmě, řekněme, běžnou náplní dobrého odpoledne, která vám možná udělá radost. Soutěž Trefa, pozvánka na výlet, ale taky Edův zvonek a samozřejmě reportáže a písničky. Ta první bude od Hany Zagorové, i když já si ji pamatuju ještě od Juice Newton. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Přeji vám dobré odpoledne a ať se vám všechno vydaří.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Začátkem tohoto měsíce měl neuvěřitelných 90 let. To byl Engelbert Humperdinck na vlně Českého rozhlasu Brno. A stále je činný, aktivní. Teď ještě ne, ale na konci června bude vystupovat u protinožců na Novém Zélandu, v Austrálii. No tak kdybyste měli cestu, víte, kam se zastavit za tímhle idolem z let 60. Ale tohle je meteoroložka Barbora Kučerová, se kterou jsem na tohle téma taky vlastně částečně vedl hovor, než jste vy mohli slyšet její pozdrav. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Ale teď už k tomu podstatnému. Jaké počasí máme teď, tedy jaké teploty a jestli je někde o něco víc mraku než třeba tady nad Brnem?
2: A tak mnohem víc mraků v rámci Jihomoravského kraje není. V té východní části mohou být vidět oblaka, která trošku kupí nad Zlínským krajem a teploty se pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia.
1: Ale máme krásně modrou oblohu. Vydrží to i během odpoledních hodin?
2: Ano, mělo by to vydržet to jasno nebo případné skoro jasno, když se na obloze vytvoří nějaká menší oblačnost, by mělo vydržet. Teploty by ještě mohly trošičku povyrůst, ta maxima by dnes totiž měla být mezi 22 a 25 stupni Celsia, takže teplota ještě opravdu může trošku povystoupat a potom bude během noci klesat, a to mezi 10 až 7 stupňů. V údolích lokálně může být i ráno 5 stupňů Celsia, a to proto, že noc zůstává. Stane jasná.
1: Já se ještě na malou chvilku vrátím k dnešnímu odpoledni. Máme o 10% méně ozonové vrstvy, tedy nad námi, než činí dlouhodobý průměr. Prosím, myslete i na použití ochranných opalovacích, respektive UV prostředků. Ale už jsme se dostali tedy v naší pravidelné předpovědi až k zítřejšímu ránu. K tomu bych tedy mohl říct, že slunce zítra v Brně vyjde ve 4 hodiny a 54 minuty. Západ nastane ve 20 hodin a 48 minut středoevropského letního času. No a mezi tím v té světlé části pátku 29. nás čeká co? Z hlediska meteorologky.
2: Zůstane ta jasná obloha stejně jako dneska, pokud nebude úplně jasno, tak na obloze bude malá průsvitná oblačnost. Zítřejší teploty už by měly být opět zase trošičku výš než ty dnešní, 24 až 27 stupňů Celsia. A také už by zítra neměl vát tak svížný, čerstvý a někde, nebo spíše mírný vítr, jak dnes. Zítra by to měl být vítr slabý, proměnlivý, nebo severozápadní s rychlostmi asi do 15 km za hodinu.
1: A zítra také bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jenže potom přijde víkend a v sobotu a v neděli se mírně počasí má změnit. Potvrdíte to?
2: Ano, potvrdím, a ne úplně zatím z hlediska teplot, spíše z hlediska toho, co se bude odehrávat na obloze a v prostoru mezi oblohou a zemí, a to a tedy to, že se postupně během víkendu na naše území dostaví srážky. Sobota ještě bude zpočátku polojasná, nad ránem postupně bude od severozápadu oblačnost přibývat a bude spíše oblačno až zataženo, a potom se také nad naše území dostanou přehánky. Ty mohou občas přecházet i do deště a v nich se také v těch přehánkách, případně v tom dešťovém poli, se mohou objevit i bouřky. I tak, ale ty teploty by měly zůstat mezi 24 a 28 stupni Celsia. A ta oblačnost v sobotu večer může trošičku ubýt a neděle tak tedy zpočátku bude ještě také s menší oblačností. A potom během dne opět bude převážně oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se od západu na naše území opět budou rozšiřovat srážky, ve kterých se budou i tvořit s větší pravděpodobností než v sobotu bouřky. I tak, ale v tu neděli tím, že srážky přijdou trochu později během dne, by ty teploty opět měly vyšplhat mezi 24 až 28 stupňů Celsia.
1: O počasí na jižní Moravě řekla vše, co bylo v tuhle chvíli k dispozici meteoroložka Barbora Kučerová z brněnské pobočky ČHMU. Děkuji za informace pro naše posluchače a posluchačky. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dali byste si Brawl, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Do Vizovic sice ne, ale do Skalky u Kyjova vás, alespoň v té první pozvánce dnešního dobrého odpoledne, pozvat chci. Ono to vlastně není moje pozvánka, ale pozvánka zahrádkářů ze Skalky u Kyjova. Oni vás zvou na tuto sobotu, na 30. květen, tedy od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Kyjovsku. Bude tam open air festival Víno mezi sklepy. A těšit se můžete tuto sobotu na prezentaci místních vinařů i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu tuhle sobotu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Tuhle sobotu Skalka u Kyjova Víno mezi sklepy. A ještě jedna pozvánka, která souvisí s tím, co nás čeká hned ten první červnový den. No jistě, Mezinárodní den dětí. A ten můžete, kromě té slávy s královopolskou radnicí, na kterou jsem vás vlastně na tenhle víkend také zval, oslavit třeba v Brně na Úvoze, přesněji v otevřené zahradě. V neděli 31. května vás čeká hravé odpoledne inspirované příběhy o kocourku Fiškusovi, švédského autora Svena Nordqvista, který letos slaví jubilejní 80. narozeniny. Chybět nebudou stanoviště se spojovačkami, puclemi, česky řečeno, omalovánkami nebo jednoduchým tvořením. V zahradě, v té otevřené zahradě, bude také knihodeka s knížkami o Fiškusovi v českém překladu i kvíz pro malé i velké čtenáře. Za splnění všech stanovišť si malí účastníci odnesou malou odměnu a budou zařazeni do slosování soutěže o parádní kočičí látkovou tašku. Přijít je možné kdykoliv v neděli mezi 13. a 16. hodinou. Akce se koná za každého počasí a je vhodná zejména pro menší děti v doprovodu dospělých. Se čtením případně pomůžou rodiče nebo instruktorka na stanovišti. Vstupné na tuhle akci na Den dětí s kocourkem Fiškusem v Brně je dobrovolné. Teď je 14 hodin a 27 minut. Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A to, co už vám naše kolegyně Věra Šembeková vlastně slíbila, nebo přinejmenším naznačila, to už dostává reálné obrysy. Na dálnici D1 u Vyškova stavbaři pokračují v rozšiřování a modernizaci odpočívky ve směru na Brno. Její kapacita se zvýší o desítky parkovacích míst, především pro kamiony. Řidičům začnou sloužit po letních prázdninách. Detaily v našem odpoledním vysílání přidáme za pár chvil. Jen co vám odspívá svojí písničkou Rhythm of My Heart Rod Stewart, možná přijde řada i na buty, ale rozhodně přichází řada i na těch pár vteřin pro Edu Štatlaře. Edův
1: zvonek. A když ještě furt máme ten květenec, tak ještě jeden historický. Občan v Sovětském sajuzu přijde na milici nahlásit čorku auta. Milicionář pokévá ke dlubno a hlásí. Podívej se na ten obraz. Co tam vidíš? No, sudruha Lenina. Správně. Co ještě tam vidíš? Jeho přáteli. Ano. A co dělá sudruh Lenin? Sudruh Lenin sedí a drží si čepici. Ano. Sudruh Lenin sedí mezi přáteli a drží si čepici. A ty necháš Sergeji Makartoviči stát auto jen tak na ulici.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno vám přeju, vážení přátelé. A ať už děláte cokoliv, vaříte, odpočíváte, pracujete na zahrádce, anebo někam směřujete, věřím, že jste správně naladěni, a že vám, třeba pokud občas držíte volant v ruce, tahle zpráva přijde vhod. Respektive budete aspoň informováni o tom, že stavbaři začali na odpočívce na dálnici D1 u Vyškova ve směru na Brno s pokládkou finálních konstrukčních vrstev nových parkovacích míst. Ředitelství silnic a dálnic tuhle odpočívku rozšiřuje a modernizuje za víc než 170 milionů korun. Dnes zástupci firmy potvrdili, že práce běží podle plánu a hotové mají být do konce srpna. Dopoledne se tam byla podívat kolegyně, redaktorka Vlasta Gajdošíková, a já z ní teď pár informací vytáhnu. Dobré odpoledne, Vlasto.
1: Hezké odpoledne.
0: Nebo se o to aspoň pokusím. Na čem stavební dělníci právě pracují?
1: Na velikém prostranství za čerpací stanicí se pohybují stavební stroje a desítky dělníků. Parkoviště bude řešené terasovitě a stání pro osobní a nákladní auta budou oddělená. Dnešní práce popisuje stavby vedoucí František Čech.
2: Probíhá pokládka cementobetového krytu, ta bude probíhat ještě následujících 14 dní a plynule na to naváže pokládka asfaltových hutněných vrstev. Toho betonu tady padne opravdu hromada, jenom na ten cementobetonový kryt kolem 2000 kubiků.
0: Jak se po rozšíření zvětší kapacita té odpočívky?
1: Výrazně. Zatímco teď je tam 27 míst pro osobní a 12 pro nákladní auta, nově tam bude pro osobní auta 64 stání a pro kamiony 76. Navíc přibude také 7 míst pro karavany a 6 pro autobusy, na které původní odpočívka vůbec nepamatovala. Součástí bude taky dětské hřiště, venkovní posilovna, nové toalety, sprchy a taky restaurace, kterou postaví budoucí nájemce. Toho už ŘSD vybírá. Aktuálně je tam parkování omezené. Osobní auta můžou stát u čerpací stanice. Místa pro kamiony ale zabrala stavba.
0: Dálniční odpočívky se obvykle staví v obou směrech. Počítá ředitelství silnic a dálnic s obdobnou stavbou i ve směru na Ostravu?
1: Počítá a už má i hotový projekt, ale ukázalo se, že koliduje s podobným záměrem soukromého investora. Ředitelství silnic a dálnic se s ním proto snaží domluvit, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
3: Ta odpočívka vlastně závisí v tuhle chvíli na tom, jakým způsobem se domluvíme s tím investorem toho druhého projektu, pokud nám ho prodá nebo bude chtít realizovat a případně upravit nějaká napojení. On má podobný záměr, nějaké track centrum, které má historické povolení, dokonce jsou tam realizovány některé stavební objekty a z toho důvodu v podstatě je nutná ta koordinace, která v tuhle chvíli probíhá.
1: Termín zahájení této stavby David Fiala nechtěl odhadovat.
0: Nedostatečná kapacita odpočívek je problém hlavně pro řidiče kamionů, kteří musí dodržovat bezpečnostní přestávky, ale často prostě nemají kde stát. Jak to chtějí státní silničáři řešit, konkrétně u nás na Jižní Moravě?
1: V celém Česku je teď asi 150 odpočívek s 3700 parkovacími místy. Ředitelství silnic a dálnic letos plánuje zprovoznit dalších 540 stání. Během následujících 5 let se má počet odpočívek zvýšit na téměř 200 a pro kamiony další 3000 míst přibudou. Některé budou i na Jižní Moravě. ŘSD právě vytipovává místa pro odpočívky na budoucí dálnici D50. Do Mikulova. Podle Davida Fialy už mají skoro vybráno. Naopak na silnici 53 mezi Pohořelicemi a Znojmem se s odpočívkami pro kamiony nepočítá. Vzniknou tam pouze kontrolní stanoviště pro policii.
0: Tak se mi to povedlo vytáhnout z tebe pár informací. No hodně
1: já
0: informací.
1: Já se ráda podělím.
0: Postup prací na rozšíření a modernizaci dálniční odpočívky u Vyškova dnes byla zkontrolovat redaktorka Vlasta Gajdošíková. Já zopakuju to hlavní. Řidičům a řidičkám začne odpočívka sloužit na konci srpna. Vlasto, děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: 14 hodin 39 minut. Co takhle výlet? Ono, sobotní turistické setkání, na které vás za pár chvil v dobrém odpoledni pozve Hana Slabáková, bude mít na programu trasy kratší, střední i dlouhé, pěší i cyklistické. No, můžete si vybrat. Jen si za chvíli poslechněte.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které

0: Vítejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
1: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
0: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
1: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
0: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
1: Jakože všichni?
0: No všichni, přidejte se.
1: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
3: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Dobré odpoledne, tady Borek Kapitánček, Český rozhlas Brno, a tím druhým hlasem, který teď uslyšíte, je hlas Hany Slabákové. Je čas na pozvánku na výlet. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekl bych, že ta dnešní pozvánka bude, jen to vyslovíme, celá voňavá.
1: Je to tak. Na sobotu 30. května jsem připravila povídání o 48. ročníku putování za Loštickým tvaruškem.
0: No.
1: Je to opravdu velmi oblíbená akce. Vydáme se sice do Olomouckého kraje, no ale tak na Hané také krásně.
0: Jsme turisti, jsme chlapi, jsme ženy, že jo?
1: Jasně. V sobotu 30. května od 7 do 10 hodin startují pěší u skautské chaty v areálu Borového lesa a cyklisté startují u koupaliště. Když by ti cyklisté tam někde přespávali, tak se mohou registrovat už v pátek u toho Borového lesa, ale to nebude pro nás tak důležité. Máme tam řadu tras. Pěší trasy mají také na webových stránkách odboru Klubu českých turistů Loštice podrobný popis. Jsou tam i mapky. Jsou trasa 8 kilometrů, ta je vhodná opět i pro rodiny s dětmi, i pro děti v sportovním kočárku. Jde se od skautské chaty k Žádlovickému parku, Pavlov, Lechovice, Vlčice, Ulomu a zpět do skautské chaty. Pak máme 15, ta si to samozřejmě prodlouží, 25, ta pokračuje na Svinov, Střítež, Bezděkov, Dolí, Jeřmaň, no a 35, to je už pěkný pochod. A to ještě není konec, největší je 50 a tato bere i přes nám známé jeskyně Javoříčko a Bouzov. Je to taková pěkná oblast, tady to Lošticko. Ty cyklotrasy, ty samozřejmě po té Hané jsou zajímavé, ale pozor, tam právě na tom Lošticku a směrem k tomu Javoříčku je to docela kopcovité.
0: A to si jsem se právě chtěl zeptat, jestli to bude i pro ty, kteří nemají tolik výdrže.
1: No tak jestli na tom kole, to nevím, ale tak třeba si najdou svou trasu, tady ta třeba, co je Loštice, Moravičany, Doubravice, Nové Mlýny, tak ta je zrovna po rovině, když se na to tady tak dívám. Ale říkám, směrem tam k tomu Javoříčku, což je třeba ta 50, tak jako Bouzov dolí, tam je to takové jako poměrně kopcovité, tam je spousta těch vápencových skalních útvarů a tak. Ale zase je to velmi krásná oblast, taková specifická květena právě na těch vápencích a to se vlastně srovnává s tou rovnou krajinou té Hané, takže moc pěkné. Stravování si každý zajišťuje sám, ale může si koupit v cíli nebo na kontrolách, v Jeřmani, v Pavlově a Vlčicích, pak jsou tam i různé restaurace a tak dále. A každý, kdo absolvuje trasu, tak dostane upomínky, čili účastnický list, razítko do záznamníku. No a pozor, cestovní průkaz z razítky z kontrol platí jako vstupenka do muzea olomouckých tvarušků, ale pouze teda v den pochodu. Takže pořadatelé se na nás moc těší. A bude nás určitě vůně tvarušků provázet celou cestu.
0: V předposlední květnový den roku 2026. A já vám za tuhle pozvánku na 48. ročník putování za Loštickým tvaruškem děkuju, Hanko. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak tohle vlastně byla taková speciální osobní verze D pro Fundis. To byla Katka Knechtová na vlně Českého rozhlasu Brno. Blíží se 15. hodina a to bude čas zpráv s Věrou Šembekovou. Už za malou chvilku se dozvíte, co je okolo vás, zejména na jižní Moravě nového. Ale taky se teď musím soustředit na tu další hodinu našeho dobrého odpoledne. A v tomhle okamžiku, protože nám ještě pár vteřin zbývá, vám už dopředu říkám, jaká bude cena v trefě k dispozici. Zhruba za 15 minut v téhle naší soutěži. Budou to další dva vstupy na něco, co se uskuteční v Mikulově už příští pátek. 5. června se v Mikulově totiž bude konat 24. ročník jazzového večera, konaného na počest Karla Krautgartnera, významného jazzového hudebníka a mikulovského rodáka. Vystoupí krom jiných i swingový zpěvák Jan Smigmátor se svým big bandem. V 17 hodin potom další tradiční akce příští pátek před rodným domem Karla Krautgartnera na takzvaném chodníku slávy bude odhalena další bronzová hvězda, nesoucí tentokrát jména zesnulých zakladatelů mikulovského jazzového večera, Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky. No a vy u toho můžete být.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Kantáre. S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brno hledá firmu, která postaví novou trolejbusovou trať na Černovickou terasu. Český rozhlas Brno zve na tradiční pouť posluchačů, tentokrát do Vranova u Brna. A začíná mezinárodní hudební festival Consensus Moravie. Zítra bude stejně jako dnes slunečno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Dopravní podnik města Brna začal hledat firmu, která na Černovické terase postaví novou trolejbusovou trať. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha i Ericha Roučky a v ulici Tuřanka skončit smyčkou, doplňuje generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.
5: Máme přislíbenou dotaci z operačního programu Doprava. Ten horizont je někde rok 27, zahájení 26, dokončení 27.
4: Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moci prodávat litr benzínu maximálně za 43 koruny a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moci řidiči nakoupit maximálně za 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová se dnes vydala na několikadenní pouť z Kunštátu do Vranova u Brna. Lidé se k ní můžou připojit tuto neděli na poslední kilometry trasy. Společně pak dorazí do kostela Narození Panny Marie, kde pouť zakončí slavnostní mše. Na poutní cestu zve i ředitel moravských regionálních stanic Josef Podstata.
6: Tak jako na každé pouti, důležité je dojít do cíle. Nejkrásnější by bylo, kdyby se posluchači připojili na těch posledních 5-6 kilometrů z Lelekovic. Tam by je cestou ještě čekalo i takové hudební překvapení.
4: Na zámku ve Slavkově dnes koncertem uskupení Pavel Haas Kvartet začne festival Consensus Moravie. Do konce června nabídne klasickou hudbu na řadě míst Jižní Moravy i v Rakousku. 31. ročník přehlídky má podtitul Býti kvartetem. Vedle smyčcových formací se tak představí i jiné hudební nástroje, doplňuje ředitel festivalu David Dittrich.
7: Celá ta dramaturgie se točí okolo kvarteta, okolo 4 hlasů. Nejsou to jenom smyčcová, i když budou hrát prim. Budeme tam mít třeba kvarteto Blindman, kteří jsou saxofonisti, bude tam kvarteto klarinetový, čelový. Bude tam opravdu taková přehlídka zajímavých kvartet.
4: Dnešní koncert zároveň zahájí i dny Slavkova, které ve městě potrvají do neděle.
1: Počasí.
4: V noci a zítra bude na Jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně kolem 5. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná. Výrazné oteplení ve vyšších hladinách ale může zvýšit zátěž zejména lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, od stého 72. kilometru je nesouvislá kolona, ve které se zdržíte okolo 15 minut. Na D2 pozor, pokud jedete ve směru na Břeclav, ještě před prvním kilometrem, mezi 0,5. a prvním kilometrem je dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Jak už bylo řečeno, před malou chvílí Věra Šenbeková vám to říkala v čerstvé zpravodajské relaci Českého rozhlasu Brno. Dnes se naše vedoucí programu vydala z Kunštátu do Vranova u Brna. Svým způsobem, doufám, že to nikoho neurazí, je to vlastně taková předskokanka toho našeho nedělního putování, tedy na naší nedělní pouti se určitě shledáte s mnohými posluchači a posluchačkami, ale o tom, jak vlastně probíhá ta její aktuální cesta, nám Julie Kalodová ještě v této hodince dobrého odpoledne poví. Za malou chvíli chystáme spojení právě s touhle naší, no pro dnešek turistkou a šéfovou, ale to ještě není všechno, co vás v téhle hodině potká a co vám můžu nabídnout. Už za pár minut bude čas další telefonické trefy, ve které vás opět čeká cena. Už jsem vám ji vlastně tak trošku naznačil před zhruba 5, 6, 8 minutami, že to budou dva vstupy na 24. ročník jazzového večera, který se bude konat příští pátek v Mikulově na počest Karla Krautgartnera. No, řekl jsem ještě další dvě důležité věci, že totiž vlastně celým odpoledním i večerním programem tohoto jazzového večera bude provázet návštěvníky a návštěvnice moderátor Zdeněk Junák, náš milý kolega, herec, kterého zajisté znáte taky. Ale taky to je ta druhá důležitá věc, že proto, abyste soutěžili v trefy a abychom vám ony vstupy mohli poslat, je nutné, nezbytně nutné mít mailovou adresu. E-mailem totiž budeme posílat právě ony vstupy. Takže abyste věděli už teď, že si jednak budete za chvíli vybírat ze čtveřice otázkových témat Brno, gastronomie, hokejové mistrovství světa a hlavní města, ale že byste také měli mít svoji e-mailovou adresu. Opakuju, že cenou jsou dva vstupy, opakuju, že čtveřice už je definitivně složená, Brno, gastronomie, hokejové mistrovství světa a hlavní města, no a že za chvilku na čísle 726 46 5200 přijmu toho, kdo bude chtít soutěžit. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobré odpoledne za celý vysílací tým. Český

0: Tak tohle byla písnička jednoho z Brouků, i když to už byl George Harrison dávno na soulové dráze. Vlastně on to byl první, kdo vydal první desku po rozpadu Beatles, jestli se nepletu. No teď jsem se možná usvědčil z neúplně přesné znalosti, ale rozhodně to nebude otázka, kterou bych vám chtěl klást v trefě. Otázky, které připraveny mám, ty jsou zatím skryty pod čtyřmi názvy, čtyř otázkových okruhů. Brno, gastronomie, hokejové mistrovství světa a hlavní města. Právě teď je čas zavolat na číslo 726 4652 00. Pár pokusů už tam bylo, ale ku podivu, hned poté, co jsem přijal hovor, se dotyčný či dotyčná, to zatím nemůžu říct, protože to ani nevím, i hned odmlčel a zavěsil, či zavěsila. Tak to můžete zkusit. Teď je ten správný čas vyhrát dva vstupy na 24. ročník jazzového večera, který se bude příští pátek konat v Mikulově na počest Karla Krautgartnera, významného jazzového hudebníka a mikulovského rodáka. Dobrý den, hezké odpoledne, tady je Borek, kdo je prosím u telefonu?
1: Petr.
0: Dobré odpoledne, Petře, voláte kvůli trefě.
1: Ano.
0: No, já se jenom ujišťuju, protože někteří rádi rozebírají třeba i lingvistické věci, ale teď je čas na soutěžení a na tu minutu, během níž byste měl odpovědět na dvě otázky, zatím ještě nevybrané, respektive nevybral jste ještě otázková témata. Takže pro dnešek vybíráte z kvarteta Brno, gastronomie, hokejové mistrovství světa a hlavní města.
1: Gastronomie a mistrovství světa.
0: V tomto pořadí také budu klást otázky. Máme na to minutu a když dvakrát správně odpovíte, do vašeho e-mailu doputují dva vstupy v uvozovkách na tu akci, na kterou jsem vás pozval. Na akci, kterou bude provázet třeba i moderátor Zdeněk Junák, abyste věděl. Tak Petře, můžeme začít?
1: Ano.
0: Začínáme. A začínáme, jak jsem říkal, otázkou gastronomickou. Pečenému vepřovému kolenu, podávanému s kysaným zelím anebo s křenem, se v Polsku říká buď golonka, nebo šarlotka, nebo krupník.
1: Ačko.
0: Říkáte golonka. A k hokejovému mistrovství, to je otázka, která souvisí s dnešním odpoledním utkáním s Finskem. Ve čtvrtfinále hokejového mistrovství nás čeká právě tento tým. Už za pár chvil. Před dvěma lety v zatím posledním utkání na mistrovství světa v Praze rozhodl o výsledku 1-0 při samostatných nájezdech náš hráč. Ondřej Kaše, nebo Roman Červenka, nebo Ondřej Palát?
1: Myslím si, že je to zase.
0: Říkáte Ondřej Palát, počkáme až doběhne ta minuta určená trefě a dozvíte se, zda vaše odpovědi byly správné. Ta první správná byla golonka, tak se říká tomu pečenému kolenu, ale o zatím posledním výsledku našeho utkání na mistrovství světa s Finy rozhodl při samostatných nájezdech před dvěma lety v Praze Ondřej Kaše. Bohužel není to výhra. Mrzí mě to, Petře, ale aspoň ten pocit, abyste měl, že nikdo nemůže vědět všechno a Kapoš taky ne, tak mi můžete položit otázku ze všeobecných vědomostí.
1: Ne, děkuji, nic nemám, děkuji.
0: Přeju vám šťastnou cestu, podle zvuku jste někde na cestě, tak ať dopadne dobře. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin a 17 minut a po dnešní trefě, která bohužel nemá výherce, nemá vítěze, a já můžu slíbit, že s těmi vstupenkami na 24. ročník jazzového večera v Mikulově příští pátek jsme se nesetkali naposledy. Tedy poté, co dnešní trefa je už u konce, tak vám řeknu, že za chvíli očekáváme našeho regionálního stopaře.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Pondělí 1. června přivítají dopolední dobré rady bylinkářku Blanku Kocourkovou. Bez, divizna a další kvetoucí byliny probereme z pohledu sběru, sušení i využití. Tohle si nenechte ujít, těšíme se i na vaše dotazy. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je tu poslední květnový čtvrtek a v sále Slavkovského zámku dnes začíná festival Koncentus Moravie. Letos napříč Moravou nabídne program zaměřený na smyčcová kvarteta. Na přípravy prvního koncertního večera se vyjel podívat taky náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého teď přivítám v našem odpoledním vysílání a zeptám se na to, co mě zajímá nejvíc, jak poslední přípravy vypadají a co festival nabídne. Dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. Koncertus Moravie letos nabídne program zaměřený na smyčcová kvarteta. Od dneška až do 26. června se uskuteční celkem 38 koncertních večerů se špičkovými soubory z Evropy, ale i zámoří. Festival se jako tradičně koná na různých místech Jižní Moravy, ale i Vysočiny a Dolního Rakouska, hlavně na zámcích nebo v kostelích. Rezidenčním ansamblem festivalu je Pavel Haas kvartet, který zahájí festival tady na zámku ve Slavkově právě dnes. Úvodní koncert přinese díla Vítězslavy Kaprálové a Antonína Dvořáka. Dramaturgie letošního ročníku vznikala 3 roky a soustředí se na to nejlepší ze současné kvartetní scény. Dramaturgové vybrali smyčcová, vokální, perkusní a jazzová kvarteta i různé neobvyklé ansamblové varianty dle jejich slov proto, že číslo 4 v sobě nese řád a pocit úplnosti a stejně kouzelnou sílu má 4 i v hudbě. A co se týče příprav, vypadá to, že vše je tady nachystáno. Já už jsem musel podejít kousek dál ze sálu, protože už probíhá poslední zkouška před večerem.
1: Tak to bychom měli pomalu šeptat. Ty jsi už vlastně něco z programu zmínil, ale mě by zajímalo, a myslím si, že naše posluchače taky, nač právě z programu se návštěvníci mohou ještě v těch dalších dnech těšit.
2: Tak vedle souboru Pavel Haas kvartet dorazí významná kvarteta z USA, z Německa, Francie, Itálie i dalších evropských zemí. Festival představí jak renomované mezinárodní ansámbly, tak mladé nastupující soubory. Chybět nebudou ani domácí kvarteta a třeba Benevicova kvarteta a Zemlínského kvarteta. Součástí programu bude také tradiční žánrový přesah. Publikum se může těšit například na Epoch kvartet, Clarinet Factory nebo britský Colin Currie kvartet. A připomínám, že festival, který dneškem začíná, poběží až do 26. června, kdy bude závěrečný koncert v Rakousku. Tím posledním koncertem na Jižní Moravě bude Modiglianiho kvartet 23. června na zámku v Rajci Jestřebí.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na přípravy na zahájení festivalu Koncentus Moravie. Vojto, děkujeme za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Díky, hezký den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Naše technické prostředky, kterým se také někdy říká pojítka, ještě nenecháme zahálet. V dobrém odpoledni nás totiž podobnou cestou, jakou teď využil právě Vojta Halaš, náš regionální stopař, tedy v našem odpoledním vysílání ještě podobnou cestou přivítám už za chvíli naši vedoucí programu. To proto, že dnes vlastně poprvé se ozvala během poledních hodin do našeho vysílání s tím, jak vypadá ta cesta, kterou možná v neděli taky absolvujete. Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno dnes začala pěším putováním kolegyně Julie Kalodové. Už za chvilku se s ní spojíme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno pokračuje a bylo by hrubým podceněním vás, kteří posloucháte, myslet si, že nevíte, že to byla právě Věra Špinerová, která zpívala o tomhle výletním místě. Ale když jsme u slova výlet, to je totiž velmi důležité. Slunce nad hlavou, šum listí na stromech u cesty a cesta, která může být i cílem. Možná, že vás čeká v neděli. V neděli se totiž koná pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. Do Vranova

0: Nová už se dnes ráno pěšky vydala naše kolegyně Julie Kalodová, se kterou jsem teď ve spojení a přeju dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Julie. Dobranova to mám, Borku. Dobranova to ještě bude daleko, je to teprve první den, takže ještě mě 3 dny čekají.
0: No dobrá, ale už jsem to říkal a ptám se tedy, jestli to platí, že to dnes není naposledy, co se ozýváte z cesty.
1: Přesně tak, ještě se uslyšíme dnes jednou, zhruba v 17 hodin 20 minut a tím ten dnešní den ukončíme, ale tak završíme, bych řekla.
0: Završíme, to je to správné slovo. Ale mě by zajímalo, jak vlastně ten první den vaší poutní cesty do Vranova probíhá.
1: Já jsem nečekala, že to bude tak horké a tak úmorné v tom smyslu, že jsem dnes hodně šla po cestách zpevněných, asfaltových, hodně rozpálených, hodně slunečných. Původně jsem plánovala, že si vezmu sebou pejska a jsem ráda, že jsem ho nakonec nevzala, protože myslím, že by teda byla úplně z toho umořená. Takže pejsek dnes zůstal v chladnu doma a já jsem si užila takový horký den. Už jsem se připutovala do Sloupu, takže před chvílí jsem se tady ubytovala a trošku lížu rány a chystám se na ten zítřejší zase den. O tom je ta pouť. Není to turistika, ale je to takové putování i o tom, že si člověk trošku sáhne na dno.
0: Jak jsem říkal, ona i cesta může být někdy cílem. Člověk si u toho přinejmenším vyčistí hlavu, řekl bych já. Ano, poslouchám, nadechla jste se?
1: Je to tak, já jsem se nadechla, protože já jsem dnes vystoupala nahoru ke Kuničkám, do obce Kuničky a tam odtud je nádherný výhled. Byla jsem tam úplně poprvé, je to na Blanensku a já jsem pořád sledovala ten úsek, který už jsem absolvovala a vždy, když jsem se právě rozhlédla po tom kraji, tak jsem viděla o další kus cesty a je to právě, v tom je ten fenomén putování, že člověk vlastně vidí, kolik toho za ten den je schopný ujít. Je to vlastně celý ten obzor zhruba těch 30 kilometrů a je to teda úctyhodné, když se takhle někdo vydá. Tím nechválím sama sebe, ale všechny, kteří to znají a kteří rádi putují.
0: Kolegyně Julie Kalodová je teď ve Sloupu, tedy na sever od Brna. Ale já bych se rád soustředil na ty další dny, konkrétně na neděli, kdy nás ta pouť samotná, pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna čeká. Návštěvníky čeká bohatý program. Na co byste naše posluchače pozvala už teď?
1: Já bych hlasovala pro to, abyste si s námi naplánovali celou neděli, protože začínáme ve 12 hodin v Lelekovicích u Hřbitova. Pokud máte chuť, můžete se na ten poslední úsek vydat s námi pěšky. Kdo samozřejmě se na to třeba necítí, když ta cesta je hezkým terénem, tak můžete přijet autem nebo městskou hromadnou dopravou a potom v 15 hodin je v poutním kostele mše. V 16 hodin začíná koncert Brolnu, to všechno se odehraje v tom nádherném poutním areálu a v 17 hodin se společně vyfotografujeme, takže ten program určitě bude trvat až třeba do 6. hodiny večerní. A kdybyste měli ještě předtím chuť mezi tou 12. a 15. hodinou, tak zhruba kolem 1. hodiny budeme ve Vranově, je tam blízko samoobslužného baru, je tam takové vyhlídkové místo a tam bude Jarda Kneisel s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem a budeme hrát na cymbál, zpívat u houslí a já doufám, že to bude taková příjemná chvíle. Je to i odtud nádherný výlet právě na celé to poutní místo. Takže lákám všechny, kteří ještě si nenaplánovali ten nedělní výlet, myslím, že to bude moc hezké, pokud samozřejmě vydrží počasí, ale pouť se koná v každém, i kdyby pršelo.
0: Není špatného počasí, je pouze špatně oblečený turista, říkají naši kolegové turisté z Klubu českých turistů, že je to tak?
1: Je to tak, přesně tak.
0: Vy už jste vlastně ta možná místa setkání částečně naznačila, ale kdyby se někdo z posluchačů chtěl k pouti v neděli přidat pěšky, může vás potkat třeba ještě někde?
1: To byla nejčastější otázka. My už letos máme třetí ročník té pouti rozhlasové a před těmi 2 lety i loni se mi lidi nejčastěji ptali, kde by se mohli potkat. Takže letos jsme to vymysleli tak, že právě ten poslední úsek těch zhruba 5 kilometrů bychom společně se mohli na tu procházku vydat. Ta cesta je počervená z Lelekovic do Vranova, jmenuje se Sedmi radostná, to mě naplňuje nadějí, že to bude opravdu velmi pěkné a já se na to moc těším. Takže kdo máte chuť, vemte si baťůžek, svačinu, dobrou náladu a přijďte za námi, myslím, že si to hezky užijeme.
0: To byla Julie Kalodová z poutní cesty do Vranova u Brna, kam se můžete i vy vydat tuto neděli. Zážitky z putování si ovšem můžete poslechnout i po 17. respektive okolo 17. hodině a 20. minuty ještě dnes. Julie, děkuji za informace a přeju naslyšenou.
1: Krásný den.
0: Teď je 15 hodin a 40 minut. Ještě to není vše, co pro vás dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu přichystalo. A dovolím si ještě jednu drobnou poznámku. Kdyby vám cokoliv z toho, co už jsme odvysílali, uteklo, tak v aplikaci Můj rozhlas anebo na naší webové stránce v audioarchivu, tedy na brnorozhlas.cz, si můžete znovu připomenout nejen odpolední, ale i to dopolední či ranní vysílání po celých 30 dnů. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvilku počkejte. Už za chvíli se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No já vám říkal, že to ještě ani zdaleka není všechno, co pro vás v dnešním dobrém odpoledni Český rozhlas Brno má. Tak jednu krásnou písničku v podání Joe Cockera. Já ji slyšel naživo v brněnském Rondu před hodně dlouhou řádkou let a byla fenomenální.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

S mírně přimhouřeným okem se dá tvrdit, že z dneška toho 28. květnového dne už jsou pryč dvě třetiny. Blíží se totiž 16. hodina a to bude čas nových zpráv, které do studia Českého rozhlasu Brno přinese Věra Šembeková. A taky vám poví, co je nového okolo nás, zejména na Jižní Moravě. Poté už bude čas dalšího humoriády, tedy další hodinky se scénkami plnými humoru. Dnes je společně s vámi bude vybírat Josef Fousek. Po 17. hodině vás čeká další den v kraji. Dozvíte se třeba i to, o čem se mluví v Jihomoravském kraji. Hosty Zuzany Kopulete budou Robert Prosecký a Štěpán Pokorný a budou mluvit o projektu Kardiovize 2030 a o nových preventivních programech v nemocnici u svaté Anny. Po 18. hodině potom v našem vysílání Morava krásná zem, tedy druhá část dnes s Jiřinou Ostrou. Každý den přináší něco veselého i něco méně veselého. Ode dneška je doktor inženýr Jan Hraběta už také v nebeské komisi, ale kdybych měl mluvit o tom, co vás třeba zítra veselého potká, no tak až pogratulujete Maximiliánům, tak možná bude zábava velká. Zkuste to. Já se s vámi budu muset rozloučit. Teď už je doopravdy čas na poslední dvě písničky dnešního dobrého odpoledne, ale zítra ve 14 hodin se na vás budu těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a předávám slovo Tomáši Linkovi. Dím.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: 200 kilogramů nevyhovujících potravin našli inspektoři v tržnici v Brně na Olomoucké. Gymnázium v Hustopečích na Břeclavsku staví nové učebny. Moravské zemské muzeum vystavilo nejvýznamnější nálezy svých archeologů za poslední dekádu. Zítra bude slunečno a teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbiková. Dobré odpoledne. 200 kilogramů nevyhovujících potravin našla státní veterinární správa v brněnské tržnici Viamo v Olomoucké ulici. Šlo o maso a masné výrobky neznámého původu, skladovaného ve špatných hygienických podmínkách. V jednom z obchodů inspektorky našly zmrazené kukly bource morušového. Jejich prodej je v Česku nelegální. Veterinární správa nařídila likvidaci všech nevyhovujících potravin. Provozovatelům obchodu hrozí pokuta až 50 milionů korun. Nové učebny bude mít gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích na Břeclavsku. Ve dvoře školy už dělníci staví novou budovu na místě zchátralého objektu, který nechalo vedení školy strhnout. Bude v ní chemická laboratoř, učebna jazyků a informatiky, třída pro výuku polytechnických předmětů a zázemí pro učitele. Studenti se v nich začnou vzdělávat během druhé poloviny příštího roku, pokračuje ředitel školy Radim Šebesta.
2: Různými přístupy k vzdělávání a s reformami školství, tak vystává potřeba ty žáky nevyučovat ve velkých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup a tady ty především polytechnické a přírodovědné předměty těm žákům byly podány formou takovou, aby je to zaujalo.
0: Technici brněnského dopravního podniku dokončili opravy prvních dvou historických tramvají pro Prahu. Dopravní podnik hlavního města si odvezl první vozy T3 a T4 z ústředních dílen v Medlánkách. Zároveň tam přivezl další dva. Příští rok to zopakuje. Dopravní podnik města Brna za renovaci 6 tramvají dostane zhruba 60 milionů korun, uvedl vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec. Nejvýznamnější archeologické nálezy za posledních 10 let jsou ode dneška vystavené v brněnském Antroposu. V 7 zastaveních muzeum návštěvníkům představuje předměty z období od doby kamenné až po vrcholný středověk. Unikátním exponátem je podle spoluautora výstavy Petra Nerudy říční valoun s rytinou mamuta a koně.
3: Jde valon z Hošťálkovic z období asi 15 000 let před dneškem, je to období lovců sobu a koní, má na sobě rytinu dvou zvířat. Je to vlastně doklad takové umělecké tvorby tehdejších lidí a takový objev už tady o nějakých 70 let nebyl.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně kolem 5. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz a nesouvislá kolona je na dálnici D1 ve směru na Brno. Od stého 74. po stý 96. budete popojíždět přes půl hodiny. Poměrně dlouhé zdržení je také na tahu Brno-Svitavy. Od České až po Lipůvku se zdržíte zhruba 10 minut. A na D46 je od dnešního odpoledne uzavřený výjezd a nájezd na 7. kilometru ve směru na Vyškov. Je to exit Drysice. Uzavírka kvůli opravě silnice potrvá do 12. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
4: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
5: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
4: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Bojte všichni novní, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A tak a zkousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojic, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Nebo docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblí, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básníci neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal. A dvíhat už byl.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam. Divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám do těch živlí, Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hrajem.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, prosím. Moje místo, vždycky. Tak sedíte u vokínka, stejně jdeme vládní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta, ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Přeci já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
10: Kolik jste bez těch důvěrností, co to má znamenat? Dejte tam ke pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát. Já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát. Necháte mě spát.
12: Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoria.

0: kdo a co to bude?
1: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
0: Už jsme ho tu zmínili.
1: Já na něj myslím pořád.
0: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
2: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
1: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
0: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
4: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
2: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Fousku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle. A
2: dobrý taky den.
5: Taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
2: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
6: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové. Zdravím Pepu Fouska, Camfrňouska a Čeru.
2: Ano.
6: Mauta, pánové.
4: Mauca.
6: A dáme si Bohdalinku.
2: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
2: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
8: Haló, tak už den, tady bezva. Zdravím.
2: Zdravíme. A?
8: Pana Fouska.
4: Děkuju.
8: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
2: děkuji.
8: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
4: Děkuju.
8: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
4: Zdar Bůh.
2: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, jo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
4: No napsal se, samozřejmě, to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
2: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
9: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to nemám. Je, někdo odemkl. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andulo, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím.
10: Bože, můj, tam je to. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
11: Co?
10: To Karlínku!
11: Ten moment, moment, kdo to přišel?
10: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
11: Karlínku, já bych si říkal, Freddy, tohle je tady, já!
10: Zavři oči, zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
11: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
10: Pojď, pojď, no to nevadí. Pojď, lužičku, druhou.
11: Jaký vám mě připravila lužička překvapení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
10: Já mám nápad, Karlínku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
11: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kivečky doma.
10: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
11: Dáme si šampaňský.
10: Šampus ne.
11: Ta, proč ne?
10: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přemýšlela.
11: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný.
10: No.
11: No tohle snad není.
10: No to je nemožný.
11: Tohle snad není možný.
10: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, denně.
11: To jsi zalévala vermutem?
10: No dovol, jak by se tam...
11: No z toho cítí vermut.
10: Vermut.
11: A v týhle chodí se vlašský salát. Tamhle přeciní voholený kaktus, co jsi tady dělala? Pokra...
10: Já to uklidím, to...
11: Co je tohleto?
10: No co by to bylo, pánev?
11: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
10: Já jsem
11: chtěla
10: původně asi dělat chlupatýk na
11: vleky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek?
10: Je hodně.
11: Co to znamená tohle? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, a vy jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohle. No tak bluf!
10: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli
11: prázdný flašky, ano. To ty tak já...
10: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
11: Ano.
10: To byl plný.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás. Srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno.
1: Mm-hmm. Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abys on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře,
3: já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kdo je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Jste poházený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kde je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? No. Myš, já vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrknu v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli jen? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na přeschodu vidle, no. Krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych to takhle malinko,
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Docela moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty...
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: Ale když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekni, to je zajímá.
10: To ti řeknu, a teď mě zajímá. Pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No, jak si ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: A to je tě málo.
9: Ten to je Fox terrier, když mám tady komediánský
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišli holky.
9: Komediánsko, hodničko. Herberk jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herberku někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod tím bajháku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale tak jde tam tady.
10: Tak, druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud. Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, jsem nám zhubnul, ano. A to je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2milionovou bezúročnou půjčku. Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Brně za Prdovicích je v havarijním stavu. Nahradí ji nová. Brněští filharmonici dnes odjíždějí na turné do Indie. Zítra bude slunečno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci žádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Nová lávka překlene řeku Svitavu v Brně Zábrdovicích za nákupním centrem Albert. Ta stávající na pomezí Brna Středu a Židenic je v havarijním stavu. Vnitřkem nového přemostění povede i horkovod a kabelovod. Tyto technologie budou ukryté do středu lávky a překryjí je lavice k posezení. Ty bude možné demontovat pro případ oprav potrubí nebo kabelů. Chodci a cyklisté budou mít koridory po stranách. Podle nezávislého židenického starosty Petra Kunce je navržené řešení elegantní než původně navrhované dvě lávky vedle sebe.
3: Všechny zainteresované instituce s tímto řešením souhlasí. To řešení je velmi vzdušné, architektonicky hodnotné a navazuje na budoucí úpravu toho nábřeží Svitavského z hlediska protipovodňových opatření. Čeká se pouze na vyřízení stavebního povolení a bude se lávka realizovat.
0: Brněnská filharmonie dnes odlétá na turné do Indie. Je to poprvé za 70-letou historii, kdy brněnští filharmonici tuto zemi navštíví. První koncert orchestr odehraje 30. května ve městě Chennai, druhý pak 2. června v Bengaluru, dodává mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
4: Otevřeme Dvořákovou předehrou Karneval a potom už zazní skladby indického skladatele Ilai Raji, který zkomponoval hudbu k více než 15 stovkám filmů. Je to skutečně indická celebrita a bude koncertům osobně přítomen, takže se dá očekávat, že publikum bude reagovat skutečně bouřlivě. Sport.
0: Čeští hokejisté ve čtvrtfinálovém utkání mistrovství světa proti Finsku zatím prohrávají. Po první 20-minutovce mají Finové náskok 2-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně kolem 5. Denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž mírná. Výrazné oteplení ve vyšších hladinách může zvýšit zátěže zejména lidí s kardiovaskulárními nemocemi a dýchacího ústrojí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále počítejte se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na STEM 74, končí na STEM 96 kilometru. Zdržení je okolo 30 minut a dalších 5 minut potom naberete také na Vyškov mezi 203. a 5. a 207. kilometrem. Na nehody dejte pozor v Brně, v Kníničské ulici a také na silnici 52 na příjezdu do Brna na úrovni sjezdu do Bohunické ulice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Omlouvám se za chrapot, ale Jarda Kneisel mě přiběhl pro Vincentku, tak snad to bude tu hodinku lepší. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Věrou Šembekovou. Počasí probereme s brněnskými meteorology. Na cestě do Vranova, kde se koná už tuto neděli pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, na chvíli zastavíme kolegyně Julii Kalodovou, která se netradiční trasou vydala pěšky už dnes a krátce po půl v pořadu O čem se mluví, Zuzany Kopulaté bude hostem lékař a garant projektu Kardiovize 2030 Robert Prosecký a koordinátor prevence Štěpán Pokorný. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová s velmi legračním hlasem. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn událostí pro vás má Věra Šembeková. Dobré odpoledne. Rozšíření odpočívky na dálnici D1 u Výšková ve směru na Brno dokončí stavbaři na konci srpna. Nákladní auta tam teď kvůli stavbě parkovat nemůžou. Modernizovaná odpočívka bude mít kapacitu pro 76 kamionů, 64 osobních aut a 13 pro karavany a autobusy. Nabídne i hygienické zázemí, dětské hřiště, venkovní posilovnu a restauraci, popsal šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Nová trolejbusová trať v Brně na Černovické terase by mohla být hotová v roce 2027. Dopravní podnik města Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele. Z věstníku veřejných zakázek vyplývá, že více než 5 kilometrů trolejového vedení má stát zhruba 400 milionů korun. Trolejbusy mají jezdit středem areálu ulicemi Vlastimila Pecha i Ericha Roučky a v ulici Tuřanka skončit smyčkou. 200 kilogramů nevyhovujících potravin našla státní veterinární správa v brněnské tržnici Viamo v Olomoucké ulici. Šlo o maso a masné výrobky neznámého původu skladovaného ve špatných hygienických podmínkách. Veterinární správa nařídila likvidaci potravin. Provozovatelům obchodu hrozí pokuta až 50 milionů korun. Nové učebny bude mít gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích na Břeclavsku. Ve dvoře školy už dělníci staví novou budovu na místě zbouraného schátralého objektu. Studentům začnou sloužit během druhé poloviny příštího roku, uvedl ředitel školy Radim Šebesta.
2: Různými přístupy k vzdělávání a s reformami školství tak vystává potřeba ty žáky nevyučovat ve velkých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup.
1: Moravské zemské muzeum vystavuje nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních 10 let. Ozdobou expozice v pavilonu Antropos je rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až 15 000 let. Nejlépe opravenou památkou Jihomoravského kraje za loňský rok je radniční věž ve Znojmě. Mezi drobnými stavbami uspěla oprava božích muk v Novém Šaldorfu Sedlešovicích a z výtvarných děl obnova nástropní malby v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově. Cenu veřejnosti získal obnovený interiér kostela svaté Anny v Bořeticích. Výsledky soutěže dnes schválili radní kraje. Na zámku ve Slavkově večer začne festival Concentus Moravie koncertem uskupení Pavel Haas Quartet. Do konce června přehlídka nabídne klasickou hudbu na řadě míst Jižní Moravy i v Rakousku. Dnešní koncert zároveň zahájí i dny Slavkova, které ve městě potrvají do neděle.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 14 minut po 17. hodině, je tu aktuální předpověď počasí v tuhle chvíli s brněnskými meteorology. A já už zdravím Báru Kučerovou, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak jak se nám bude dál vyvíjet během dne počasí? Zatím to vypadá velmi dobře.
2: Ano, a mělo by to tak zůstat, po zbytek dne bude jasno, případně na východě a severu kraje, a teď je i nějaké skoro jasné, tak by to mělo zůstat i během noci a díky tomu potom noční teploty spadnou mezi 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích lokálně i k 5 stupňům Celsia, ale také bude nutné počítat s tím, že přízemní teploty se budou pohybovat kolem 2 stupňů Celsia a ty teploty spadnou ze současných 24 až 20 stupňů Celsia. A maxima ta dnes vyšplhala tam, kam jsme předpokládali, zhruba mezi 22 až 25 stupňů Celsia.
1: A jak se nám bude dál vyvíjet počasí těsně před víkendem?
2: A pátek zůstane podobný jako dnešek, co se bude lišit, tak budou teploty a ty budou zítra vyšší než dnes, 24 až 27 stupňů Celsia a k té jasné obloze se zítra připojí pouze a slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a s rychlostmi asi do 10 km v hodině, to znamená oproti dnešku také bude foukat míň a pocitová teplota, tak se bude chovat trošku jinak, než se chovala dnes, byť to sluní už teď v tuto dobu dělá své a i když fouká, tak často zůstává velmi teplo.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.

0: Hostem páteční poradny 29. května po 11. hodině bude krajská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Připomene pravidla pro maloprodej vajec, poradí se jejich skladováním a probereme také, jak zacházet s masem během grilovací sezóny. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Páteční poradnou provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, publicisticko-spravodajský pořad Den v kraji. Od mikrofonu vás mimořádně zdraví Věra Šenbeková kvůli hlasové indispozici. Mojí kolegyně, která sedí naproti a zkouší si teď roli technika. Posuneme se ale v programu dále. Pojď posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna se koná už tuto neděli v 15 hodin se ve vranovském poutním kostele uskuteční mše a návštěvníky čeká také zajímavý program. Kolegyně Julie Kalodová do Vranova putuje už teď pěšky a to netradiční trasou. Dobrý podvečer, Julie.
1: Krásný podvečer, zdravím i Alenku, zdravím vás, Věrko, jsem ráda, že jste to takto operativně vyřešili. Chápu indispozici, je to prostě toto období horké, s těmi klimatizacemi takové náročné.
0: Doufám, že vy jste v pořádku a jste už v cíli vaší cesty.
1: Já jsem v pořádku, trošku pobolívá koleno, takže jsme na tom asi všichni stejně takhle podvečer. Já jsem momentálně ve Sloupu naproti ubytování, kde jsem se ubytovala, mám nádherný poutní kostel, takže první úsek cesty je za mnou.
0: A který dnešní zážitek byste označila jako nejlepší?
1: Já bych vybrala asi tři věci. Myslím si, že Blanensko je úžasný kraj, když se člověk vydrápe do těch kopců, kterých je tady požehnaně, tak je odměněn nádhernými výhledy. Takže to jsem si dnes užila v podstatě celý den. Potom mě úplně dojalo, když jsem viděla v dálce Koyal. Je to možná překvapení, ale mě samotnou to udivilo. Je to vlastně náš významný vysílač, díky kterému se slyšíme a mě vlastně celé to rozhlasové spojení a to spojení s posluchači, které teď máme, tak prostě to byl takový hodně emotivní zážitek, dokonce jsem ověřovala s kolegy, že skutečně vidím Koyal a je to tak, je tady blízko. No a ta samotná pouť, to je vždy dobrý nápad, možná teď slyšíte zvony z kostela tady naproti, kdo máte chuť a třeba řešíte něco v hlavě, vydejte se kamkoliv, můžete vyjít z domu, jděte třeba i klidně 5 kilometrů a měřte tam, kam vás srdce táhne. Doporučuju to všem.
0: Spojení rozhlasové vizuální přes Koyal a také takovéto vlnami máte s námi pořád, ale chtěla jsem se zeptat, potkala jste někoho na své cestě? Na těch kopcích, těch lesích?
1: Já jsem potkala spoustu lidí na zahrádkách, protože je to období, kdy se sází ty sazenice. Takže viděla jsem spoustu sazenic rajčat, které jsou čerstvě v zemi, kolem nich je to kolečko té vody v té vyprahlé hlíně. Takže je znát, že ty teplé dny už zahrádkáře prostě vylákali ven. Zahrádky jsou nádherně rozkvetlé, záviděla jsem všem už pivoňky, u nás v Kunštátě teprve rozkvétají, takže to jsem si opravdu užila a viděla jsem i tulipány, což mě překvapilo, že vlastně ještě v tak pozdním v květnovém čase na zahrádce jedné byly. Takže to bylo moc hezké a jinak lidé se tak jako povídají, líbí se mi, že si povídali dvě ženy, stály obě z jedné strany plotu a povídali si a byla to taková hezká chvilka, tak jsem na ně zamávala a šla jsem dál.
0: Setkání jsou vždycky nejhezčí při různých cestách přírodou, ale ty zážitky, o kterých jsme mluvili, nemusí být vždycky úplně jednoduché. Máte i nějaký třeba za sebou složitý, komplikovaný? Řešila jste něco po cestě?
1: Mě pokaždé nebaví bloudění, protože když člověk už se někam vydá, tak vracet se zpátky, to je takový, člověk i musí tu myšlenku vlastně vrátit zpátky, takže to bloudění mě nebaví, to se stalo dnes dvakrát. Překvapivě jsem hodně brodila v potoku, takže těch brodů jsem absolvovala asi 12, ani jednou se mi nechtělo sundávat tenisky, takže jsem to jednou probrodila tak, že jsem měla trošku v botách, ale to mi nevadilo. No a rozpálené silnice, dnes těch úseků bylo hodně, kdy to byla taková ta rovná silnice, rozpálená, možná to potěší cyklisty, ale poutník je to takový, každý krok bolí. Takže to jsem se vždy těšila na kousek stínu. A tak věřím, že zítra to bude trošku lesem. Dívala jsem se už do mapy, půjdu ze Sloupu do Křtin, takže krásným moravským krasem, moc se na to těším a vlastně se uslyšíme i se zážitky zítra ve vysílání.
0: To byla Julie Kalodová z poutní cesty do Vranova u Brna, kam se můžete v neděli vydat i vy. Naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou zítra.
0: A ještě neodcházejte od přijímačů, protože náš program bude pokračovat rozhovorem o projektu Kardiovize 2030 a nových preventivních programech v nemocnici u svaté Anny. Hosty kolegyně Zuzany Kopuleté byli lékaři Robert Prosecký a Štěpán Pokorný.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Lidský život se prodlužuje, ale s tím také narůstá počet let, které Češi tráví v nemoci. Potvrzuje to i projekt Kardiovize 2030, který řeší lékaři z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Současně tvrdí, že změnit na radostný stav může včasná prevence. A k té chtějí přispět nově otevřenými preventivními programy. Víc nám teď řeknou vedoucí projektu Kardiovize 2030 Robert Prosecký a koordinátor prevence Štěpán Pokorný. Vítejte v Českém rozhlase Brno, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví a nerušený poslech přeje Zuzana Kopuletá.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
1: Začnu od vás, pane doktore, protože vy jste, jak jsem zjistila, garantem toho projektu Kardiovize, který už běží pár let. Představte nám jej, my už jsme o něm v Českém rozhlase Brno mluvili, ale předpokládám, že ne všichni posluchači to slyšeli a mnozí možná i zapomněli, o co jde. Takže co to je Kardiovize 2030, co je jeho cílem?
2: Cílem toho projektu je mít nějaký reálný obraz té situace, jak to vypadá v České republice a vlastně úplně bezprostředně, jak to vypadá v brněnské populaci, protože my máme v celku unikátní data přes 2000 obyvatel Brna, kteří jsou náhodně vybraní, čili pokrývá to opravdu reálný obrázek té brněnské populace. A my jsme se zaměřujeme speciálně na ty kardiovaskulární onemocnění. To znamená, jak jsou na tom po stránce rizik, které pak vedou k mozkové příhodě, k infarktu, případně k zanášení cév. A to je vysoký tlak, vysoký cholesterol. No a to, čím trpí pochopitelně obecně česká populace, je nějaká nadváha, obezita, která k tomu taky přispívá nemalým dílem.
1: Jak moc jsou obyvatelé Brna a potažmo, protože asi to bude všude stejné, obyvatelé České republiky nemocní a co je tím nejhorším, co jim znepříjemňuje život? Teď jsem chtěla říct ve vyšším věku, ale ono se to možná netýká jenom těch, kteří už mají vyšší věk.
2: No, tím cílem v podstatě je z té reálné situace pak to promítnout nějakými projekty do toho, abychom právě nebyli tak nemocní, protože my bohužel teda umíráme oproti západní Evropě zhruba o 3-4 roky dříve a můžou za to právě ty kardiovaskulární onemocnění. A to, co jsme zjistili z toho projektu, tak víceméně 70% populace má nějakou poruchu lipidového spektra, či ať už vysoký cholesterol nebo triacylglyceroly. Vysoký tlak má u mužů více než 50%, u žen 40%. No a když si vezmeme, jak jsme na tom s tou váhou, tak my se na to můžeme podívat podle nějakého body mass indexu, kde to není tak strašné, ale pak se na to můžeme podívat i z takového podrobnějšího pohledu, že my jsme u těch testovaných osob dělali bioimpedanční měření, to znamená přesně změřené tukové rezervy v tom těle. No a když se podíváme na tyhle čísla, tak se to pohybuje zhruba kolem 50% obyvatel Brna, kteří mohou být klasifikováni jako obezita. To znamená, není to ten body mass index, který do značné míry zavádí. Tohle je poměrně přesnější metoda a vlastně z těch čísel pak vyplynulo i druhé. To je takový jako ještě děsivější, že ti, kteří mají vlastně tu tukovou tkáň normální, tak je to 26%, čili vlastně skoro 3/4 obyvatel Brna nějakým způsobem bojí s přebytkem tukové tkáně. Takže to jsou vlastně ty rizika, které si neseme

0: které nás pak ovlivňují ve vyšším věku. Ono teď je takový trend jako dlouhověkosti a snažit se nějakým způsobem podpořit tu dlouhověkost a přidat zdraví do toho vyššího věku. Ale pokud prostě nepokryjeme tady ty základní rizika, o kterých víme, které jsou evidentní, tak se nám to nemůže povést.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Připomenu, že hosty pořadu Den v kraji jsou dnes vedoucí projektu Kardiovize 2030 Robert Prosecký a koordinátor prevence Štěpán Pokorný, oba z fakultní nemocnice u svaté Anny. Naším tématem je prevence závažných nemocí. Já možná zůstanu ještě u pana doktora Proseckého. Ten projekt se zaměřil také na informace o tom, jaký je vztah zdejších obyvatel, to znamená Brňanů, možná Jihomoravanů, k prevenci. Zjistili jste něco překvapivého?
0: To, co vlastně přináší ty preventivní programy, že my se bavíme o nějakých konkrétních číslech. Čili ten člověk, když přijde, tak má nějakou zhruba plus minus představu, že na tom třeba po nějaké stránce není až tak jako dobře, a něco úplně jiného je, když mu pak natvrdo řekneme, že má v těle nějakých 20 kilo tuku, tukové tkáně, která tam vlastně nepatří a se kterou je potřeba něco dělat. A druhá část, které se věnujem, je vlastně zase ten samý model, pokud člověk ví, že má vysoký cholesterol, tak to je něco, co nebolí. To znamená, jako většinou od praktického lékaře se dozví nějakou informaci, že ten cholesterol není úplně v pořádku, ale u nás projde ultrazvukovým vyšetřením a je úplně jiná situace, pokud ten člověk má jenom vysoký cholesterol, anebo pokud už má v cévách aterosklerotické pláty, už má postižení a třeba i zúžení. To znamená, to je něco, co už značí pokročilý aterosklerotický proces, někdy ve smyslu toho, že už se s tím musí něco dělat i intervenčně, a ve většině případů je to takový ten vztyčený prstík, že teď už jako opravdu ten cholesterol vážně něco dělá, že musíme se na to zaměřit. No a třetí taková oblast je vysoký tlak, kdy z těch dat, co máme, tak jsme zachytili obrovskou část populace, která o tom vysokém tlaku vůbec nevěděla, a ten předěl, aspoň teda v té brněnské populaci, začíná někdy po 50. roku věku. To znamená, dlouho ten člověk má ty hodnoty tlaku normální, všechno je v pořádku, ale pak dojde k tomu zlomu a ten je potřeba zachytit právě zavčasu, protože je to riziko, které bezprostředně pak vede k nějaké mozkové příhodě.
2: Já se teď obrátím na pana Pokorného. Můžete nám ty preventivní programy představit, a asi bychom měli podotknout, že to budou programy placené, aby jsme nenaladili někoho, že je to zdarma, podobně jako prevence placená pojišťovnou. Takže o jaké preventivní programy jde?
3: Ano, je to tak, jak říkáte, jsou to programy mimo úhradu pojišťovny. V současné době nabízíme dva programy, kardiometabolický a komplexní. Stavíme na tom kardiometabolickém, tak jak říkal pan doktor, z výzkumu Kardiovize víme, že ty kardiovaskulární problémy trápí populaci, nejenom brněnskou, ale i českou, a vyšetřujeme vlastně teda zdraví cév a srdce, a potom komplexní, který je nástavbový, vlastně doplněný o ultrazvuk břišních orgánů a o vyšetření onkologem.
2: Jak dlouho dopředu se musí na to lidé přihlásit, protože o ty preventivní programy, zejména u těch, kteří už tuší, že by něco mohlo být v nepořádku, tak je poměrně velký zájem, tak jak dlouho dopředu se musí hlásit a kolik si na to musí vyčlenit času, chce to den dovolené nebo je to za hodinku?
3: Kardiometabolický program zvládneme zhruba za 2 hodiny, s tím, že ještě čekáme na výsledky laboratoře, ty bývají do týdne, a potom dáváme klientům vlastně kompletní zprávu s komplexním zhodnocením. A program komplexní je rozdělen do 2 návštěv, protože potřebujeme mít výsledky už laboratoře, s tím, že je posuzuje potom onkolog. Takže kardiometabolický 1 návštěva na 2 hodinky, program komplexní 2 návštěvy dohromady zhruba na 4-5 hodin.
2: Jak dlouho je objednací doba?
3: V současné době červen už je zaplněný, nicméně máme otevřené další sloty na červenec, s tím, že se snažíme každému klientu vyjít vstříc a najít termín, který se jemu bude hodit, tak nejsou pevně daná časová okna, kdy vyšetřujeme, ale snažíme se domluvit v návaznosti na klienta a v návaznosti na kapacity nemocnice a na kapacity lékařů, kteří na preventivní programy chodí.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
2: Připomenu, že hosty pořadu Den v kraji jsou dnes vedoucí projektu Kardiovize Robert Prosecký a koordinátor prevence Štěpán Pokorný. Přišli k nám z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a já se teď obrátíme na pana doktora Proseckého. Lidé často se vyhýbají takovým vyšetřením, protože mají strach, že jim tam bude špatně, protože nemají rádi třeba odběry krve nebo něco podobného. Mají strach, že to bude bolet, tak se radši tváří, že se nic neděje. Můžete nám říct, jak tyto programy probíhají a jestli je čeho se obávat, jestli to přinese vyšetřovanému nějaké nepohodlí, které by byl problém pro citlivější povahy překonat?
0: Já si myslím, že ty programy jsou postaveny tak, že tam nic zásadně nepříjemného není. Pochopitelně bez odběru krve se neobejdem. Ale v tom kardiometabolickém to ostatní, co probíhá, to znamená EKG, nějaké bioimpedanční vyšetření, změření tlaku, jsou věci, které nebolí. To, co nemusí být úplně příjemné, je vyšetření perektum, to znamená konečníku onkologem, to je ten komplexní onkologický projekt, ale na druhou stranu, tak jako každý pacient má právo si říct, že tohle třeba nechce a tohle to třeba nějakým způsobem přeskočí, ale na druhou stranu s ohledem na vysokou incidenci kolorektálního karcinomu to vlastně k tomu komplexnímu programu patří, ale uznávám, že tohle není zrovna úplně nejpříjemnější část toho projektu, ale všechny ostatní jsou podle mě úplně bez problému.
2: Jaký bude další postup, když zjistíte závažný problém? Přepošlete pacienta tam, kam spádově patří, anebo si ho necháte u svaté Anny? Protože právě co se týče kardiovaskulárních onemocnění, tak tato nemocnice má velmi dobrou pověst a kdysi jeden brněnský lékař známý prohlásil, že když dostat infarkt, tak v Brně.
0: No, ono je to obecně i se dá říct, že když dostat infarkt, tak v České republice, protože díky síti katetrizačních pracovišť jsme na tom opravdu velice dobře. Pokud zjistíme závažný problém, tak ho řešíme u svaté Anny, ale to, že zjistíme cukrovku, vysoký tlak, neznamená, že si toho pacienta necháme, protože to by nás úplně zahltilo. Čili řešíme opravdu závažné nálezy a ty pochopitelně došetříme.
2: Takže bude muset potom ten nemocný od samého počátku absolvovat všechna ta vyšetření, když ho pošlete jinam, nebo to, co už bude mít v ruce, tak bude platit i v další ordinaci. To asi nedokážete říct.
0: Myslím, že od nás dostane do ruky zprávu se všemi laboratorními výsledky poměrně s rozsáhlým zdůvodněním a s dostatečnou validitou, aby se vyšetření nemuseli dublovat. To není vyšetření, které by dělali nějací asistenti nebo nelékaři, to všechno provádí kvalifikovaní lékaři, čili myslím si, že to vyšetření má dostatečnou váhu a pochopitelně v některých případech i my sami bychom potřebovali vyšetření zopakovat, bychom viděli, že nešlo o nějakou odchylku, tak tam se vyšetření opakovat bude, ale principiálně k tomu není žádný důvod to opakovat. Spíš pak je na spolupráci s praktickými lékaři, aby už nasadili třeba léčbu nově zjištěné hypertenze, aby nasadili základní léčbu cukrovky. My tam nějaká doporučení rovnou píšem pro tyhle ty případy, ale je to pak už na tom ošetřujícím lékaři, který toho pacienta zná nejlépe.
2: Mými hosty byl lékař Robert Prosecký, který je vedoucím projektu Kardiovize 2030 a přišel k nám do Českého rozhlasu Brno také koordinátor prevence Štěpán Pokorný. Děkuji, že jste se vážili cestu, že jste nám věnovali svůj čas a poskytli nám důležité informace. Budu se těšit někdy naslyšenou.
0: Děkujeme za pozvání. Pěkný den.
2: Vám, vážení posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno příjemný zbytek nepřeje Zuzana Kopuletá. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
1: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
0: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
1: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
0: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
1: Jakože všichni?
0: No všichni, přidejte se.
1: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
3: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Ten kratičký

0: Stále posloucháte Český rozhlas Brno, pořad Den v kraji a v obvyklém čase nabízíme nahlédnutí do dnešní černé kroniky. Podmínečným trestem a pokutou soudy potrestali muže, který se snažil dopravní přestupky svádět na politiky, strážníky či zástupce neziskových organizací. Úřadům tvrdil, že jeho auta řídili oni. Činil tak ve snaze vyhnout se odpovědnosti, případně i zemsty. Dopustil se neoprávněného nakládání s osobními údaji a poškození cizích práv. Plyne zprávě zveřejněného rozhodnutí Nejvyššího soudu, který v rozsudku brněnských soudů provedl jen dílčí změnu. U dvou z 24 případů muže zprostil obžaloby. Muž v písemné komunikaci s odborem dopravně správních činností brněnského magistrátu nahlásil jako řidiče třeba bývalého poslance, ministra zdravotnictví, lidi spojené s romskými organizacemi, hnutím Duha nebo Dětmi země a řadu strážníků či úředníků. Nejčastěji se na ně snažil svést špatné parkování. Osobní údaje získával z veřejných zdrojů, případně z různých spisů. Lidé pak museli komunikovat s úřadem, aby vysvětlili a prokázali, že auta neřídili. O dvou strážnicích navíc muž na internetu psal jako o ozbrojených šimpanzích. Do nepříjemné situace se ve středu večer dostal 57-letý muž v jihozápadní části Brna. Operátorovi linky 156 oznámil, že ho trápí silné bolesti v dolní části těla a kvůli nim se nedokáže pohybovat ani se postarat sám o sebe. Strážníci proto zamířili k jeho bytu, jelikož muž nebyl schopný hlídce otevřít, otevřela si pomocí planžety a to bez poškození dveří. Uvnitř pak strážníci našli 57-letýka sedět na posteli. Vzhledem k jeho zdravotním obtížím přivolali záchranáře. Současně hlídka získala telefonní kontakt na mužova bratra a předala ho přivolaným zdravotníkům.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Krátce před 18. hodinou je tu ještě stručný přehled důležitých a zajímavých událostí, které přinese zítřejší den, pátek 29. května 2026. Zítřek je v Brně a v dalších městech posledním pracovním dnem pro zaplacení poplatku za komunální odpad. 10 let fungování si zítra připomene služba Seniorbus, kterou organizuje dopravní podnik města Brna. Ve Vyškově se zítra bude konat setkání vojáků aktivní zálohy ozbrojených sil a jejich zaměstnavatelů s hlavními představiteli armády. Součástí bude také ocenění zaměstnavatelů vojáků aktivní zálohy. V brněnské botanické zahradě zítra začne tradiční výstava masožravých rostlin a zítra začne také festival sběratelského designu Křehký Mikulov. Potrvá do 31. května. To byly očekávané události spojené se zítřkem, ty aktuální, které se vztahují k dnešku, vám nabídneme za chvíli ve zpravodajské relaci v 18 hodin. No a samozřejmě nepřijdete ani o svoji oblíbenou hodinku s dechovkou. Příjemný poslech vám přeje Věra Šenbeková.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Obce v okolí se obávají o své investice. Zítra bude slunečno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo krmných plodin. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový ale bude následující měsíc.
2: Rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm. Tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Policie pátrá po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Ve středu odešel z domova, jeho blízcí s ním nemají žádný kontakt. Nemá s sebou potřebné léky a může být proto v ohrožení života, informuje na policejním webu mluvčí David Chaloupka. Pohřešovaný je vysoký 180 až 185 cm, zdánlivého stáří 62 až 65 let. Střední postavy, má prošedivělé vlasy a hnědé oči. Na sobě může mít maskáčové kraťasy, košily a sandály. Informace o pohřešovaném muži můžete podat na lince 158. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Řekl to včera na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
3: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
4: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek, já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
3: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
5: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
3: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále světového šampionátu. Po 2/3 národní tým prohrává 1-3. Jediný gol dal při přesilovce 5-3 obránce Filip Hronek.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně kolem 5, denní vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Velký pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Před výjezdem Brno-Východ na 203. kilometru máme hlášeného chodce s vozíkem na dálnici. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

To byla polka Stanislava Esterky Jedu šohaje. No a touto polkou Bujané zahájili Moravu krásnou zem. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Věřím, přátelé, že pěkný byl pro vás i celý dnešní den. No a tuto hodinu pak zpestří písničky, které jsem pro vás vybrala. Některé jsem však vybírat nemusela a to jsou písničky ze srdce. Jednu z nich tady mám pro Jardu Wolfa z Otnic, je to valčík Kobylský šohajku. O další mě pak poprosila paní Marie z Moravce. Pro ní bude Pozdrav Ždáru. A do třetice potěším pana Jošku. Z Hovorán tomu zaspívá Jarmila Šuláková a vy, páni muzikanti. No a při jedné písničce si zavzpomínáme na velkého milovníka dechovky, který patřil k předním textařům tohoto žánru, na Josefa Dovka. Teď ještě připomenu, jak je ostatně zvykem, že dnes blahopřejeme k svátku Vilémům, na Slovensku Williamům. Přeji vše dobré. No a nyní už telefonní číslo 726 46 520 a teď si poslechneme Danielu Magálovou.

0: Tak byla uspávanka, zahrajte mě tichučko. No já doufám, přátelé, že jste neusnuli, protože mám tady pro vás připraveny opravdu hezké písničky. No ale teď už dávám slovo paní Jarce Šuralové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Zdravím vás, Český rozhlas Brno a Zlín, také vašeho zvukového mistra. Mám dnes takové zvláštní přání. Jsou klientka domovu pro seniory v Hodoníně a dnes se tady dokončila rekonstrukce po půl roku. Tak chtěli bychom poděkovat všem firmám, to neznáme ty názvy, co nám to tady prostě udělali, hygienické, všechno pěkné, vylíčené, čisté a všem, co si o to tady postarali a hlavně vedení celého domova pro seniory, paní ředitelce, inženýře, inženýře Křížkové, všem mému verně udělám také pohoštění, byla káva, zákusek, chlebíček. Tak ještě jednou velké díky všem. Děkuji seniory z domova pro seniory v Hodoníně. Ještě veliké díky všem. A vám, paní Ostrá, děkuji za prostor a za písničku.
0: Nemáte za co, paní Jarko, no, ať se vám tam dobře žije a tu písničku společně pošleme i těm ostatním klientům, kteří se nyní nacházejí v domově pro seniory v Hodoníně. Tak ještě jednou nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A už přání, které patří paní Lidušce Rambouskové. Milá maminko, k tvým 81. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán, štěstí a spoustu dalších chvil strávených s námi všemi. Děkujeme za všechnu lásku a péči, kterou si nám v životě dala. Máme tě moc rádi, i když tě občas podle tebe zlobíme. No a když si nepřipijeme vínem, pomůžeme si alespoň rýmem. Úsměv na tváři, pohodu v duši, štěstí a lásku v životě až po uši. Všechno nejlepší přeje dcera Lenka s celou rodinou a s přáteli z Morkovic. A ještě jedno přání pro paní Ludmilu Rambou. Milá maminko, milá babičko, tvým krásným 81. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, klid, radost a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Máme tě rádi a přejeme ti ještě spoustu spokojených let. S láskou a velkou pusou dcera Pavlína a vnučka Sára. No a písničky bude hrát Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Stříbrňanka, která zahrála směs lidových písniček. No a mezi tím, co jsme poslouchali, jak hraje Stříbrňanka, tak se dovolala paní Maruška z Vysočiny. Dobrý den, nebo dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřinko, já vás zdravím a také všechny posluchače. A dneska bych chtěla nechat zahrát panu Vilémovi Hochmanovi z Pitína k jeho dnešnímu svátku, že všechno nejlepší a hodně zdraví a vše to dobré mu přeje ze srdce Maruška z Vysočiny. Zdravím jeho manželku Květinku, moji rodinu, bratry do Telnice a jejich protějšky a všechny kamarády a kamarádky. A vám moc děkuji a přeji vám zbytek pěkného večera. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. Tak a mám tady vzpomínku. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Je to vzpomínka na milého textaře člověka, pana Josefa Dovka z Vranovic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají Maruška a Mirek Koktavý. Máme rádi jeho texty písniček a ta naše milovaná je Hvězdička. Dále krásnou písničku posíláme všem přátelům a taky k svátku milému panu Vilémovi Hochmanovi do Pitína. Tak to bylo další přání pro pana Viléma Hochmana, ještě určitě nějaké bude, ale já bych tuto vzpomínku doplnila slovy právě Josefa Dovka. Mé krédo či poselství lidem, které se snažím zapracovat do svých textů, je: mějme se rádi, přátelé, na lásce stojí úplně všechno a jsem opravdu skálopevně jistý a přesvědčený, že láska v žebříčku hodnot lidského života a spolu s ní i přátelství si zaslouží stát o příčku výš než například drahocenné a tolik vinčované zdraví. Život v těžké nemoci, pokud je prohřátý láskou, může mít smysl, může být krásný a plný štěstí. K čemu je zdravý a fyzicky tělesně ideální stav, pokud nebudu mít pro koho žít, koho milovat, komu dát své srdce? Láska, vědomí, že mám přátele, kteří už jednou budu mít nést i nelehké kříže ve svém životě, pomohou, podrží vlídným slovem. A takto dodají sílu a odvahu jít životem dál. Josef Dovek bohužel zemřel 27. ledna 2025. A my si nyní poslechneme písničku Františka Kohoutka, kterou otextoval právě Josef Dovek, a je to Pěsničko milovaná.

0: Tak já doufám, že jsme si zaspívali tuto pěknou písničku Podání Šardičanky, písničku, kterou otextoval Josef Dofek, na kterého dnes vzpomínáme. Narodil se 28. května 1970. No a měla jsem tady jeden telefonát. Vím, že volala paní Vlasta, ale my máme nějaký problém s těmi telefony. Skoro jsme se neslyšeli, bohužel. Já jsem tedy pokoušela se paní vlastně poradit, aby přešla třeba z místnosti do místnosti. Ona říkala, že je na chatě. Každopádně tedy jsem vyrozuměla, že bych chtěla vzpomenout na jednu událost, která se stala na řece Dyji. Tak paní Vlasto, já vám děkuji za toto připomenutí. 26. května 1936 došlo na Dyji u Nových Mlýnů k rozpadnutí vodu převážejících 52 dětí žáků obecné školy v Rakvicích, jedoucích na školní výlet na Pálavu, no a také pár koní s kočím a učitelský doprovod. Nehodu tenkrát nepřežilo 32 dětí a jeden koň. Kočí. Tak tento výlet skončil opravdu velkou tragédií a my si při písničce vzpomeneme na všechny ty, kteří bohužel nepřežili tuto událost.
1: Český rozhlas Brno.
2: Klidná a laskavá je krajina v okolí řeky Dyje. Avšak vody řeky umí být i zrádné.
3: Psal se rok 1936. Tenkrát řeka zmařila životy 31 chlapců a děvčátek, kteří se plavili na pramici ke druhému břehu Dyje, na Pálavu. V této písni se vracím k tragické události, jenž si mohou mnozí z nás najít ve svých vzpomínkách. Záměrně se tedy vyhýbám slovům, která by bolestně připomínala onu chvíli, kdy řeka rozdávala smutek po celém malebném kraji. V písni jsou děti nazývány růžemi a slova, když osud dětem píseň matčinu bral, to proto, že děti zpívali na pramici národní písničky, které je učili maminky. A za malou chvíli tichá, ale zrádná voda řeky Dyje ukončila jejich mladé životy.

Tak to jsme si zavzpomínali na tuto tragickou událost. No a na desce obětí této tragické události je nápis: zemřeli dřív, než mohli začít žít. Zde budou růže vonět pro jejich živou památku. Odkaz lásky tu zůstane ve slunci a jasu v podobě desky s jejich jmény. Tak já děkuji paní Vlastě, že tímto prostřednictvím vzpomenula na tuto bohužel velmi tragickou událost. No ale teď už se budeme věnovat dalším milým jubilantům. Hudební dárek i pro našeho stálého posluchače a korespondenta pana Miloše Snopka z Brna. Dnes se dožil 73 roků. Čtu dál, přejeme mu hodně zdraví, štěstí a stálý velký apetit, který má. Zkrátka mu není líno se najíst a něco dobrého si uvařit. No a na zahradě, ať mu všechno roste. Zahrada je totiž jeho veliká záliba. Ať k tomu masu má totiž také nějakou zeleninu. No a tak to blahopřejí celá rodina Roušova z Krokočína a ostatní příbuzní z blízkého okolí. No a teď už je na řadě první písnička ze srdce. Já zdravím Jardu Wolfa z Otnic. Písničku Jardo vám posílá Renata Malíková a je to Valčík Kobylský Šohajku.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: No a teď Český rozhlas Brno a Zlín. Vysíláme pro vás pořad Moravu krásnou zem, pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik, no a také zní samozřejmě vaše milá vinčování, poděkování, pozdravy a jak už jste slyšeli i vzpomínky. No a také zní písničky ze srdce. Tu první jsme si už před maličkou chvilkou poslechli. Byl to valčí Kobylský šohajku Martina Horáka a Pavla Karlíka v podání Legrútu a byl pro Jardu Wolfa z Otnic od Renaty Malíkové, tak já oba zdravím. Za chviličku přijde na řadu ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě dneska má svátek, jak už jsme ostatně slyšeli, kamarád pan Vilém Hochmann z Pítína. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Květinka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a kamarád Broněk s maminkou. A mám tady dalších vzpomínku. 28. května 1932 se narodila paní Jarmila Komprdová. Slavila narozeniny s Vilémem. Vychovali dva syny, Petra a Pavla. Její manžel pracoval v Chemontě. Zemřel náhle doma. Jeden syn žije v Praze, ten druhý syn žije v Itálii. Dozvěděl jsem se to náhodně. No a paní Jarmila byla za ním v Itálii. Zemřela v léčebně v Babicích. No a tak to vzpomíná Honzík a spolupracovnice Bohunka Prokešová. Tak a teď už ta druhá písnička ze srdce. Já zdravím paní Marii z Moravce, přeji krásný večer. No a přeji také krásný poslech písničky Pozdrav Žďáru.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce, písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové Pozdrav Žďáru hrála Moravanka. No a já už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví paní Marie Králíková z Lovčovic, dále narozeniny slaví pan Tomáš Vavřiník z Hračovic a ještě tady mám svátek, no a jméno už tady několikrát zaznělo, je to samozřejmě pan Vilém Hochman z Pitína. Takže já těmto milým členům a členkám našeho klubu přátel blahopřeji samozřejmě, děkuji za to, že nás poslouchají, no a přeji hodně zdraví, pohody, klidu a jak říkával Josef Dofek, hlavně tu lásku a přátelství. Tak a teď už je tady poslední písnička ze srdce, tedy třetí písnička ze srdce a je pro pana Jošku z Hovoran. Pane Joško, já doufám, že posloucháte, že nepřijdete o tu svoji lidovou a vy, páni muzikanti.

0: Tak tuto písničku ze srdce panu Joškovi z Hobora, kterého zdravím a přeji krásný večer, pro něho dnes zaspívala Jarmila Šuláková za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A já se ještě podívám do studiových mailů. Dobrý den, paní Ostrá. Prosím o zahrání hezké dechovkové písničky v pořadu Morava krásná zem. Dnes slaví svátek náš strýc, pan Vilém Antony z Meziboří. Milý strejdo, přejeme ti k svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, lásku, boží požehnání, spokojenost a pohodu. No a přání posílá ze srdce Jolana s rodinou. Zdravím také tetičku Anešku a hezká písnička, ať potěší i tvoje srdíčko. Další. Jarda Wolf, děkuji Jiřinko za písničku Od srdce Kobylský Šohajku. Písnička Od srdce mě moc potěšila. Velmi tu píseň miluji. Je to krásná, ale moc smutná píseň. Velké díky. A ještě jeden mailík od Jardy Wolfa. Děkuji Renace Malíkové, že mě nechala zahrát tu moji milovanou písničku Kobylský Šohajku. Je to píseň, kterou textem opatřil Pavel Karlík a zaranžoval Martin Horák. Tak to bylo řečeno. No ale připravena je další písnička a tentokrát bude hrát Veselka Ladislava Kubeše.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to bylo tango Jiřího Vrány a Miloně Čepelky, krásná boží duo, podání Veselky. A ještě pozvánka, mužský sbor z Vacenovic vás srdečně zve na setkání mužských sborů. Koná se v sobotu 30. května, začátek v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Molinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Tak se přijďte podívat, ale nejenom podívat, ale i zaspívat krásné lidové písničky ze všech koutů Slovácka. No a my si teď ještě zaspíváme s Dubravankou.

Tak to byla písnička Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka v zahrádce Krušpánek, podání Dubravanky. No a Morava krásná zem končí, protože 18 hodin 56 minut, takřka přesně. Následují zprávy a na pěknou notečku. Pořad k nedožitým s tým 10. narozeninám Jošky Severina připravil Jan Kosík. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví Karel Hegner. Na závěr už hraje Gloria a hraje krásnou písničku Zdeňka Gurského Si nádherný.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Programu Nová zelená úsporám můžou majitelé rodinných domů čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony, byty až 750 tisíc korun. Policie prověřuje možné porušení zákona a přestupky v souvislosti se sjezdem sudeckých Němců v Brně. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Zítra bude slunečno a teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
2: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
3: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
2: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
4: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
2: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Anderle, Český rozhlas.
0: Technici brněnského dopravního podniku dokončili opravy prvních dvou historických tramvají pro Prahu. Dopravní podnik hlavního města si odvezl první vozy T3 a T4 z ústředních dílen v Medlánkách. Zároveň tam přivezl další dva. Příští rok to zopakuje. Dopravní podnik města Brna za renovaci šesti tramvají dostane zhruba 60 milionů korun, uvedl vedoucí ústředních dílen Tomáš Kadlec. Policisté prošetřují několik událostí v souvislosti se sjezdem sudeckých Němců, který skončil tento týden v Brně. Může jít o přestupky proti veřejnému pořádku, narušení zákona o právu shromažďovacím nebo neuposlechnutí výzvy policisty. Podle policejního mluvčího Pavla Švába vyšetřovatelé prověřují také trestné činy různého stupně závažnosti.
5: Jednak to jsou výhrušky, které činil prostřednictvím sociálních sítí už z Ústecka. Ten byl několik hodin poté zadržen v Ústeckém kraji ve spolupráci s tamními kolegy a řešíme také pospravování památníků v Pohřelicích svastikou.
0: Radniční věž ve Znojmě je nejlépe opravenou památkou Jihomoravského kraje za loňský rok. Mezi drobnými stavbami uspěla oprava Božích muk v Novém Šaldorfu Sedlešovicích. Malba v kostele svatého Jana Křtitele v Mikulově získala ocenění mezi výtvarnými díly. Cenu veřejnosti získala Bořetická farnost za obnovený interiér kostela svaté Anny. Výsledky soutěže dnes zveřejnili radní kraje. Sport. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 2-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů, v údolích lokálně kolem 5, denní vystoupí na 24 až 27 stupňů, vítr slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 na dojezdu do Brna ve směru od Prahy posledních 10 kilometrů, postý 96. kilometr. Budete popojíždět asi 15 minut. Dejte pozor na silnici 1/50. Je to spojnice Brna a Uherského Hradiště. V Brankovicích máme hlášené odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásny večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku. Dnes je tu s vámi Jan Kosík. Určitě jste poznali po úvodní znělce Brolnu hlas velkého umělce Jožky Severina. Tato nahrávka vznikla ve Strážnici roku 1948. A troufám si říct, že tato písnička patřila k těm oblíbeným písním Jožky Severina, protože vím, že ji často a rád zpíval. V dnešním pořadu pojďme spolu zavzpomínat na tuto podlužáckou legendu, která zcela jistě ovlivnila náš folklorní život jasným způsobem.

Zcela jistě nádherná píseň v úpravě Jaromíra Běhunka a za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který řídil Emanuel Kuksa. Spolu s Jožkou Severinem jste určitě poznali také jeho dlouholetou pěveckou kolegyni Boženu Šebetovskou. Dne 1. června před 110 lety se Jožka Severin narodil v podlužácké obci Tvrdonice na Břeclavsku. Od 4 let, kdy ve věku 27 let zemřel jeho otec, převzala výchovu matka a babička. Po ukončení školní docházky se vyučil pekařem v Dolní Lhotě, tovarišské zkoušky složil v Blansku. K volbě učit se pekařem přispěl také argument jeho babičky, která říkávala, že jako pekař nebude mít nikdy hlad. Jako pekařský dělník pracoval Jožka Severin do roku 1940 ve Tvrdonicích, Břeclavi a Blanžotě. Během okupace působil ve Tvrdonicích také jako vedoucí kina. Severinova bohatá pěvecká kariéra začala vystoupením v Hodoníně v roce 1936, kde zpíval se slováckým krůžkem Tvrdonice, jehož byl zakládajícím členem.

Milí posluchači, právě máte naladěný pořad Na pěknou notečku a dnes si spolu vzpomínáme na folklorní osobnost Ježky Severina, který by se 1. června dožil 110 let. Krásnou vzpomínku napsal v roce 2003 jeho syn Joška Severin mladší do sborníku Tvrdonice Podluží v písni a tanci. Cituji. Byli jsme velká folklorní rodina, tak jako jiné rodiny ve Tvrdonicích. Můj otec byl slavným zpěvákem lidových písní, maminka členkou a zpěvačkou ženského sboru slováckého krůžku a sestra Julínka již od útlého dětství zpívala s otcem. Já jako malý chlapec jsem si ovšem říkával, že kroj a vůbec tvrdonské slavnosti mě mohou být ukradeny. Velmi jsem se však mýlil. Prvních slavností jsem se totiž zúčastnil již v roce 1954. Tehdy mne oblékli do Třaslavic a já šel s ostatními dětmi ve slavnostním průvodu hore Tvrdonicama. Pak už jsme každý rok nacvičovali ve škole pásma a tanečky a vystupovali na dětských slavnostech, které bývaly tehdy o týden dřív než slavnosti dospělých. S kamarády Frantou Čekalem, Jarou Tučkem a dalšími jsme v areálu u slovácké Bůdy otloukali píšťaličku nebo tancovali královničky podle toho, co s námi paní učitelka nacvičovala. Přiznám se, že mne to moc nebavilo. Musím připomenout, že s Frantou Čekalem hrajeme od dětství v muzice a s Jarou Tučkem jsme po večerech chodívali po dědině a zpívali a od 18 roků spolu na slavnostech nejen vystupujeme, ale jsme i členy programové rady a přípravného výboru tvrdonských národopisných slavností. Myslím si, že tvrdonské národopisné slavnosti nejsou jenom záležitostí Tvrdonic, ale celého Podluží. Věřím, že s okolními obcemi vždy najdeme novou motivaci a vneseme do programu něco pěkného a přitažlivého pro diváka a s lidmi, kteří mají folklor a lidovou písničku rádi, zachováme všechen odkaz našich předků. Ať i nadále zní každý rok areálem znělka Ej vy, Tvrdonice. Tak napsal Joška Severin mladší v roce 2003.

Jožka Severin, starší, často spíval na tvrdonských slavnostech, ale i na těch strážnických. Také účinkoval v divadle a byl autorem řady námětů na folklorní slavnosti či pásma, k některým vypracoval také scénáře. Jeho znalosti lidové kultury, zvyků, obyčejů, tance i odívání využívali kulturní instituce, které jej zapojovali do práce svých odborných komisí. Obraceli se na něj autority z univerzit a vědeckých pracovišť s prosbou o posouzení svých prací. Jako známý ochránce čistoty folkloru projevu byl žádán o konzultace soubory, rozhlasem, televizí či jednotlivci. Všem vždy pan Jožka Severin velmi ochotně pomáhal a radil. Bylo by dobré se také zmínit o skladatelské činnosti Jožky Severina. Složil více než 50 písní, z nichž nejedna zlidověla. Za nejzdařilejší považoval Slunko nízko, Večer blízko. Byl také propagátorem mnoha dalších písní. V jeho podání zlidověly písně jako Vínečko bílé, Za našima humnama, Kačena divoká a spolu s Boženou Šebetovskou proslavili písně Červená růžičko, Ej volary volary nebo Ej ráno ráno.

Milí posluchači, sluší se panu Jožkovi Severinovi poděkovat za jeho přínos nejen na poli folkloru, ale jeho působení mělo vliv prakticky na celou republiku, celý náš národ. Ať přijedete kamkoliv po republice, všude znají minimálně to vínečko bílé a ne nadarmo mohl Jožka Severin nosit titul Národní umělec. V těchto dnech je to 110 let od jeho narození a je příjemné sledovat, jak jeho odkaz neupadá, jeho písničky jsou stále s námi a tak to bude pevně věřím i nadále. Mějte krásný večer, děkuji zvukovému mistru Michalu Zelinkovi a vše dobré vám přeje Jan Kosík.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira te šukaršu neben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuje ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte Uroma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme, přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
3: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
3: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2 metry 25 výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
3: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
3: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
2: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
3: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem s Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin a ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung EVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
3: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takový citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního u Roma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Budbacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář
1: jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo
1: vás
0: si
1: to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo. Takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda. Jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě takový, přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říkám, mami,

0: prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
1: Ty geny tam prostě jsou.
0: Nevím, ale byli fakt dobrý.
1: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
0: no, to je
1: ale
0: strašný.
1: Také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
0: No,
1: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
0: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
1: to bylo
0: táta
1: ještě
0: věnoval,
1: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
0: no,
1: scénář.
0: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodi, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
1: věta,
0: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, že vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno mít dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnout té nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích 2 kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb, kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc krásně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodin. Český rozhlas zprávy. Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
1: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
2: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovi ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
3: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No,
3: ale
4: to je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum
3: a
2: toho
3: to
2: našeho dnešního...
3: To je deceň.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali?
3: Ne, to nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná.
3: Pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, z nás vytáhnout, co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurečte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já tomu říkám.
4: No, mám, jsi,
3: no,
4: to.
3: Námluvy Komtesy Gladiolus.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. O, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A teď, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte se.
3: To nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, to jsme
3: pomlčka bratranec.
2: No, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: chanách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. Tak, a hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, ano. Protože jsme zjistili, že oba dva máme
2: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
3: Počkej, Karel, jo, příjmení.
2: No příjmení, ne.
3: Já si říkám Karel Tomáš, to není příjmení. Promiň.
2: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
3: To se mi vždycky líbilo, to co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, tuším, že to byly...
3: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
3: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
3: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím jich, jsou tak laskavej, nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
3: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No jasně.
3: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, patně naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, proč to povídám.
3: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášinou,
3: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
3: Ne, ten je tam teprve půl
5: teprve
3: roku.
5: Teprve teďka, jo, tak to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
3: že
5: a že
3: vomoc
5: přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
3: Ne.
5: Zdá se vám, že
3: ne.
5: Pan inženýr si docela dovolil.
3: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl v obličeji takovej sice mladistvej, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
3: To byla včera, neděle byla.
5: No jo.
4: No jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte,

0: A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo takhle v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolikže stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
1: To je.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatologem.

0: aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Biela nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
1: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasnání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
2: Dietu.
1: Tak nějak.
2: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
1: Ovšem hudební.
2: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
1: no,
2: co mám rád?
1: No, čím se hojíte?
2: Čím se hojím? No tak, pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba, druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení amsterdamského komorního smyčcového kvartetu. A zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
1: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
2: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
1: Tak to bychom měli, ten
2: to
1: koncert,
2: bychom měli.
1: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
2: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
1: No tak hlavně zdraví, ale
2: hlavně
1: koho
2: zdraví
1: bychom si vybrali
2: a hlas.
1: Třeba?
2: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
1: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
2: No tak
1: jste
2: já doufám,
1: si zajímavý,
2: že ne.
1: Ještě?
2: Ale
1: to
2: jo,
1: se Popka zeptám potom.
2: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
1: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
2: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
1: kouřů
2: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodní?
1: Ano, necháme ho vyprávět.

0: jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no,
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy. Že? On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní
0: no,
1: třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnělá Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývavý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý zjedě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizujou. Skutečně improvizujou a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: hodné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl. Ty jsi to neslyšel?
2: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se pá...

To byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihu poslouchat.
0: A
1: mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Hmm. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to byla, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou a ta Babička je tam takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. Vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště,
0: přesně
1: nebo hodně
0: tak,
1: toho deště
0: přesně
1: by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hanna Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hanna Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha. Tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Vše jo, vše jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to byl se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak no. Víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Ne, nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda Jacinty Harrod i Golf, to mám všechno taky od ní, potom Wilbura Smitha, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co dcera psal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukám, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No,
0: moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak, říkám,
1: tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: Já jsem babičku, hluká za babičku na vesnici a to je přesně úplně,
0: ano.
1: Tak kopíroval to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A všechno, to bylo
0: skvělý. Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím. Dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: ho měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla jsem české autory, samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Aloise Jiráska, ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remarque, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, a paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Scott, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zvěrolékaři?
1: Ano, se ho dal, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluje paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplně jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černá se jmenovala, a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu
1: ano.
0: Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybuji s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tohle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy, napsala Martina.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty

0: Knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chuďátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
1: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
0: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
1: No moc děkujeme.
0: Zajímavá knížka.
1: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumalu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musela, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale vy mi to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá, děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom Tahačka. Dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby ano, všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju, děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju, děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda zeptala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha, Sofiena volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně milou pana Kincla, Anglii, Garden Party u Královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, to je nádherný film, přesně tak.
1: Streepovou, ano. To bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozená.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z poděbrat. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. Já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, kdy se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi.
0: Ano.
1: Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimfajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, tak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to bylo takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě jsem je nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi. No, takže takhle tyhle ty knížky i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže
0: ano.
1: To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to jsem to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem, a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný tý bohyni, jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hostiny takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím to dát zase šanci ano, druhým, no. Už jsme dlouhý.
1: Takže říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk si odreaguje od všech starostí, tak.
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Aloisi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu, kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině spod Krkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a, a to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách, protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese, Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice, je velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: četla jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní
1: jsem ráda,
0: Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jendru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji.
0: Já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenu. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně napište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně
1: skoro,
0: tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme, paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.

0: teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak se zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Pani Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Matilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Matilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janíčko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti, ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a byla, že jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už to tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: To jsou moc pěkný a je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i ty, mám zlatý razný půjče, já jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou.
0: Tak se přečtete. Tak moc děkuju. No, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Hugh Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno, tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet, během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

0: se zvrtnou třeba zítra. Tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou ptát. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Janome, v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala: přes Tiflo servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma: kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude: vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve Znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec střepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram taratatata, tram taratatata, bum bum bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak... Divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chrouce se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně.
4: Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
3: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
4: Už ho mám, haha, strašidlo,
3: vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala do prostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: co se stalo s ním.
1: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
2: Krtek se zabýval jarním

0: O, je to ale otrava. K čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek, jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla? Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocour.

0: Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
1: To bych řekl. Tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
0: Děkuji.
1: Počkej. No ne. Bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
0: Vím. A jak?
1: Od ucha k uchu modrý. To tu ještě nebylo. I na ocase.
0: Čemu se směješ?
1: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
0: Jak to víš?
1: To se pozná.
2: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně a Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávila, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávila. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
3: Au, au, pomoc, kde to jsem?
4: Přece, přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
3: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
4: Krysa.
3: Ano?
4: Vodní krysa.
3: Ano?
4: A tohle je moje loďka.
3: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
4: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
3: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
4: Barabizny?
3: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
4: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
3: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
4: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři. A23. Řekajeme bratrem a sestrou a tetou a společnici a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí Žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku, přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
2: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
6: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
5: Na ní žlutý vůz.

0: Посипі!
1: Що за к нам ближі? Небезпечі! На огні всіх або!
2: На смисло! Я сам паном Сильніць! Чекно з цести!
3: По Сильніці межі полі єде жлуді!
2: Позориш!
4: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechno nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, ach, nádhera.
4: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.